od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem se zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním album, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudimku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mač.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježíš Maria, nechala jsem si doma řasy, no co půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světových jazycích, hraje na několik hudebních nástrojů, tančí a stepuje. Karel váhal, svého nápadu s Lucí Bílou se nechtěl jen tak vzdát. Já ale, když někoho obdivuji, nevzdávám se. A tak jsem přitvrdil a Karlovi řekl, Karle, když angažuješ Helenu, přijdou i helenini fanoušci z Polska, Ruska, Maďarska a Německa. Ti pomohou Carnegie Hall zaplnit postřechu do posledního místečka. Lucí Bílou ale v těchto zemích nikdo nezná. To zabralo a když svůj souhlas přidal i pořadatel New Yorkského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu, která je směsí reviálních prvků a adaptovaného jazzového sketového zpívání.

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvoj-CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvoj-CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili trojcD Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má, a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Johnny Mitchell, Both Sides Now.

V roce 1997 naspívala Helena Vondráčková za doprovodu Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou Petra Maláska album slavných filmových melodií Movie Classics, které vydala rakouská gramofonová firma West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1979 vydal Suprafon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce. Vedle Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Heleninu 3CD Nejkrásnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o dva roky později chystali 2CD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a nikdy jinak. My opustili hrát.

Heleninou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Heleniných 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Heleně jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Mily Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello, Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Pard Dolly Lívajové zpívala česky, všichni ostatní účinkující herci i sbor slovensky. Helena vám teď z tohoto muzikálu zaspívá skvěle vystavěnou árii So Long, Dear Goodbye a řeknu vám, že to bude fakt super rozhlasová premiéra.

Helena Vondráčková má po celý život štěstí na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hance Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné, teplou stravu, což nakonec chce po manželce každý chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořád Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní a kráčeli jen za štěstím. Mějte se moc hezky, příští pátek se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu těší Honza Adam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
2: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má přece takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
1: Asi ne.
2: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
1: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný. Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
2: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka. Víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílema ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře.

0: neožením, že se neusadím ani nemožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte? A tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
1: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Luděk Sobota. Tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
3: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
2: Jo.
3: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od Kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota a já jsem se vrátil z toho divadla a jsem říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu nějaký papír, vždycky, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říká, jo, to je dobrý, tohle, to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říká, jsme si tykali hned nějak. Říkám, ty víš, co podepisuješ? Říkám, ne, to já se nestarám. Já jsem říkám, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
2: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit teda, musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát i s Vlastou Buriánem naposledy a podobně ty myslíš toho Luďka.
3: No já
2: úplně
3: nevím.
2: A
3: přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
2: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu, vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 011 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj Humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy.
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluka kuřátku bude přát Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyšíme. Děkuji na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma koframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaji, víte?
9: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. Oh. Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: Ale no jistě, takhle můžu kamci, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: Myslíte opravdickým letadlem? No tak šílíte.
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste
10: se
2: balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky vozil...
2: Tam toho nepotřebuješ, ne?
10: Ne, já to potřebuju strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali tenkrát.
2: Takže jsi ve smíče, nebo co si...
10: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý. On říkal, No, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? Já jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
10: ne,
2: v sektoru B1, najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
10: Ne, Patriku, já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo? A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala. A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem dělal takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu. Vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: no vytěšil? Teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl jí vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale vlastně, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje teda byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelny a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu, protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal, takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky jste se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak jako, viděl jsi první jeviště, vystoupil jsi poprvé na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano. Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba udělá s pidlou zádech, kde no, se to erotikou jenom hemží no, v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji.
2: Jo.
3: Já jsem měl...
2: Když
3: jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít i Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný, chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí. A
4: to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala? Porodila,
6: no, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě i rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky, odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moji rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a byla v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že? Takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Bylo tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi no, a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám k tomu překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že je bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel, ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
1: takže ty si propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu, i díky tomu. Somu, no.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořad, jak jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnuto v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali. Taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začneme, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit?
6: Ano, ano,
5: začneme odzadu. Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tak bych se u toho zastavil, u téhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, asi
5: ne. Ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No, znala, co
5: je s ním? To je velký básník, no. Tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, to já opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarádací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhůtu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
4: No.
1: Jo, jo.
4: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
4: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježišmarián, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak
4: nevětoval. No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak jsem a ušetřil. Zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
4: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. Já jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to je jasný.
7: Tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
4: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a já mám prachu jako hrom. No.
7: Yeah.
4: Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdnej a on přišel sklopený uši do práce.
7: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, tobě za návštěvu, zase příště.
4: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
7: Ano, užívejte si jaro a zase zítra. S Carmen Majerovou to bude.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka už jezdí denně. Provoz přes železniční přejezd na ulici Pražská v Třebíči je dnes dopoledne kyvadlový. Čeští hokejisté podlehli ve skupině mistrovství světa Norsku a na její závěr vyzvou první Kanadu. Dnešní nebe bude slunečné, na teploměru se objeví i tropické hodnoty. Ranní zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Každodenními spoji můžou od začátku tohoto týdne počítat cestující úzkokolejkou na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Společnost Gepard Express vypravuje na každou z větví denně 3 vlaky. Už od Velikonoc jezdila lokálka pravidelně o víkendech. O tyto spoje byl mimořádný zájem, popisuje vlakvedoucí Aleš Hrbek.
2: Víkendy jsou pravidelně přidávány jeden vůz posilovej. A na té obratnice s námi jezdí třeba lidi i sem tam jako do práce a takhle, takže nebo třeba jenom jako do hospody, do kamenice a podobně, takže třeba včera jsme vezli lidi do pivovaru.
0: Provoz na ulici Pražská a Suchenyjova v Třebíči dnes omezí oprava železničního přejezdu. Řidiči se přes něj dostanou pouze kyvadlově. Průjezdná bude totiž vždy jen polovina vozovky a provoz bude řídit semafor. Dopravní omezení by mělo být na místě od dnešních 7 do 12 hodin dopoledne. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, žádají oběti už o číslo svého účtu. Kde pak peníze mizí?
3: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
4: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
3: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
5: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
3: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Dodalo, že si při pokračujícím příměří zachová zdrženlivost. Další podrobnosti o útocích ani o konkrétních hrozbách ze strany Iránu zatím podle agentury AP nejsou k dispozici.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté po druhé ve skupině světového šampionátu ve Švýcarsku prohráli. Norsku podlehli poprvé po 16 letech. Na severského soupeře nestačili 1-4 a zkomplikovali si boj o co nejlepší postavení v tabulce před čtvrtfinále. Norové Čechy předčili i co do počtu střel. Útočník Lukáš Sedlák přemýšlí proč.
6: Přehráváme ty situace, my si furt snažíme někam nahrát, místo toho, aby jsme se prostě vytlačili do brány nebo to zjednodušili a když už to tam dáme, tak tam třeba není clona nebo zase oni to zkouší ještě někam nahrávat, místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
0: Češi měli už před zápasem postup do vyřazovacích bojů jistý a na závěr skupiny mistrovství světa se večer představí proti Kanaďanům. Zápas začne ve 20:20.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou je 11 stupňů, v Černovicích a Novém Rychnově 12. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů a zafouká slabý přes den většinou mírný vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace v kraji. Dálnice D1 je taktéž plynulá.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina v úterý 26. května. Na svatého Filipa tráva již rozkvítá, o tom žádná, ale pronostika vyšla. Ano, svátek dnes má Filip, což je jméno řeckého původu a znamená milovník koní, tak všechny Filipy zdravíme. Kdo slaví, tak třeba americký zpěvák a kytarista Lenny Kravitz, tomu je 62, herec a moderátor Martin Zuhner má dnes 59, no a před 20 lety byla v Praze slavnostně otevřena nová stanice metra na lince A, depo Hostivař, tak zdravíme i do hlavního města z Vysočiny. No a pojďme na písničky, které nestárnou. Karel Gott, To jsou fámy, anebo Pavel Bobek, Já ti zpívám právě teď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám. Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
3: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty.
2: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic. Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
4: Hájek, Kundrátek, dává pas.
2: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
4: Stál Kubalík ještě posledek.
2: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
4: Česko má 13. zlato! 13. zlato má ho doma!
2: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.

0: Mike Oldfield, taky Maggie Real, je tu France. 5 hodin a 19 minut v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Jak vypadá dnešní předpověď počasí? Čekáme slunečnost, jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech na Vysočině dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia a zafouká slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů.

Proměna a Xindl X v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. I dnes na nás čeká krásný jarní den s nádhernými teplotami. Naměříme až 30 stupňů Celsia. Možná, že to počasí vás už láká k vodě. Kdy konkrétně na Vysočině začne ta hlavní letní koupací sezóna? Otevřeno má už první akvapark, postupně se mají přidávat samozřejmě další. Kdy? To vám po 8. hodině prozradí Veronika Bartes-Vohralíková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přejeme hezké ráno, jsou tu krátké zprávy a Tomáš Kolátor.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Dětské hřiště v areálu Havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice je po rekonstrukci. Dělníci kompletně vyměnili povrchy i herní prvky a vytvořili relaxační zóny. Práce vyšly na celkem 6,5 milionů korun. Obnovené hřiště dnes vedení psychiatrické nemocnice slavnostně otevře v 11 hodin dopoledne. 3 miliony korun dostal jako odchodné bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informaci získal Český rozhlas podle informačního zákona. Kostka získal o 200 tisíc víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka vyjádřit odmítl. Rezignoval ke konci dubna. Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Rezort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Basketbalisté Pardubic v semifinálové sérii Národní ligy s Brnem jako první uspěli před svými fanoušky a ujali se vedení 3-2 na zápasy. Východočeši úřadující vicemistry porazili ve své hale 90-75 a ve středu v Brně si můžou zajistit postup do finále. Na to už čeká obhájce titulu Nymburk. V Jihlavě teď mají 8 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 13. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Polné neprojedete ulicí na Lázni, pracovníci tam provádí rekonstrukci plynovodu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: 5:33.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Znáš

0: Jana Kratochvílová, Mám ráda tvůj smích, v 5.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Do řek v Plzeňském kraji rybáři vypustili 10 000 malých úhořů říčních. Chtějí tak zlepšit stav populace této dravé ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Úhoři se vytírají v moři a dospívají v řekách. V přirozené cestě jim ale brání vodní stavby. I proto první část úhoří násady za 1,5 milionu korun přicestovala do areálu v Předenicích na jižním Plzeňsku autem.
1: To máme.
2: Jsem přijel auto se speciální nástavbou, která je plná malých úhořů.
1: Velikosti 15 až 20 cm.
2: Který by sem přivezl Petr Votípka, klatovské rybářství.
1: Ano, dovezli jsme 500 kg úhoře pro zarybňování revíru Zaprašského územního svazu. Na kilo je zhruba 120 úhořů, jsou o velikosti 15 až 20 cm. Stáří těch úhořů je zhruba 2 až 2,5 roku.
2: Tohle je starý 2,5 roku. Aha.
1: Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, potom vlastně jako monté putuje k pobřeží Evropy, je odchytáván a vlastně vožen do těch chovů, kde je rozkrmí. Tam my jsme ho naložili v Německu a přivezli sem do Čech.
2: Rybáři teď úhoře převažují do menších nádob a budou je rozvážet do řek po celém plzeňském kraji.
3: Vysazují se na Berunku pod Plzeň, na Mži pod Hrachoruskou přehradu.
2: Vysvětluje technik Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu Hinek Dort.
3: A pak se vysazují na řeku Úhlavu od té přehrady v Nýrsku vlastně až do Plzně a Úslava taky celý tok.
2: To jsou jak malá háďátka.
3: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhoř se sem nemá šanci dostat.
2: Takže vlastně tady u nás pravdu máme úhoře jenom díky
4: vysazování. Přesně tak. Jinak už by tady nebyly.
2: To už dodává technik místní organizace Plzeň 1 Jaromír Lev. Musí se o ně nějak dál pečovat, nebo už se teď o sebe postarají sami?
4: Teď už se postarají o sebe sami. Většinou hned po tom vysazení se skovají do kořenů před predátorama. To jsou hlavně vidry, ale píš ty pravé ryby, to jsou okoun, štika, candát, sumec taky.
2: To ale není poslední nebezpečí, které na úhoře čeká, připomíná Petr Votípka.
1: Jakmile budou polovní dospělosti, tak vyrazí zpátky k moři, kde by se měli vytřít, ale prostupnost dneska těch toků je špatná, takže hodně jich skončí v turbínách vodních elektráren.
5: Přátelé, mějte se, ahoj.
2: Západočeský územní svaz letos vypustí malé úhoře za celkem 2,5 milionu korun. Z toho 2 miliony korun pokryje evropská dotace. Z Předenic na jižním Plzeňsku Jitka Englová, Český rozhlas.

0: Jak a čím se hraje na basu? Na to za chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina odpoví Makovičky. Jinak hrát a zpívat se samozřejmě bude. Už za chvíli se o to postará Eva Farna. Těšte se na písničku Všechno nebo nic.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 26. května na Vysočině. Dnes čekáme slunečno s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech na Vysočině dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: To byla Eva Farná, za chvíli Hana Zagorová, nebude tady rozhodně sama. Budeme na ně vzpomínat, doprovodí Petr Rezek v písničce Duhová víla.
1: Makovičky.
0: I když by se hodila písnička s Karlem Wagnerem, hej, mistře basů.
2: Jak vypadá basa?
3: Může se na ní hrát jako housle. Akorát je větší. Vypadá jako ukulele nebo kytara. Má to takovou tis, na kterou se na ty struny blnká.
2: Můžu hrát na basu i rukou, nebo potřebuju k tomu tu věc?
3: Tu tyč a bude se na to hrát mnohem líp než rukou, protože to krásně bude znít. Můžeme zpívat písničku. Ale basa. Když chceme udělat nějakou písničku, tak se třeba někdo může přidat. Ta basa má takový hodně hluboký tón a ona to bývá většinou na nějakém koncertě. Já vím, jak se hraje na basu, takhle.
2: Jak se jmenuje ta věc, kterou přes ty struny jezdím?
3: Smyčovač? To je hluboký, že to je tak du, du, du. Já bych chtěla umět hrát na housle, na trumpetu. Na piano ho zkouším doma a hraju na něj.
2: Umíš nějakou písničku už zahrát?
3: Skakal přes obraz.
1: Makovičky.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo,
3: otravuje.
4: Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Azylový dům u Jaroměřic nad Rokytnou se mění na zařízení pro děti v nouzi. V horkém počasí patří mezi nejohroženější skupiny děti, seniori a chronicky nemocní. Ukrajina po víkendovém raketovém útoku na Kyjev žádá partnery o pomoc v protivzdušné obraně. Dnešní nebe bude slunečné, na teploměru se objeví i tropické hodnoty. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Další zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přibude od června na Vysočině. Vzniká na místě bývalého azylového domu v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou. Organizace na počátku teď prostory obnovuje a upravuje, aby mohly sloužit celkem 12 dětem. Podle ředitelky organizace Barbory Bumbové bylo nutné práce zvládnout v poměrně krátkém čase.
7: Dozvěděli jsme se to před půl rokem a měli jsme 3 měsíce od zavření azylového domu k vytvoření úplně nové služby. Tak to je pro nás ta krosna, kterou jsme věděli, jsme, že bude, nevěděli jsme, jak bude velká, a vlastně máme týden do otevření a teď už teda jako meleme z posledního, ale už nám zbývají prostě ty samforoky a ty závěry jsou vždycky jako náročné.
6: Ke změně došlo podle vedení organizace, protože kraj místo azylových služeb víc poptával právě kapacity pro děti v nouzi. Teploty na některých místech v Česku dnes podle meteorologů můžou přesáhnout 31 stupňů Celsia. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli pít hodně vody a minerálek a dávat si pozor na alkohol. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní. Doplňuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
8: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
6: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90. Oznámili to kyjevské úřady. 2 lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní protivzdušné obrany.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket, a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
6: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na 3. místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal kvalitu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
10: Jednoznačně lepší. Brusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. A my jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první 2 branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku, a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
6: Poslední zápas ve skupině čeká český tým od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Američané v pondělí zvítězili nad Maďary 7-3, Němci nad Brity 6-3 a Slovinci v přímém souboji o záchranu přehráli Italy 5-1.
0: Počasí.
6: V Humpolci je teď 12 stupňů, v Moravských Budějovicích 13. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů. A zafouká slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na dálnici D1 v pražském směru máme hlášenou dopravní nehodu. Pokračuje jeden z řidičů.
11: To 16. kilometr D1 směr Praha, respektive směr Jihlava, tak tam je zúžení, něco tam dělají na mostě a teďka tam auto právě vletělo do těch zúžovacích takových těch kolíků druhovaných.
6: A dávejte pozor i na stém kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: 5 minut po 6. hodině pokračuje úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Jak dlouho dopředu se začíná s přípravami transportu zvířat do volné přírody? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od ředitelky ZOO Praha Lenky Poliakové. Malou ukázku nabídneme už za chvíli. Teď je to skupina Krištof.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
1: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
0: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu.
2: Celý rozhovor s ředitelkou Pražské zoo Lenkou Poliakovou si poslechněte dnes po 13. hodině na Českém rozhlasu Vysočina v pořadu Alexa Host.

0: To byla Darina Rolincová v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin a 17 minut. Do práce i za zábavou. Vlaky Jindřichohradecké úzkokolejky už zase vozí cestující. Tento týden přinesl další milník od doby, kdy skončil v insolvenci někdejší majitel. Spoje znovu začaly denně jezdit. Přímo na nádraží se vypravíme s mikrofonem Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes bude slunečno, čekáme jasno nebo drobnou oblačnost. Odpolední teploty budou mezi 27 až 30 stupni Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: kolejce z Jindřichova Hradce do Obratani a Nové Bystřice začaly jezdit pravidelné spoje. Je to poprvé po 3,5 letech od doby, kdy zkrachoval někdejší dopravce. Vlaky budou ale vždy jezdit jenom po dobu turistické sezóny.
1: To je moje srdcová záležitost.
2: A kam jedete?
1: No, jedu do Obratyně a pojedu hned zpátky a vystoupím ve Včelnici a tam se prohlídnu vesničku nebo městys.
2: Je pondělí ráno a z vlaku úzkokolejky, která už za chvilku vyjede z Jindřichova Hradce směr Kamenice nad Lipou a Obrataň, se rozhlíží starší usměvavý pán.
1: No na výlet, já jsem tady na dovolený z Teplic. Pepa Kolařík se jmenuju. A jinak jsem strojvůdce teda taky. No teďka už ne, teďka už půl druhého roku už jsem to zabalil v 70. I když licenci mám teda, tak kdyby tady třeba chtěli, tak bych byl ochoten teda třeba i zadarmo teda jim pomoct.
2: A tady už nám nastupuje další cestující, půjdu se podívat do vagónu.
3: Jarmila. Do Horního Skrýchova, jenom první zastávku. Protože jsem tak dřív s ní jezdívala do toho Horního Skrýchova. Tak to přestalo jezdit a tak teď už zase jsem ráda, že můžu využívat.
2: Spočítat všechny cestující tedy není složité. Dva. Ono ale není divu, je to vůbec první jízda prvního dne, kdy se na úzkorozchodné tratě vrátili pravidelné každodenní spoje. Nebo snad vlak vedoucí očekává, že ještě někdo přijde?
4: Aleš Hrbek. Tak je všední den a začátek teprve sezony, takže jsem si, že to pochopitelný ještě. Třeba ty víkendy bývají teďka narvaný, že na ty bystřické trati. A k našemu překvapení, nebo trochu musím říct překvapení, tak je ta obratenská větev se jeví, nebo čelí velkému zájmu a kolikrát víkendy jsou pravidelně přidávány jeden vůz posilovej. A na té obratence s námi jezdí třeba lidi i sem tam jako do práce a takhle, takže to je super, no. Nebo třeba jenom jako do hospody, do Kamenice a podobně, takže třeba včera jsme vezli lidi do pivovaru.
2: Na obou větvích úzkokolejky teď budou každodenní turistické spoje jezdit až do listopadu. Potvrdila mi to mluvčí společnosti Gepard Express Hana Lísalová.
5: Do Nové Bystřice i Obrataně a zpět se tak cestující dostanou z Jindřichova Hradce 3x denně.
2: Jak na Vysočině, tak v jižních Čechách objednávají turistické spoje kraje. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Provoz na ulici Pražská a Suchéniova v Třebíči dnes omezí oprava železničního přejezdu. Řidiči se přes něj dostanou pouze k Ivadlově. Průjezdná bude totiž vždy jen polovina vozovky a provoz bude řídit semafor. Dopravní omezení by mělo být na místě od dnešních 7 do 12 hodin dopoledne. Teplický soud dnes bude znovu řešit žádost exposlance Dominika Feriho o propuštění z vězení. Bývalý člen TOP 09 je za Mřížemi od května 2024. Za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění dostal tříletý trest. Žádost podal po odpykání jeho poloviny. Teplický soud už v polovině ledna Feriho žádost zamítl. Odvolací krajský soud ale případ vrátil k novému projednání. Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo Senátem. Změna by živnostníkům měla ušetřit na odvodech na sociální pojištění několik set korun měsíčně. Podle vládní koalice by návrh měl pomoct začínajícím podnikatelům. Snížení záloh ale kritizuje opozice. Podle ní by třeba živnostníci pak naopak tratili na důchodech. Muslimové po celém světě začínají slavit svátek oběti, nejvýznamnější událost islamského kalendáře. Věřící si při ní připomínají ochotu proroka Abraháma obětovat Bohu svého syna. Čtyřdenní svátek každoročně završuje pouť do Mekky a kromě modliteb ho provází obětování zvířat. Vlajkonošem vysočinské výpravy na olympiádě dětí a mládeže bude český reprezentant ve sportovní střelbě Petr Nymburský. Rodák ze západní části Vysočiny patří mezi nejúspěšnější české střelce současnosti. Olympiádu letos od 21. do 25. června pořádá hlavní město Praha. V Havlíčkově Brodě mají 10 stupňů, Telč a Dukovany hlásí 14. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Jeďte opatrně po dálnici D1 v pražském směru. Na 116. kilometru máme hlášené dvě dopravní nehody v levém jízdním pruhu. Na 100. kilometru pak stojí porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak jste slyšeli ve zprávách, na Vysočině dnes naměříme 27 až 30 stupňů Celsia. Chcete se jít osvěžit někam k vodě? Na Vysočině už je první otevřené letní koupaliště. Můžete vyrazit na Třebíčskou Polánku. Jaký je o plavání ve venkovních bazénech zájem? To nám už za chvíli řekne Veronika Bartes-Vohradíková. Hrajeme písničky, které nestárnou. Je tu skupina Katapult a písnička Někdy příště.
0: Dobré ráno.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, jste s námi 4 minuty před 6:45 v úterý 26. května. Lidé na Vysočině mohou využívat první letní koupaliště. Provoz zahájila Třebíčská Polanka. Zájem je díky počasí samozřejmě velký.
1: Dobrý den, jaká je voda?
2: Dobrá, je to osvěžující.
1: Je všední pracovní den, tak jste využili, že máte asi volno, tak jste přišli s rodinou?
2: Jo, určitě, s rodinou, no. A mám teď krátký druhý týden, takže teď mám krátký, takže to je. No, z náměště na to slovo jsme, z náměště.
1: Takže i zároveň výlet.
2: Jo, přesně tak.
3: Zdeněk přidal plave v závodním bazénu, dcera pro změnu v dětském. Na lehátku se sluní dvě dámy.
4: To krásné počasí, samozřejmě, a to, že tady je teplá voda, že je vyhřívaná prostě, to je úplně špica.
1: Kolik má stupňů, nevíte?
4: No, měla by mít 25 stupňů, ty vyhřívané bazény, takže to je parádička, no. Plus tohle počasí, to je lepší v létě.
5: No, já k tomu jenom řeknu to, že mám nejmilejší dceru na celém světě, která mě teda vytáhla na koupák, což jsem teda velice ráda, protože ráda plavu a je to bezvadný počasí.
6: Já jsem Inka,
7: Věra.
1: Matka s dcerou.
6: Ano, přesně tak.
1: Děkuji vám.
6: Vítám vás na shledanou.
3: Právě vyhřívané bazény a počasí umožnili zahájit sezónu už v květnu. Pokračuje ředitel Polanky Jiří Novák.
8: To jsou takový zásadní elementy, které vám předurčují k tomu, že můžete otevřít dříve. Tu přípravu jsme začali v podstatě už po Velikonocích, takže někde na začátku dubna, a víceméně jsme počítali s tím, že budeme na polovinu května připraveni a čekali jsme na pěkný počasí.
3: Víte zhruba aspoň odhadem, kolik přišlo návštěvníků za ty první dny?
8: Otevírali jsme teď v sobotu a reál navštívilo necelých 900 návštěvníků.
3: Otevřít plánují i další koupaliště v kraji. Už v první polovině června, například v Lukách nad Jihlavou nebo v Moravských Budějovicích. Nejpozději do prázdnin zahájí provoz i ostatní areály na Vysočině. Z Třebíče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme 6.47.
1: Počasí.
0: Je tu předpověď počasí, je s námi meteoroložka Andrea Kratochvílová, hezké ráno vám přeji. Kvapilová, omlouvám se, jsem vás přemenoval, my se dlouho neslyšeli, tak už je to tady. Tak se omlouvám. Tak pojďme na počasí v kraji Vysočina, jak je právě teď?
2: Tak dobré ráno. Dneska máme jasnou oblohu, teploty v poměrně širokém intervalu, nejčastěji teda od 12 do 16 stupňů. Vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jaké počasí se dnes máme připravit? Myslím si, že bude hezky, ne?
2: Ano, je to tak, čekáme většinou jasnou oblohu, jenom kolem odpoledne se může přechodně vyskytnout taková menší oblačnost, ty nejvyšší teploty nejčastěji od 26 do 29 stupňů, ale na Třebíčku a Havlíčkobrodsku mohou dosáhnout až ke 30 stupňům. Vítr nám k tomu bude vát slabý, přes den potom většinou mírný ze severní směru do 20 km za hodinu.
0: Takové bude úterý, jaké jsou vyhlídky na středu?
2: Tak středu zahájíme malou oblačností, jasno až polojasno. Potom během odpoledne se nám začne vyvíjet kupovitá oblačnost. Ty přehánky by z ní měly být spíše jenom výjimečné. Vypadá to, že pravděpodobnější trošinku v té jižní části kraje. A na večer by se nám mělo potom začít postupně vyjasňovat. Ty nejnižší teploty očekáváme od 14 do 11 stupňů, ale v údolích mohou klesnout lokálně na hodnoty kolem 9 stupňů. A ty nejvyšší teploty od 26 do 29 stupňů, ale zase na Třebíčku mohou vystoupat až ke 30 stupňům. K tomu nám bude vát vítr ze začátku slabý, proměnlivý, do 10 km za hodinu. Přes den potom bude postupně mírný, přechodně může být i chvilinku čerstvý, severozápadní, do 30 km za hodinu a odpoledne se tam mohou vyskytnout lokálně i nárazy s rychlostí kolem 50 km za hodinu a na večer už by nám potom měl začít vítr postupně slábnout.
0: To předpovídáme meteoroložka Andrea Kvapilová. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Čeština mu ve škole nešla, ale dnes má vtipné reklamní slogany a úspěšně fungující firmu. Představíme vám podnikatele roku kraje Vysočina Tomáše Čecha z Třebíče. Zajdeme si také na koupaliště, ale skoky do vody v reportáži nečekejte. Přibyslavy se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dáme signál.
1: Jardo, řekni fór.
2: Sedí tři úpíři na kopci, když se najednou ten jeden zvedne a odletí. Za chvíli se vrátí a z jednoho koutku úst mu vytéká pramínek krve. Kde jsi byl? Ptají se ti dva. No vidíte tamhle ten pivovár? Tam je nádherná sládková, no tak jsem jí vysál. Poté se zvedne ten druhý, odletí. Za chvíli se vrátí a z obou koutků mu vytékají pramínky krve. Kde jsi byl? Ptají se ho kolegové. No vidíte tamhle ten zámek? No vysál jsem tam kněžnu. Tu se zvedne i třetí úpír a odletí. Za chvíli se vrátí a má celou tvář od krve. Kde jsi byl? Ptají se ti dva. Vidíte tam ten komín? No tak já ho neviděl.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jindřichohradecká úzkokolejka už jezdí denně. Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Iránu. Dnešní nebe bude slunečné, na teploměru se objeví i tropické hodnoty. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Kolátor. Každodenními spoji můžou od začátku tohoto týdne počítat cestující úzkokolejkou na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Společnost Gepard Express vypravuje na každou z větví denně 3 vlaky. Už od Velikonoc jezdila lokálka pravidelně o víkendech. Tyto spoje byly mimořádně zajímavé a byl o ně mimořádný zájem, popisuje vlakvedoucí Aleš Hrbek.
3: Víkendy jsou pravidelně předávány jeden vůz posilovej. A na té obratnice s námi jezdí třeba lidi i sem tam jako do práce a takhle, takže. Nebo třeba jenom jako do hospody, do kamenice a podobně, takže. Třeba včera jsme vezli lidi do pivovaru.
2: Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se třeba lidé skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdřív přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek. To i proto, aby viděla, že peníze skutečně dorazily a účet tedy není falešný. Pak dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, už na svůj účet, kde peníze mizí. Získat je zpět pak není jednoduché. Vysvětluje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
4: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
2: Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu. A to jen pár hodin poté, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
5: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Česká hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Norskem 1-4. Poslední zápas ve skupině ji čeká dnes ve 20:20 s Kanadou. A tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Kareňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant si v utkání nevytvořil ani jeden breakball.
6: Já jsem se necítil vůbec dobře na returnu, já jsem moc nevěděl, jak se tam mám poskládat i v průběhu toho přípravného týdne. Moc se nevěděl, jestli mám jít až úplně k plachtě, nebo jestli mám jít proti tak, jak bych si jako představoval, protože jeho druhý servis není nějak extrémně silný, ale vůbec jsem nemohl si najít nějaký rytmus v tom.
2: První kolo dvouhry zvládla Karolína Muchová, která porazila Rusku Zacharovovou ve dvou setech. Dnes do turnaje vstoupí Češky Nosková, Frůvitová, Bartůňková a Siniaková a Kopřiva mezi muži.
1: Počasí.
2: V Pelhřimově teploměr ukazuje 12 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 10. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů a zafouká slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 116. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu se stala nehoda a je tam tak omezen provoz v levém jízdním pruhu. Úsek by ale měl být průjezdný.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 7:05 vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Doufám, že jste se krásně vyspali. Je Olga Lunová, to vidí optimisticky. Za chvíli tady budeme mít v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Dojde na skupinu Elán, písničku Že mi je lúto, a zaspívá i zpěvačka Marie Rotrová, která se zúčastní letošního červnového Bernard Festu v Humpolci. Bernard Fest se uskuteční 19. a 20. června. Takový předprogram začne už 18. června. Samotná Marie Rotrová přijede do Humpolce 19. června. Jakmile do 9. hodiny uslyšíte písničku Klíč pro štěstí, což je písnička, ve které ji svým hlasem doprovází Jiří Bartoška, zavolejte na 22 155 49 99. Pokud budete první na telefonu, dostanete od nás dva volňásky na Bernard Fest.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: To byla slovenská skupina Elán, že mi je lúto, v 7 hodin 12 minut. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Kdo dnes slaví narozeniny, co všechno se 26. května přihodilo, to nám teď připomene Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám. Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
3: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty.
2: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě

0: začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
1: Česko má 13. zlato! 13. zlato a má ho doma!
0: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den. I don't

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, byla s námi ABBA v 7 hodin 18 minut.
1: Počasí.
0: Je úterý 26. května. Na Vysočině dnes čekáme slunečno, bude jasno, místy drobná oblačnost. Odpolední teploty budou mezi 27 až 30 stupni Celsia a zafouká slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů. Tak taky očekáváme, že někdo z vás vyhraje dvě vstupenky na Humpolecký Bernard Fest.

0: A kdo ví, třeba už za chvíli stačí rozpoznat v našem vysílání Marii Rotrovou a písničku Klíč pro štěstí.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.
2: Právě teď si můžete vyhrát dva lístky na Bernardfest, který bude 19. a 20. června na Humpoleckém náměstí. Volejte 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina a tohoto interpreta si užijete naživo.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: To byla zpěvačka Marie Rotrová, taky Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí. Marie Rotrová v listopadu oslaví půlkulaté narozeniny, no a vzhledem k tomu, že to je nejenom pro ní, ale i pro Suprafon výjimečná příležitost, tak už v září Marie Rotrové Suprafon právě k této příležitosti vydá dvojitou gramodesku a 4CDčko. Marie Rotrová začátkem května vybírala písničky, jaké by na této kolekci neměly chybět, tak se těšíme, až dílo bude hotové. Každopádně Marie Rotrová vystoupí na humpoleckém Bernardfestu, stane se tak 19. června. Toto byla výherní písnička Klíč pro štěstí. Jako první byl na telefonu pan Pavel. Zdravíme, hezké ráno přejeme.
1: Hezké ráno.
0: Tak vyvoláte ze skály.
1: Ano.
0: Bylo to krásné probuzení dnes ráno s pocitem, že jste vyhrál, co?
1: No, tak já jsem v práci, takže jako pro mě spíš jsem slyšel, že jste vyzýval, že bude písnička Marie Rotrové, tak jak to začalo hrát, tak jsem to zkusil a vyšlo to.
0: A jak dlouho jste v práci?
1: Jak dlouho jsem v práci? No, ve 5:45 jsem sem přijel, no, takže stál jsem ve 5:45, takže mám už takový hezký dopoledne.
0: No vidíte, a za ty 2 hodiny už jste si vyhrál, nebo vydělal v podstatě 3000, takovou hodnotu, totiž mají tyto 2 vstupenky na Bernardfest. Jsou vaše, tak vám blahopřeju a zůstaňte na telefonu, naslyšenou.
1: Super. Děkuju.
0: Tak já připomínám, že Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem Bernardfestu. Pokud chcete zdarma vidět právě Marii Rotrovou, Olympik, Luci, 3 sestry a spoustu dalších, tak poslouchejte i zítřejší Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, kdy pro vás budu mít další 2 vstupenky zcela zdarma. Můžete si je koupit do této neděle za 1600 korun. Na 1600 korun výdej na 2denní a pak už se zdraží, tak neváhejte, kupujte anebo vyhrávejte zítra ráno.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Teď už je to Tomáš Kolátor, začínají zprávy.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dětské hřiště v areálu Havlíčko-Brodské psychiatrické nemocnice po rekonstrukci. Dělníci komplexně vyměnili povrchy i herní prvky a vytvořili relaxační zóny. Práce vyšly na celkem 6,5 milionů korun. Obnovené hřiště dnes vedení psychiatrické nemocnice slavnostně otevře v 11 hodin dopoledne. 3 miliony korun dostal jako odchodné bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Český rozhlas podle informačního zákona. Kostka získal o 200 tisíc víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka vyjádřit odmítl. Rezignoval ke konci dubna. Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Rezort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé už zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Basketbalisté Pardubic se v semifinálové sérii Národní ligy s Brnem ujali vedení 3-2 na zápasy. Východočeši úřadující vicemistry porazili ve své hale 90-75 a ve středu v Brně si můžou zajistit postup do finále. A teď ještě počasí v Třebíči, teploměr ukazuje 13 stupňů, ve Vatíně 15. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 116. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu silničáři odklízejí zbytky po nehodě. Zpomalte tam.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Vzhledem k tomu, že dnes odpoledne pojedou větráky naplno, čekáme až 30 stupňů Celsia, tak už teď vás trošku ofoukne vítr, Lucie Vondráčkové. V 7.33 v úterý 26. května. Hezké ráno přejeme.

0: Karel Zich a jeho Alenka v říši divů v 7.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes se Martin Písařík bude věnovat vzniku lázeňství u nás. Jaké město se může pyšnit historickým primátem?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 9.45. Čím se hraje podle Makoviček na basu? To nám děti řeknou už za chvíli.
1: Počasí.
0: Jsme rádi, že i dnes v úterý 26. května ladíte Český rozhlas Vysočina. V tuto chvíli máte 11 stupňů v Jihlavě, 13 stupňů je v Třebíči. Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí hlásí 14 stupňů Celsia, 18 stupňů po ránu máte v Košeticích. Co se týká toho dnešního počasí v kraji Vysočina, tak odpoledne na některých místech Vysočiny naměříme 27 až 30 stupňů Celsia. Bude slunečno, čekáme jasnou oblohu nebo drobnou oblačnost.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 6. dubna uplynul rok od úmrtí laskavé Anny Julie Slováčkové. Vzpomínali jsme na ní v písničce Nepopsaná.
1: Makovičky.
2: Jak vypadá basa?
3: Může se na ní hrát jako housle. Akorát je větší. Vypadá jako ukulele nebo kytara. Má to takovou tis, na kterou se na ty struny blnká.
2: Můžu hrát na basu i rukou, nebo potřebuju k tomu tu věc?
3: Tu tyč a bude se na to hrát mnohem líp než rukou, protože to krásně bude znít. Můžeme zpívat píšničku. Ale basta. Když chceme udělat nějakou písničku, tak se třeba někdo může přidat. Ta basa má takový hodně hluboký tón a ona to bývá většinou na nějakém koncertě. Já vím, jak se hraje na basu, takhle.
2: Jak se jmenuje ta věc, kterou přes ty struny jezdím?
3: Smyčovač? To je hluboký, že to je tak du, du, du. Já bych chtěla umět hrát na housle, na trumpetu.
4: Na piano ho zkusím doma a hraju na něj.
2: Umíš nějakou písničku už zahrát?
4: Skakal přes obraz.
1: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Tady je Český rozhlas Vysočina, tady je rádio vašeho kraje. Před námi jsou zprávy, po nich uslyšíte třeba Honzu Kalouska a písničku Řeka v plamenech. A taky tady bude František Nedvěd. Jsem jenom chlap.
6: Hodin.
7: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Domov v Příložanech na Třebícku nabídne nová místa pro děti v nouzi. V horkém počasí patří mezi nejohroženější skupiny děti, seniori a chronicky nemocní. Ukrajina po víkendovém raketovém útoku na Kyjev žádá partnery o pomoc v protivzdušné obraně. Dnešní nebe bude slunečné, na teploměru se objeví i tropické hodnoty. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou se chystá na otevření. Od 1. června nabídne v jednom bytě místo pro 4 děti. Následně se kapacita postupně strojnásobí. Místa pro děti v nouzi poptává i kraj Vysočina. Vedoucí domova v Příložanech Marie Kudrová tak očekává rychlé zaplnění.
8: Co máme vlastně takhle jako naposloucháno od jiných zdvopů v kraji Vysočina, tak víme, že ta kapacita je vlastně stále naplněna. Takže předpokládám, že tím, že my vlastně dáme informaci na venek, že opravdu zdvop funguje, že máme otevřený první byt, to znamená kapacita 4 lůžka. Předpokládám, že to bude do dvou dnů obsazeno.
6: Teploty na některých místech v Česku dnes podle meteorologů můžou přesáhnout 31 stupňů Celsia. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli pít hodně vody a minerálek a dát si pozor na alkohol. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní. Doplňuje mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Botová.
9: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují. Stavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
6: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90. Oznámili to kyjevské úřady. 2 lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní protivzdušné obrany.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Mistrovství světa v hokeji 2026.
6: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4 a klesli za něj a vedoucí Kanadu na třetí příčku. Útočník Lukáš Sedlák mluvil po porážce kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
11: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
6: Na čtvrteční čtvrtfinále se Češi naladí duelem s Kanadou od 20:20. Ve zbylých pondělních utkáních Maďaři nestačili na Američany 3:7, Britové na Němce 3:6 a sestupující Italové na Slovince 1:5. A golman Jakub Dobeš sice pochytal 35 střel, ale v semifinále play-off hokejové NHL porážce Montrealu 2:3 v prodloužení s Carolinou nezabránil. Canadiens tak v sérii prohrávají 1:2 na zápasy.
7: Počasí.
6: Pelhřimově teď mají 17 stupňů, v Telči nebo Vatíně 15. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů a zafouká slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Mezi Uhřínovem a Velkým Mezříčím se stala nehoda dvou aut. Na dálnici D1 pak mezi 82. a 84. kilometrem silničáři odklízí odpadky a je tam uzavřen levý jízdní pruh. A pokud jedete z Pelhřimova do Humpolce po silnici 34, tak zpozorněte, silničáři tam provádí údržbu zeleně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 8:05 je před námi úterní slunečný den, bude teplo. Po 8:45 vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina Veronika Vohralíková prozradí, kdy na Vysočině otevře třeba to vaše oblíbené venkovní koupaliště.
7: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: A najednou je z vás spisovatel. Jak se to stane?
1: U mě se stávají věci v záchvatech. Já vždycky říkám, že jsem takový záchvatový člověk, takže jednoho dne jsem se rozhodl, že napíšu knížku a začal jsem psát.
0: Vy teď máte novou knížku, jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Zpátky na Balkán.
0: A o čem konkrétně je?
1: Je to taková časová retrospektiva. Část děje se odehrává v roce 95, vlastně když jsou naši vojáci v misi UNPROFOR, a částečně se odehrává v současnosti, vlastně prolínají se ty děje, souvisí to spolu, a vlastně ta knížka byla vydaná jako podsta a vzpomínka na kluky, který vlastně v té válce byli, na který se dost často zapomíná, kteří prostě viděli dost neuvěřitelné věci.
0: Už jste tu knížku pokřtil?
1: Měli jsme velký křest v Praze na Světu knihy, kde pan herec David Matásek mi byl kmotrem, což pro mě byla veliká čest.
0: Na dnešní odpoledne chystáte besedu v Jihlavské kavárně Paseka. Prozraďte prosím téma vašeho povídání.
1: Samozřejmě představím sám sebe, představím knihu nebo vůbec ty svoje knihy, a potom, co bych si strašně přál, je vlastně vést debatu, odpovídat na dotazy, to, co by moje, když to řeknu, fanoušky a čtenáře mých knížek zajímalo, to mě vždycky na tom baví nejvíc.
0: Beseda se spisovatelem Eduardem Krainerem se uskuteční dnes v kavárně Paseka o 16 hodin, tak přijďte se na cokoliv zeptat. Díky za rozhovor a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kde na Vysočině otevřou venkovní koupaliště, to nám už za chvíli prozradí Veronika Bartes-Vohralíková.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme slunečno s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Odpolední teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia a zafouká slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: To byla skupina Mandraže a Motýli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina 7 minut před 8:30. Je před námi horký téměř letní den, pokud se chcete jít vykoupat někam ven, do venkovního koupaliště. Máte už možnost třeba v Třebíči, tam otevřela Polanka. Kde otevřou další koupaliště, to nám prozradí Veronika Bartes-Vohralíková. Přejte hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak prozrať, jak se provozovatelé koupališť chystají na sezónu.
1: Obvolala jsem prakticky všechny provozovatele koupališť na Vysočině a je to tak, už v první polovině června by se k aktuálně otevřenému areálu na Polance v Třebíči měla přidat i koupaliště v Lukách nad Jihlavou a 13. června také v Moravských Budějovicích. V polovině června se seznam rozšíří také o biotop Malvíny v Třešti a dále o koupaliště v Bystřici nad Perštejnem a při Byslavi. Přesné datum zahájení provozu tam ale zatím stanovené nemají a bude se odvíjet od aktuálního počasí.
0: To samozřejmě nejsou všechna koupaliště, jak jsou tedy na tom ta další?
1: Ve druhé polovině června budou moct lidé využít venkovní bazény také v krajské Jihlavě. Vodní ráj otevře 20. června. Koupaliště ve Velkém Meziříčí chce zahájit sezónu o 2 dny později, v pondělí 22. června. V případě pěkného počasí ale zahájení sezóny umožná urychlí tak, aby vyšlo právě taky na víkend. Nicméně v pondělí 22. června bude otevřené i koupaliště Žabák v Humpolci a v pátek 26. června se připojí také biotop v Jemnici. V sobotu 27. června spustí provoz i koupaliště v Havlíčkově Brodě.
0: Jaké jsou novinky? Mají lidé očekávat nějaké změny?
1: Začnu tou méně příjemnou zprávou. Oproti loňskému roku některá koupaliště, konkrétně v Jihlavě a v Bystřici nad Panštejnem, musela zdražit. Lidé se na vstupném připlatí 10 korun. A teď už ty příjemnější informace. Žabák v Humpolci si přichystal pro návštěvníky novinku. Nadšené z ní budou rodiny s dětmi, protože tamní brouzdaliště má nové prvky. A akvapark v Havlíčkově Brodě letos premiérově otestuje tematické dny. Lidé se můžou těšit například na Havajský den nebo Den pro děti.
0: To říká Veronika Bartes-Vohralíková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A už je ve vodě.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Provoz na ulici Pražská a Suchéniova v Třebíči dnes omezuje oprava železničního přejezdu. Řidiči se přes něj dostanou pouze kyvadlově. Průjezdná je totiž vždy jen polovina vozovky a provoz řídí semafor. Dopravní omezení bude trvat do dnešního poledne. Teplický soud dnes bude znovu řešit žádost exposlance Dominika Feriho o propuštění z vězení. Bývalý člen TOP 09 je za Mřížemi od května 2024. Za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění dostal 3letý trest. Žádost podal po odpykání jeho poloviny. Teplický soud už v polovině ledna Feriho žádost zamítl. Odvolací krajský soud ale případ vrátil k novému projednání. Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo Senátem. Změna by živnostníkům měla ušetřit na odvodech na sociální pojištění několik set korun měsíčně. Podle vládní koalice by návrh měl pomoct začínajícím podnikatelům. Snížení záloh ale kritizuje opozice. Podle ní by třeba živnostníci pak naopak tratili na důchodech. Muslimové po celém světě začínají slavit svátek oběti, nejvýznamnější událost islámského kalendáře. Věřící si při ní připomínají ochotu proroka Abraháma obětovat Bohu svého syna. Čtyřdenní svátek každoročně završuje pouť do Mekky a kromě modliteb ho provází obětování zvířat. Vlajkonošem vysočinské výpravy na olympiádě dětí a mládeže bude český reprezentant ve sportovní střelbě Petr Nymburský. Rodák ze západní části Vysočiny patří mezi nejúspěšnější české střelce současnosti. Olympiádu letos od 21. do 25. června pořádá hlavní město Praha. A teď ještě počasí, v Havlíčkově Brodě mají 17 stupňů, v Dukovanech a ve Velkém Meziříčí 19. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor, v Býtovčicích na Jihlavsku stala se tam nehoda dvou aut. Dopravní komplikace nám hlásí i zpravodaj z dálnice D1.
2: Jsem teď na dálnici D1 ve směru od Humpolce na Prahu u odpočívky Peřice na kilometru 84. Pracují silničáři, je uzavřený levý jízdní pruh a kolona už se vytváří zhruba kilometr předtím od nějakého kilometru 85. Tak ať se řidiči připraví na zdržení, teď aktuálně v té koloně mě tachograf ukazuje 8 km v hodině a je úplně jedno, jestli jedete v pravým jízdním pruhu nebo v levým jízdním pruhu, jede to stejně rychle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čeští hokejisté na závěr základní skupiny mistrovství světa nastoupí proti Kanadě. Po porážce s Norskem budou hrát hlavně o zlepšení sebevědomí před čtvrtečním čtvrtfinále. Za českými hokejisty se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme už za 8 minut. Dobrý den!

0: To byl Vladimír Myšík a Jednohubky na Českém rozhlasu Vysočina v 8.41.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté zakončí základní skupinu mistrovství světa zápasem s Kanadou. Největší otazník visí nad tím, jak se zvládnou zlepšit herně po vysoké porážce 1-4 od Norska.
2: Rozhodně bych to nebral jako nějakou potupnou prohru, protože opravdu to, co předvedli Norové nebo co předvádí na tomhle turnaji, a fakt klobouk dolů před tím, jak oni hráli, a myslím, že odehráli jeden z nejlepších zápasů, co myslím i tady na turnaji nebo celkově v nějakém horizontu posledních let. Určitě si nemyslím, že by nás ta prohra nějak měla semlít, ba naopak, prostě se s tím musíme poučit, máme 24 hodin na to se rád nějak dokupy a prostě musíme vyhrát s Kanadou.
3: Říká odhodlaně útočník Jiří Černoch. Výhra nad Kanadou, jedním z největších favoritů na zlato, by výrazně českým hráčům zvedla před čtvrtfinále sebevědomí. Zámořský celek má v sestavě velké hvězdy, včetně Crosbyho nebo Celebrínyho. Přesto by paradoxně mohla jeho hra Čechům vyhovovat. Na turnaji zatím hráli nejlepší hokej proti papírově silnějším celkům.
4: Ty silnější soupeři vždycky chtějí hrát spíš jako víc hokej, více držet na tom puku, víc tvořit. Což někdy může vyhovovat, že? Tak povedlo se nám to se Švédama, když Švéd taky se snažil víc tvořit, my jsme dali rychlý góly, což nám potom pomohlo toho zbytku utkání, tak musíme věřit, že se nám povede něco takového vyrovnat se jim pohybem, vyrovnat se jim důrazem, vyhráváním soubojů a věřit, že to zvládnem.
3: Věří Jakub Flek, jenže k tomu je potřeba, aby se národní tým probudil střelecky. V dosavadních 6 zápasech dokázali Češi soupeři nastřílet během 1/3 3 branky pouze ve zmíněném duelu se Švédskem a pak v závěru utkání s Itálií.
2: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde, a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas vládli.
3: Nabádá Jiří Černoch. To slovo zvládli, ale nemusí nutně znamenat vítězství.
5: To je ten nejdůležitější, tou Kanadou se připravit na čtvrtfinále, to znamená se hrát daleko lepší utkání a nemyslím si, že tak rozhoduje úplně výsledek jako předvedená hra, aby jsme se měli od čeho odrazit směrem čtvrtfinále, který se pro nás je nejdůležitější.
3: Říká trenér Radim Rulík. Zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
1: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl zpěvák Michael Jackson a jeho píseň Heal the World. Po 43 letech se Michael Jackson opět dostal na pozici číslo 1 žebříčku Billboard Hot 100. Samozřejmě, že tomu napomohl i film, který teď běží v kinech, film Michael. Ostatně Michael Jackson byl vždycky králem a teď to dokazuje celému světu i 17 let po své smrti. Zkrátka rádia streamy po celém světě opět ve velkém rotují skladbu Billie Jean.
1: Počasí.
0: Teď už je tu ale předpověď počasí, s námi meteorolog Petr Minster. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Vy jste poslouchal Michaela Jacksona?
2: Samozřejmě.
0: A posloucháte ho dodnes, předpokládám.
2: Ano, ano. PYT je taková pěkná skladba, která mi tam hraje v autě vždycky.
0: No vidíte, tak teď já doufám, že nám bude krásně hrát počasí. Jak vypadá to dnešní v Kraji Vysočina?
2: Je slunečno, modrá obloha, teploty už jsou poměrně vysoko, už se zvedly mnohde o 10 stupňů, takže máme kolem 20, zatímco minimální hodnoty v těch údolích někde byly i k 9. Jinak fouká takový slabší až mírný vítr, většinou od severu, no a v průběhu dne se to počasí moc měnit nebude, kromě teploty, ta bude stoupat až k tropické 30, ta by se mohla objevit s největší pravděpodobností na Třebíčsku, tedy na jihovýchodě, anebo naopak na úplném severo západě na Havlíčkobrodsku, jinak to bude těsně pod tou hranicí 30 stupňů. No a vítr ten se bude udržovat mírný do 20 km za hodinu většinou od severu.
0: Jak vypadá případ počasí od středy do pátku?
2: Tak ve středu nás tam čeká přechod studené fronty, ta se projeví ale spíše jenom tím ochlazením, které se potom objeví hlavně ve čtvrtek. Ve středu totiž ještě stále můžeme hlavně na Třebíčsku dosáhnout až 30 stupňů. Potom v průběhu odpoledne se bude přechodně zvětšovat oblačnost, ale jenom nakrátko a šance na přeháňku je velice malá, spíše zanedbatelná. To se bude dít jinde, mimo Vysočinu tentokrát. Jinak se zase oblačnost bude zmenšovat, takže na chviličku kupy spíše v tom první části odpoledne, ale zase se rozfouká, přechodně může být až čerstvý severozápadní vítr i v nárazech kolem 50 km za hodinu, no a ty další dny už zase slunečno s teplotami ve čtvrtek těsně kolem 20, v pátek už zase kolem 25.
0: To předpovídá meteorolog Petr Minster, moc děkuji a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Loučí se i Robin Šalamón, nezapomeňte, že zítra mezi 5. až 9. opět budeme rozdávat 2 vstupenky na červnový Bernard Fest do Humpolce, kde vystoupí třeba 3 sestry, Marie Rotrová nebo Jiří Korn a mnoho, mnoho dalších kapel. Tak si to zítra nenechte ujít, no a po 9. hodině se na vás těší Martin Vašíček.
3: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Dedo, řekni fór.
1: Sedí tři úpíři na kopci, když se najednou ten jeden zvedne a odletí. Za chvíli se vrátí a z jednoho koutku úst mu vytéká pramínek krve. Kde jsi byl? Ptají se ti dva. No vidíte tamhle ten pivovár? Tam je nádherná sládková, no tak jsem jí vysál. Poté se zvedne ten druhý, odletí. Za chvíli se vrátí a z obou koutků mu vytékají pramínky krve. Kde jsi byl? Ptají se ho kolegové. No vidíte tamhle ten zámek? No vysál jsem tam kněžnu. Tu se zvedne i třetí úpír a odletí. Za chvíli se vrátí a má celou tvář od krve. Kde jsi byl? Ptají se ti dva. Vidíte tam ten komín? No tak já ho neviděl.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Většina koupališť na Vysočině otevře v červnu. Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v polovině následujícího měsíce. Spojené státy udeřily na jižní Irán, za porušení příměří útok nepovažují. Dnešní nebe bude slunečné, na teploměru se objeví i tropické hodnoty. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Hlavní sezóna letních koupališť na Vysočině začne v červnu. Otevření už plánuje většina areálu. Například koupaliště v Moravských Budějovicích chce zahájit sezónu 13. června. Podle počasí pak umožní koupání i areál v Lukách nad Jihlavou.
2: V polovině června by měla začít sezóna v koupacím biotopu Malvíny v Třešti a také na koupališti Bystřice nad Pernštejnem. 20. června si budou moct lidé poprvé vyzkoušet venkovní bazény na vodním ráji v Jihlavě. Od 22. června pak ve Velkém Meziříčí a v Humpolci. Biotop v Jemnici zahájí provoz 26. června a den po něm i koupaliště v Havlíčkově Brodě. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Už od víkendu je v provozu také Třebíčská Polanka, kam se vydala i naše reportérka. Jestli se lidé už chodí koupat, se dozvíte v naší reportáži už za pár minut. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
3: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
4: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
3: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
3: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Americké letectvo podniklo nové údery na Irán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Iránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
6: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik iránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících iránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-iránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Kareňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant si v utkání nevytvořil ani jeden breakball. První kolo dvou hry zvládla Karolína Muchová, která porazila Rusku Zacharovovou ve dvou setech. Dnes do turnaje vstoupí Češky Nosková, Frůvěrtová, Bartuňková a Siniaková a Kopřiva mezi muži.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově mají 18 stupňů, v Košeticích 19. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů a zafouká slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Havlíčkově Brodě se v Ledecké ulici u čerpací stanice stala nehoda. Zpomalte pak na dálnici D1 ve směru na Prahu, od 85. kilometru se tam tvoří kolona.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: K
7: Krátce po 9. hodině posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jakou barvou si představíte, když se mluví o pšenici? Pokud jen žlutou nebo bílou, poslouchejte nás i dál. Za chvíli si uvaříme z pšenice červené barvy.

0: krátce před čtvrtem na 10 posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a my jsme vám dohráli skupinu Queen.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Původně pochází z Afriky, ale už dávno se pěstuje i v Evropě. Červenou pšenici najdeme v regálech zdravých potravin nebo v bezobalových obchodech. Náš dnešní tip je na červenou pšenici jako přílohu anebo do risotta.
2: Pšenice. Někdo si představí zralé zlaté klasy, jiný hrst zrn a další už rovnou namletou mouku. A většina z nás si vybaví žlutou nebo bílou barvu, ale červenou. Přesto je známá i odrůda červené pšenice. Je to původní obilovina, která pochází z Afriky, ale rozšířila se i do Evropy a vlastně do celého.

0: červená řepa, červený víno na krvinky na srdíčku.
1: Červená barva je opravdu výhoda pro naše zdraví. Jak jsme slyšeli, červenou pšenici navíc nemusíme ani mlít, jen předem dlouho namočit. Po uvaření ji můžeme využít jako rýži, tedy na přílohu nebo na risotto. Rozpálíme olej, opečeme nakrájenou cibuli a česnek, přidáme červenou pšenici a pomalu postupně přiléváme vývar, stejně jako když vaříme italské risotto. Příchuť pak zvolíme podle sebe, zeleninu, houby, klobásu, chorizo, nebo třeba jenom strouhaný parmazán na závěr a bylinky na ozdobu. Červená pšenice je vítaným zpestřením našeho jídelníčku. Tak dobrou chuť!
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a teď jsme vám dohráli Naďu Urbánkovou. I dnes bude teplo, ještě o nějaký ten stupeň tepleji než včera. A na Vysočině je první otevřené letní koupaliště. K vodě můžou lidé vyrazit na Třebíčskou Polanku. Jaký je o plavání ve venkovních bazénech zájem, vám řekneme za chvíli v reportáži.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dokola.
1: Dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Lidé v našem kraji můžou využívat první letní koupaliště. Provoz zahájila Třebíčská Polanka. Zájem je i díky počasí velký.
2: Dobrý den. Jaká je voda?
3: No, dobrá. Je to osvěžující.
2: Je všední pracovní den, tak jste využili, že máte asi volno, tak jste přišli s rodinou.
3: Jo, určitě, s rodinou. No. A mám teď krátký dlouhý týden, takže teď mám krátký, takže to. No, z náměště na to slovo jsme. Z náměště.
2: Takže i zároveň výlet.
3: Jo, přesně tak.
4: Zdeněk přidal plave v závodním bazénu, dcera pro změnu dětském. Na lehátku se sluní dvě dámy.
5: To krásné počasí, samozřejmě, a to, že tady je teplá voda, že je vyhřívaná, prostě, to je úplně špica.
2: Kolik má stupňů, nevíte?
5: No, měla by mít 26-25 stupňů, ty vyhřívané bazény, takže to je parádička, no. Plus tohle počasí, to je lepší v létě.
6: No, já k tomu jenom řeknu to, že mám nejmilejší dceru na celém světě, která mě teda vytáhla na koupák, což jsem teda velice ráda, protože ráda plavu a je to bezvadný počasí.
7: Já jsem Inka,
8: Věra.
2: Patka s dcerou.
7: Ano, přesně tak.
2: Děkuji vám.
7: Tak naschledanou.
4: Právě vyhřívané bazény a počasí umožnili zahájit sezónu už v květnu. Pokračuje ředitel Polanky Jiří Novák.
9: To jsou takový zásadní elementy, které vám předurčují k tomu, že můžete otevřít dříve. Tu přípravu jsme začali v podstatě už po Velikonocích, takže někde na začátku dubna, a víceméně jsme počítali s tím, že budeme na polovinu května připraveni a čekali jsme na pěkný počasí.
4: Víte zhruba aspoň odhadem, kolik přišlo návštěvníků za ty první dny?
9: Otevírali jsme teď v sobotu, areál navštívilo necelých 900 návštěvníků.
4: Otevřít plánují i další koupaliště v kraji. Už v první polovině června, například v Lukách nad Jihlavou nebo v Moravských Budějovicích. Nejpozději do prázdnin zahájí provoz i ostatní areály na Vysočině. Z Třebíče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: chtěj mi lásku brát.
1: Máme krátce po půl desáté a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je úplně běžné, že muži chodí k porodu, ale dříve nejen, že to nebylo běžné, ale bylo to vyloženě zakázané. Mluvit o tom bude v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
2: Bejvávalo.
3: Když muži nesměli být u porodu. Na zrození nového života bývávaly za starých časů dva pohledy. Jednak se s tím nedělaly žádné velké caráty. Ženská byla možná ještě i dopoledne na poli, nebo dávala dobytku a večer bylo dítě na světě. Na druhou stranu šlo o posvátnou záležitost, která byla velmi intimní. Mužům v žádném případě nebyla umožněna přítomnost u porodu. Jednalo se výhradně o ženské poslání. Při porodu byly rodičkám přivedeny na pomoc starší ženy, které jim díky svému věku a zkušenostem pomáhaly vším projít. Dodnes je porod považován za náročný, dlouhý proces testující fyzické i psychické síly matky. Přesto za dob prababičkovských u něj nebyl přítomen lékař, pouze porodní bába. Ani místo pro porod nebejvalo v minulosti nikterak dáno. Rodilo se prostě doma, v posteli. Až v případě, že nastaly komplikace ohrožující život rodičky, byl přivoláván lékař. Tato zodpovědnost porodní báby byla pomocí ústní lidové slovesnosti předávána také známým pořekadlem, jež znělo takto. Já, bába po bohu, pomohu, co mohu a co nemohu, nechám Pánu Bohu. Otec dítěte měl svoji roli až po porodu. Porodní bába novorozeně zavinula do deky, zavolala otce, položila dítě na zem před něj a podle tradice měl otec dítě ze země zvednout, což znamenalo přijetí dítěte za své a potvrzení otcovství. Pokud tak neučinil, jednalo se o pravý opak, tedy, jak jest také psáno, nesla mu dítátko v strakatý peřince. Co mi to neseš, pro Boha živého? Neříkej na mě, řekni na jiného. V novějších verzích této tradice se dítě už nepokládalo na zem. Dávalo se přímo otci do rukou. Tak to bylo za praděda, prabáby i jejich kmotrů. No a zítra o lesních jahodách.
2: Bejvávalo.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Čeština mu ve škole nešla, ale dnes má vtipné reklamní slogany a úspěšně fungující firmu. Představíme vám podnikatele roku kraje Vysočina Tomáše Čecha z Třebíče. Zajdeme si také na koupaliště, ale skoky do vody v reportáži nečekejte. Přibyslavy se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: pro zdraví.
1: Měl by ubrout každý, kdo má kila navíc?
2: Dost dobrá otázka v souvislostech, kdy vnímáme výzvy, doporučené diety, tlak na to vypadá dobře. Ale nejde házet všechny do jednoho pytle. Určitě jsou situace, kdy hubnutí není žádoucí. Například, když je člověk chronicky nemocný a chyběla by mu energie, kdyby ten příjem nějak významně snížil. Také bych to nedoporučila v těhotenství, aspoň ne nějaké hodně omezující hubnutí. A vlastně bych to nedoporučila ani v případech, kdy to člověk dělá jenom proto, že cítí tlak nějaké komerce. Hubnutí by neměla být nějaká krátkodobá drastická dieta, ale rozumné snížení příjmu a vybalancování to tak, abychom se cítili dobře.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: děkuju ti.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Do práce i za zábavou vlaky Jindřichohradecké úzkokolejky už zase jezdí. Tento týden přinesl další milník od doby, kdy skončil v insolvenci někdejší majitel. Spoje znovu začaly jezdit denně. Přímo na nádraží se vypravíme už za okamžik v reportáži.
2: Český rozhlas Vysočina, písničky.

0: Krátce před 10. hodinou ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Na úzkokolejce z Jindřichova Hradce do Obrataně a Nové Bystřice začaly jezdit každodenní pravidelné spoje. Je to poprvé po 3,5 letech od doby, kdy zkrachoval někdejší dopravce. Vlaky budou ale vždy jezdit jen po dobu turistické sezóny.
1: To je moje srdcová záležitost.
2: A kam jedete?
1: No, jedu do Obrateně a pak pojedu hned zpátky a vystoupím ve Včernici a tam se prohlídnu vesničku nebo městys.
2: Je pondělí ráno a z vlaku úzkokolejky, která už za chvilku vyjede z Jindřichova Hradce směr Kamenice nad Lipou a Obrataň, se rozhlíží starší usměvavý pán.
1: No na výlet, já jsem tady na dovolený z Teplic. Pepa Kolařík se jmenuju. A jinak jsem strojvůdce teda taky. No teďka už ne, teďka už půl druhého roku už jsem to zabalil v 70. I když licenci mám teda, tak kdyby tady třeba chtěli, tak bych byl ochoten teda třeba i zadarmo teda jim pomoct.
2: A tady už nám nastupuje další cestující, půjdu se podívat do vagónu.
3: Jarmila. Do Horního Skrýchova jenom první zastávku. Protože jsem tak dřív s ní jezdívala do toho Horního Skrýchova. Pak to přestalo jezdit a tak teď už zase jsem ráda, že můžu využívat.
2: Spočítat všechny cestující tedy není složité. Dva. Ono ale není divu, je to vůbec první jízda prvního dne, kdy se na úzkorozchodné tratě vrátili pravidelné každodenní spoje. Nebo snad vlak vedoucí očekává, že ještě někdo přijde?
4: Aleš Hrbek. Tak je všední den, začátek teprve sezony, takže jsem si, že to pochopitelný ještě. Třeba ty víkendy bývají teďka narvaný, že na ty bystřické trati. A k našemu překvapení, nebo trochu musím říct překvapení, tak je ta obratenská větev se ví, nebo čelí velkému zájmu a kolikrát víkendy jsou pravidelně přidávány jeden vůz posilovej. A na té obratence s námi jezdí třeba lidi i sem tam jako do práce a takhle, takže to je super, no. Nebo třeba jenom jako do hospody, do Kamenice a podobně, takže třeba včera jsme vezli lidi do pivovaru.
2: Na obou větvích úzkokolejky teď budou každodenní turistické spoje jezdit až do listopadu. Potvrdila mi to mluvčí společnosti Gepard Express Hana Lísalová.
5: Do Nové Bystřice i Obrataně a zpět se tak cestující dostanou z Jindřichova Hradce třikrát denně.
2: Jak na Vysočině, tak v jižních Čechách objednávají turistické spoje kraje. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Policisté pátrají po 16-leté dívce z Jemnice. Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě má opravené hřiště pro nejmenší pacienty. Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. Dnešní nebe bude slunečné, na teploměru se objeví i tropické hodnoty. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Po 16-leté dívce z Jemnického zdravotnického zařízení pátrají třebíčští policisté. Včera večer se přestala ozývat, i když má zdravotní obtíže, na které musí pravidelně užívat léky. Dívka zřejmě zamířila do Třebíče a odtud možná i dál po Česku. Je vysoká 160 cm a má tmavé rovné vlasy. Mívá výrazněji nalíčené oči. Při odchodu měla světlý upnutý top, světlé kraťasy a zavazadlo tyrkysové barvy. Na paži může mít bílý kulatý senzor a obvázaný kotník. Případné informace o dívce můžou lidé volat na linku 158. Dětské hřiště v areálu Havlíčko-Brodské psychiatrické nemocnice je po rekonstrukci. Dělníci kompletně vyměnili povrchy i herní prvky a vytvořili relaxační zóny. Práce vyšly na celkem 6,5 milionu korun. Obnovené hřiště dnes vedení psychiatrické nemocnice slavnostně otevře v 11 hodin dopoledne.
4: Hřiště se nachází u pavilonu číslo 12, kde jsou hospitalizovaní nejmladší pacienti. Na oddělení se nachází chlapci a dívky od 3 do 18 let s duševními poruchami nebo poruchami chování. V léčbě jim můžou pomoct například i nové herní prvky. Rekonstrukce hřiště je součástí dlouhodobého plánu na zkvalitnění prostředí pro pacienty i personál. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu totiž může dostávat údajně zhodnocené peníze. Pokračuje Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence.
5: Každopádně vždycky takovým barovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
2: Předsedkyně Evropské unie Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
6: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Čeští hokejisté nestačili na mistrovství světa v předposledním duelu ve skupině na Nory. Porážkou 1-4 si Rulíkovi svěřenci zkomplikovali pozici už před jistým čtvrtfinále. Základní fázi Češi zakončí dnes duelem s Kanadou od 20:20.
3: Počasí.
2: V Humpolci a Dukovanech je právě teď 20 stupňů, v Telči 21. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů a zafouká slabý, přes den většinou mírný vítr severních směrů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Jeďte opatrně velkou Býteší u Vlkovské cesty. Máme tam hlášenou dopravní nehodu se zraněním.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krátce po 10. hodině posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Ve škole nemusíte být premiant, aby z vás jednoho dne byl podnikatel roku. Přesně tak to bylo i s Tomášem Čechem, za kterým vyrazíme v dnešním příběhu z Vysočiny už za několik minut.
9: Dobré dopoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Angry Birds byla oblíbená počítačová hra o naštvaných ptácích. Slovní hříčkou vznikl název pro značku pánské kosmetiky. Stačilo vyměnit druhé slovo za plnovous a vzniklo Angry Birds. Značku založil a název vymyslel a taky logo vytvořil svousatým mužem Tomáš Čech Střebíče. Za své podnikatelské úspěchy ve firmě, která se stále rozrůstá, získal za rok 2025 ocenění podnikatel roku kraje Vysočina. Každý nový výrobek vzniká přitom i v laboratoři.
2: Dobrý, jenom koukneme do labiny na chvilku.
3: Pokusy, pokusy, no, tady se míchají ty hmoty, kolegyňky z vývoje, tady míchají ty naše receptury, ta funkčnost toho výrobku je pro nás alfa omega, zkoušíme to, tady to holky navrhnou, zvířata z firmy to vyzkouší a pak to jde až k zákazníkům.
4: Podnikatel roku kraje Vysočina, Tomáš Čech, má z vousu spletený copánek a mě by zajímalo, jestli to nějak souvisí s těmi výrobky, jestli jste potřeboval něco, čím by se vám to lépe upravovalo, ten copánek.
3: Já pocházím z podnikatelské rodiny a i s kamarádama jsme v pubertě přemýšleli, jako v čem bychom mohli podnikat, co bychom mohli dělat. Mně se obrovsky líbilo jako chlapská kosmetika, přes internet to prodávat přímo těm chlapům. Přestože jako ke kosmetice jsem neměl blízko, vlastně jsem neměl ani vousy, když jsem začal a nemohl jsem se ukázat vůbec na sociálních sítích, nebo jsem si říkal, ty brďo, tady se snažím budovat kosmetickou značku pro vousáče a stěžím, mám jako tři chlupy na bradě, ale postupně těma našima výrobkama jsem aspoň něco vypěstoval, když teda samozřejmě máme zákazníky, kteří jsou výrazně lepší vousáči než já.
4: Můžeme se vrátit na začátek. Já jsem někde četla o vás, že ve škole to nebylo s vámi jednoduché.
3: Ve škole mě to za stolik nebavilo. Češtinářka, paní učitelka, mě označila nejslabším žákem, řekla, doslova to asi nezapomenu. Nechci ukazovat prstem na nejslabšího žáka, ale kdybych ukazovala, seš to ty, Čechu. Nikdo by to do mě neřekl a nevsadil na mě, že nějaký úspěch mě potká. Co mám taky jako verva, úsilí a ta kontinuita, jako že každý den opravdu vstávám a snažím se o to, aby to fungovalo. Kosmetika,
4: co má koule. To je nějaký herec, nebo kdo vám to namlouval?
3: Máme Pavla Berana, takový chlap jak hora, on je kulturista. V pubertě jsme ho s kamarádama sledovali a teďka je úžasný, že už s ním pátým rokem snad spolupracujeme a právě tím jako naším hlasem, on má takový hrubý hlas, tak se ho snažíme používat, kde to jde.
4: Kosmetika pro chlapy, ale velice rychle se rozrostla i o kosmetiku pro ženy, protože to ženy kradly svým mužům doma, že s tím byly tak spokojené, že jste museli rozjet i řadu pro ženy.
3: Je to tak a je to jako jeden ze spousty těch vtipných náhod a vlastně jako něčeho, co jsme vůbec nečekali. Vlastně tak trochu ze srandy jsme udělali nějaký jako mazání pro chlapy, tak to i spoustu lidí kupovalo jako vtipný dárek, pak se ukázalo, že to vlastně funguje a na sport je to super, nebo když je borec silnější. A taky něco, co jsme nevěděli, a je jako obecný fakt, že většina té pánské kosmetiky se prodává ženám, který to kupují pro svý muže. Plníme přání zákazníků, zákazníci byli ženy a říkali, jako chceme to stejný, co děláte pro ty chlapy. Tak jsme to mazání udělali pro ženy a půlroční zásoba se prodala asi za měsíc, takže to bylo úžasný. No.
4: Způsob, jakým mluvíte s lidmi, je plný humoru. To jde z vás?
3: Jde to už z různých směrů, kolikrát to jde od zákazníků. Ti zákazníci jsou tak úžasní, že nám takovéhle věci prostě píšou. Jenom kouknou do komentářů našich příspěvků, kolikrát jako ty komentáře jsou fakt úžasný a pobaví. Vždycky, když se chci rozveselit, tak kouknu těch komentářů, co nám tam lidi píšou a je to prima.
4: Střebíče Dáša Kubíková, Český rozhlas.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Azylový dům pro matky s dětmi v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou ukončil provoz. Kde ale jedna služba potřebným končí, druhá začíná. Budova je aktuálně v rekonstrukci a od června začne sloužit jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Reaguje tak na aktuální potřeby regionu. Služba bude zajišťovaná organizací na počátku.
1: Tak jdem asi na ty vytřenost, tak my vás tam teda nevezmeme. Tak my vás vezmeme u patrovíš.
2: Zatímco v bytě již připraveném na příjezd prvních 4 dětí v nouzi teď schne voda, míříme spolu s vedoucí domova pro dětský život Marií Kudrovou do bytu, který je ještě uprostřed úprav.
1: To je bytová jednotka, která není ještě jako ve finále. Vidíte, že už to má takovou jako hezkou fazonku, ale teď se tady se vynášely různě skříně z pokoju do pokoju. Přece za 30 let se tady toho spoustu nastřádalo. Ne všecko má ještě svou kvalitu a estetiku.
2: Většinu prací navíc zaměstnanci dělají v domově sami, vysvětluje ředitelka organizace Na počátku Barbora Bumbová.
3: Jdeme velmi nízkonákladově, protože jdeme z vlastních zdrojů, takže holky našly neskutečné cesty, jak to tady dát takhle do pucu z toho původního už použitého stavu do toho hezkého, do kterého můžeme pustit děti. Takže třeba si našli prostě barvu na kachličky, tím, že nemůžeme prostě vymardovat koupelny. Musíme je prostě nechat v tuhle chvíli.
2: Budova fungovala jako azylový dům pro matky s dětmi 30 let. Obnovit prostory tak, aby se do nich mohly nastěhovat děti, vyžadující okamžitou pomoc, je proto náročné. Současně musí vedení organizace sehnat nové zaměstnance.
3: Máme připravený tým na červen, kdy my v červnu otvíráme pouze ten jeden byt pro ty 4 děti. Je to pro nás i takový zkušební měsíc. Na to personál máme sehnaný, ale zháníme ještě další, protože potřebujeme otevřít 3 byty postupně a bez nich to prostě nedá.
2: Vysvětluje Barbora Bumbová, že pro všechny 3 byty a tedy i 12 dětí budou potřebovat dohromady asi 10 pracovníků. Stejně tak musí mít každé dítě k dispozici své zázemí. Stravování už ale mají podle Marie Kudrové vyřešené.
1: Bude vlastně dětem nabídnuto to rodinné prostředí i v tom, že ty tety budou vařit. Nebudeme si nechávat vlastně jídlo vozit, můžou být součástí té přípravy těch pokrmů. Věřím, že pro ty menší děti to může být atraktivní.
2: Spádovost bude mít zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celorepublikovou. Nicméně, jak vysvětluje Marie Kudrová, pokud budou z blízkosti Jaroměřic, můžou alespoň zachovat své dosavadní zvyky.
1: Když to půjde, tak budou chodit do své školy, budeme chtít děti do 30 km dovážet, aby jsme jim zachovali aspoň část té jejich známé sociální bubliny. Mm-hmm. Když to nepůjde, tak budou chodit třeba tady do Jaroměřic nad Rokytnou.
2: Případně nabídne domov dětem i individuální vzdělávání. Z Příložan Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po půl jedenácté dospívala Marcela Holanová a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní babské rady budou patřit tvarohu. Dozvíte se, proč je někdy tekutý a jakou získal přezdívku.
1: Babské rady.
2: Tvaroh je ceněný hlavně pro vysoký obsah bílkovin a vápníku, proto se mu často přezdívá bílé zlato. Tvaroh je právě oblíbený mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na zdravý životní styl. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, které podporují regeneraci svalů a zasytí na delší dobu. Tvrdý tvaroh vzniká srážením mléka pouze kyselinou mléčnou, vytvořenou mlékařskými kulturami. Při přípravě měkkých tvarohů, které se prodávají ve vaničkách, se navíc dodávají siřidla. Donesli jste si z obchodu tvaroh a když jste ho rozbalili, vytekla z něj navíc tekutina? Radujte se, jedná se o syrovátku, která se z tvarohu uvolňuje zcela přirozeným procesem. Tvaroh se hodí i do teplé kuchyně, protože ani tepelnou úpravou nestrácí své skvělé nutriční hodnoty. V oblibě ho historicky mělo i lidové léčitelství. Tvarohový obklad vytahuje horkost, tlumí bolest a působí protizánětlivě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas jede.cz.

0: věcí. Krátce po 11:15 posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zleva dobrý, zprava letadlo. A tak vypadá každodenní cesta leteckých meteorologů do práce, tedy přesněji na jejich pozorovatelské stanoviště na Pražské Ruzyni. Svou meteorologickou zahrádku mají na volném prostranství mezi oběma drahami, tak aby dobře viděli do všech stran. A právě tam se zbíhají naměřená data o počasí, která jsou nezbytná k bezpečnému vzletu i přistání.
1: Po pojížděcí ploše přejedeme vzletovou a přistávací dráhu a dostaneme se k meteorologické stanici.
2: S Pavlem Pačesem, technikem Českého hydrometeorologického ústavu, teď vyjíždíme na letištní plochu, ale pravidla silničního provozu tady neplatí.
3: Tady platí, co řekne dispečer.
4: Máme to 1-4 na hotelu přednost terénový, co jede na limu.
1: Rozumím, provoz si ohlídáme.
2: Takže dáme přednost letadlu.
3: Musíme dát přednost letadlu, který teď právě pojíždí ze stojánky na práh dráhy 3-0, odkud bude vzlítat. Teď nás mine. S dostatečným odstupem za ním můžeme projet.
2: Dojeli jsme vlastně až na konec letiště, my ho teď máme po pravé straně. Tady jsou všechny přístroje, které potřebují meteorologové.
3: Tím, že jsme na letecké meteorologické stanici, tak musí být ty systémy zdvojený, ale měří vlastně úplně stejně.
2: Tady jsou přístroje, řekl bych, moderní, ale pak i ty klasické. Když bychom se podívali tady do té budky nahoru.
5: V tuto chvíli stav na suchém teploměru je 15,8 stupně Celsia.
2: Robert Řehák odečítá teploty.
5: A na vlhké máme přesně 11 stupňů Celsia.
2: Ale vidím, že ten jeden teploměr je namočený do nádobky.
3: Technicky je úplně stejný, akorát, že má ochlazovanou tu baňku s tou rtutí. Tomu se říká vlhký teploměr. Ta suchá vlhká teplota slouží pro výpočet vlhkosti a tlaku pár.
2: Když počítám 1, 2, 3, 4, možná 15 přístrojů zhruba, tady velký barel, kolem kterého je takový věnec.
3: To je váhový srážkoměr, to znamená, že on pozná, když na to něco kape a všechno, co mu přibyde v té jeho nádobě, tak zváží a pošle do systému a tím nám řekne, kolik srážek napadlo.
2: K měření tlaku se používají přístroje, které jsou kousek vedle, takže tady jdeme k takovému stožáru s krabicí.
3: Tlak se měří zase elektronicky. Teď jsme otevřeli takový koncentrátor dat, kde na stožáru je tato ústředna, do které jsou přivedeny jednotlivá čidla, teplota, vlhkost a tady je ten tlakoměr samotný, směr a rychlost větru, sluneční svit a data z jednotlivých čidel se koncentrují do datové zprávy, která se posílá zase do systému.
6: Teď ze zahrádky jsme přišli k nám na stanici, takže pojďte nahoru, jak vidíte, okna po všech stranách s výhledem na celé letiště.
2: Lenka Počasová, vedoucí letecké meteorologické stanice, mě tedy zve po nějakých asi 30 schodech nahoru. Vidím tady spoustu dat ze 6 míst dvou drah.
6: Plus ještě teda ta meteorologická zahrádka. Tady je možno vidět, z jakého směru fouká, kolik to měří přímo na tom stanovišti právě v tuto chvíli.
2: Teď vám tady něco pípá.
6: Jo. Takhle ten systém upozorňuje připravit si zprávu METAR, si podává po půl hodinách.
2: Paradoxně, když to tady takhle zapípalo, tak Lucie Fenslová se zvedla, odchází od počítačů a jde na terasu.
7: My si fyzicky ověříme, že ta data souhlasí s tím, co se aktuálně venku děje.
2: Takže když se rozhlédnete?
7: Tam vidíme vzadu Kladno, takové paneláky, to je 12 kilometrů. Vidíme, že je střední oblačnost.
2: Jak to vypadá ve srovnání s těmi daty, co vám naměří přístroje?
7: To jsou vlastně výstupy z ceilometru nad každou tou dráhou a vidím, že to měří momentálně v nějaké výšce 8000 feetů. To je oblačnost střední.
2: To odpovídá.
7: Ano.
2: Takže co jste teď poslali řízení letového provozu?
6: Že fouká z 0,30 stupňů, že je dohlednost nad 10 kilometrů. V trendu je momentálně nosik, což znamená, že není očekáváno výrazná změna počasí.
2: V opačném případě letečtí meteorologové okamžitě vydávají upozornění. Z Pražské Ruzyně Eva Kézrová, Český rozhlas.

Na Českém rozhlase Vysočina teď zpívala Jitka Zelenková. I dnes nás čeká horký letní den, i přesto, že je stále jaro, ale my vás navnadíme na jednu už, řekněme, ryze letní akci, a to na Bernard Fest v Humpolci, který se letos koná 19. a 20. června na Humpoleckém náměstí. Navíc pro vás máme taky v našem vysílání vstupenky, které můžete vyhrát v dobrém ránu mezi 5. až 9. hodinou. Kdybyste náhodou nestihli vyhrát, tak si je ještě můžete taky stihnout koupit do víkendu za 1600 korun, což je zvýhodněná cena od soboty, pak budou dražší. Posloucháte Český rozhlas Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Jen si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

sobotu 30. května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1:00 odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého Big Bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policie hledá 16-letou dívku, která odešla ze zdravotnického zařízení na Třebícku. Asilový dům u Jaroměřic nad Rokytnou se mění na zařízení pro děti v nouzi. Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v polovině června. Dnešní nebe bude slunečné, na teploměru se objeví i tropické hodnoty. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Policisté žádají o pomoc při pátrání po 16-leté Melise Milanové. Ta v pondělí odešla ze zdravotnického zařízení v Jemnici na Třebícku a od té doby o sobě nedala vědět. Hledaná má zdravotní obtíže a měla by užívat léky, které ale u sebe nemá. Dívka je podle popisu policie obézní postavy. Měří 160 cm, má černé rovné dlouhé vlasy a hnědé oči, které si ráda výrazně líčí. V době zmizení měla na sobě krátké tričko světlé barvy a světlé kraťasy. U sebe má tyrkysové zavazadlo a na pravé paži nalepený kulatý senzor pro monitorování. Má také obvázaný kotník. Podle policistů nejspíše zamířila do Třebíče. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Další zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přibude od června na Vysočině. Vzniká na místě bývalého azylového domu v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou. Organizace na počátku teď prostory obnovuje a upravuje, aby mohly sloužit celkem 12 dětem. Podle ředitelky organizace Barbory Bumbové bylo nutné práce zvládnout v poměrně krátkém čase.
2: Dozvěděli jsme se to před půl rokem a měli jsme 3 měsíce od zavření azylového domu k vytvoření úplně nové služby. Tak to je pro nás ta krosna, na kterou jsme věděli jsme, že bude, nevěděli jsme, jak bude velká a vlastně máme týden do otevření a teď už teda jako máme z posledního, ale už nám zbývají prostě ty samforoky a ty závěry jsou vždycky jako náročné.
0: Ke změně došlo podle vedení organizace proto, že kraj místo azylových služeb víc poptával právě kapacity pro děti v nouzi. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
3: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
4: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
3: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
3: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká první utkání baráže o účast v první lize. Na domácím hřišti v 18 hodin přivítají druholigové Táborsko. Pokračuje trenér Ostravanů Josef Dvorník.
6: V podstatě tam nejde úplně moc věcí teďka jako fyzicky natrénovat, spíš ty hráče vyladit k tomu, aby ten výkon v úterý byl takový, jak si dáme dobrou pozici pro druhý zápas v Táborsku.
0: A golman Jakub Dobeš sice pochytal 35 střel, ale v semifinále play-off hokejové NHL porážce Montrealu 2-3 v prodloužení s Carolinou nezabránil. Canadiens tak v sérii prohrávají 1-2 na zápasy.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teploměry ukazují 23 stupňů, v Počátkách a Bystřici nad Pernštejnem 22. Dnešní den očekáváme slunečný s jasnou oblohou nebo drobnou oblačností. Teploty na některých místech v kraji dosáhnou 27 až 30 stupňů a zafouká slabý přes den většinou mírný vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace v kraji Vysočina. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Když se řekne farmacie, většina z nás si vybaví lékárnu a léky na předpis. Za touto každodenní rutinou se ale skrývá svět, kde precizní věda, klinické znalosti a empatie dohromady rozhodují o zdraví pacientů. Klinický farmaceut patří mezi odborníky, kteří stojí na pomezí medicíny a farmacie. Tam, kde každý lékař, každá dávka a každá interakce může znamenat rozdíl mezi účinnou terapií a nežádoucími účinky. V dnešním dopoledním rozhovoru se podíváme nejenom na její profesní cestu, ale i na to, jak klinická farmacie mění život pacientů a jaké výzvy a radosti přináší práce v tomto specializovaném oboru. Všechny tyhle zajímavosti nám prozradí dnešní host. Tím je klinický farmaceut Renata Žáková. Krásné dopoledne vám přeji.
8: Dobrý den.

0: Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes klinický farmaceut Renata Žáková. Když se řekne farmaceut, tak většina lidí si představí lékárnu. Kdo je ale klinický farmaceut a kde vás vlastně v nemocnici najdeme?
2: No tak klinický farmaceut je vlastně farmaceut, který se nachází v nemocnici na oddělení a zde se staráme vlastně o pacienty na lůžkách, ale můžete nás potkat i v ambulanci pro vlastně všechny pacienty, ať už jsou sami zajímají o své léky, anebo jsou zaslány k nám svým praktickým lékařem nebo specialistou.
1: Kdybyste měla svou profesi vysvětlit úplně jednoduše, možná i v jedné větě, tak co je vaším hlavním úkolem, tou náplní práce?
2: Tak naším úkolem je zejména nastavit léčbu pacienta tak, aby byla vlastně správně a aby byla vedena s nějakou racionální vlastně myšlenkou a optimálním dávkováním a byla vlastně užitečná pacientovi víc, než aby ho ohrožovala.
1: Jak dlouho vůbec existuje v České republice profese klinického farmaceuta?
2: No tak obor se rozvíjí posledních asi 15 až 20 let. Myšlenka už byla v nějakých 80. letech v naší republice, ale opravdu až v posledních letech jsme se dočkali takového významnějšího vývoje v tomto oboru.
1: Když se řekne klinický farmaceut, jak vypadá ten váš běžný pracovní den? Dá se říct, že jste třeba více u pacientů nebo spíše nad dokumentací?
2: Tak je to takový mix. V podstatě ten den začíná většinou vizitou, na kterou se musíme řádně připravit. Na vizitě se setkáváme s lékaři a zdravotními sestřičkami u lůžka pacienta. Docházíme vlastně na oddělení, na který jsme jakoby přidělený. Jsou to takzvané naše domovská oddělení. Já například docházím na oddělení onkologie a chirurgie. Potom navštěvujeme sezení na oddělení mikrobiologie a biochemie, kde se vlastně setkáváme s antibiotickou terapií všech pacientů, kteří leží u nás v nemocnici. Zde se podílíme na dávkování těchto léčiv a úpravě, zejména u těch toxičtějších vlastně druhů antibiotik. Potom se s kolegyněma scházíme v naší kanceláři, kde se vlastně domlouváme a říkáme si většinou zajímavosti, které jsme se dozvěděli na těch našich odděleních a rozdělujeme si úkoly toho dne. Následuje vlastně zapisování té ranní vizity do dokumentace pacienta a během toho vlastně přijímáme hovory od lékařů, dotazy, konzília a tak dále, odpovídáme na různé zajímavé a záludné otázky našich lékařů a zároveň se ještě účastníme vlastně těch ambulantních vlastně konzultací právě pro ty pacienty, kteří k nám docházejí se svými lékovými problémy, anebo jak už jsem říkala, že je posílají vlastně praktičtí lékaři anebo specialisté.
1: V jakých situacích vás lékaři nejčastěji volají a kdy je ta vaše role opravdu klíčová?
2: Většinou je to vlastně u nějakých pacientů, kteří jsou složitější, mají selhané základní vlastně životní orgány, musí se u nich to dávkování léků poupravit, někdy je to jenom časově vlastně závislé, někdy se prodlužují intervaly u léků, někdy se musí zvolit nějaké jiné léčivo, vybíráme, hledáme, někdy jsou to problémy, které v podstatě nejsou úplně obvyklé pro ty lékaře řešit, takže není to třeba úplně jejich specializací, takže s tím vším vlastně pomáháme, s takovým jakým si nastavováním, individualizací péče pro toho daného pacienta, který u nás zrovna leží s daným problémem.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne, klinický farmaceut Renata Žáková.

0: 6 a klidně i více léků denně. Co všechno se může stát, když se léky mezi sebou ale třeba nesnesou?
1: No, někdy se může opravdu stát, že ten jejich účinek se může opravdu zesílit, až opravdu může být ta nebezpečný. V tom případě opravdu musíme zasáhnout a skonzultovat s lékařem tuto léčbu, nahradit daný lék problematicky nějakým jiným, který je méně rizikový pro pacienta. Těmto vlastně interakcím lékovým říkáme klinicky významné, které opravdu můžou toho pacienta ohrozit, ale někdy máme ty vlastně působení těch léčiv navzájem i tak, že se účinek může vynulovat, takže očekávaný efekt léčby nenastává a lékař je vlastně překvapen, že není žádoucí efekt té jeho léčby a ptá se vlastně proč, co se děje, jak můžeme vlastně to rozklíčovat, pomoct mu to vlastně vyřešit. Takže těch situací je opravdu jako bohatě, řešíme dennodenně různé problémy.
0: Setkáváte se třeba často i s tím, že pacienti mají léku třeba až zbytečně moc?
1: Ano, setkáváme se s tím, ne, že by to bylo jakoby často, ale je to jeden z problémů, který řešíme a snažíme se rozklíčovat, který lék je opravdu pro pacienta potřebný, který tam naopak v tu danou chvíli třeba vůbec nemusí být v té medikaci a snažíme se tomu pacientovi vlastně poskytnout ty léky jenom opravdu, které v dané situaci potřebuje.
0: Jsou i situace, kdy objevíte kombinaci léků, která může třeba i pacienta vážně ohrozit?
1: Ano, také se stává. V tom případě okamžitě vlastně jednáme a řešíme s lékařem, co se může stát a jak vlastně preventovat a tu léčbu řídit dál.
0: Jsou seniori nejčastěji skupinou pacientů, se kterými pracujete nebo nikoli?
1: Ano, přesně tak. To jsou ty naši pacienti, protože seniori jsou polymorbidní, to znamená, že mají hodně moc nemocí, za ten svůj život už nazbírali kdejakou diagnózu, na tu diagnózu vždycky dostanou nějaký lék a ne vždycky ty lékaři mezi sebou komunikují a vědí o sobě, který vlastně pacient má, od kterého lékaře předepsáno, takže tam řešíme mnohdy i takovou tu naší polifarmaci, kdy pacient opravdu užívá mnoho léku, někdy se může stát, že i jakoby duplicitně, takže ten stejný lék může mít předepsáno od různých specialistů. Jsou někdy i ty pacienti, že rádi obchází ty lékaře, ale mnohdy to může spíše škodit, než být ku prospěchu.
0: V tom případě, co by si měli seniori a jejich rodiny hlídat, když přeci jenom užívají více léku najednou?
1: Měli by rozhodně dbát a komunikovat s praktickým lékařem, aby vlastně měl veškeré zprávy od různých specialistů a ta rodina by se měla starat o to, aby ten senior opravdu užíval jenom ty léky, které má. A ještě bych teda apelovala na různé potravní doplňky, vždycky zkonzultovat, zda je to nutné u těch seniorů opravdu různě pomoc babičce a dědečkovi různýma doplňkama stravy. Ne vždycky je to úplně ideální k té medikaci chronické, které užívají tyhle pacienti vlastně.
0: Možná je dobře, že jsme otevřeli téma vitamíny, protože vitamíny to bylo téma velice skloňované především o Vánocích, kdy se řada rodin snažila svoje blízké, převážně tedy seniory, zásobit různými vitamíny. A ty se teď horečnatě snaží všechny ty vitamíny jíst ideálně dohromady. Je třeba něco, v čem seniori dělají v tomhle ohledu chyby? A je dobře, když seniory zásobujeme až tak přehršel vitamíny?
1: No, samozřejmě, jak už jste naznačila, není to asi úplně ideální jako situace. Vždycky je dobré skonzultovat v lékárně nebo v naší ambulanci kombinaci různých potravních doplňků a nejenom vitamínů, ale jsou to různé jakoby trendy v čínské medicíně, v bylinkářství a tak dále, protože ne vždycky bylinkové a přírodní je neškodné a zdraví prospěšné. Takže rozhodně vždycky se zajímat o to, co ten senior užívá a jaká ta jeho chronická medikace je a znát jí. Měl by se v tom orientovat, když už ne ten senior, tak ta rodina by se měla zajímat o to.
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne, klinický farmaceut Renata Žáková.

0: Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je mým hostem klinický farmaceut Renata Žáková. Dá se říct, že klinický farmaceut je vlastně taková pojistka proti chybám v léčbě?
2: Ano, dá se to tak říct. Jsme vlastně takovým bezpečnostním štítem pro ty pacienty. Snažíme se, aby ta léčba opravdu pro ně byla optimální, racionální, správně vedená a snažíme se podporovat vlastně toho lékaře v těch správných rozhodnutích. Snažíme se mu rozšířit obzory v tom, jak ty léčiva vlastně působí a jak je má vlastně vybírat ten lékař.
1: Máte pocit, že je vaše profese ve zdravotnictví dostatečně využívaná, nebo je vás stále ještě málo?
2: No v těch velkých nemocnicích fakultních je třeba dostatečný počet a to jsou ty velká města jako Praha, Brno, Ostrava, ale v těch menších nemocnicích je nás stále málo. Ten vzdělávací systém je nastavený tak, že je to dlouhá cesta, než se stanete klinickým farmaceutem. A je poměrně obtížná.
1: Co všechno ta cesta obnáší?
2: Jednak musíte být absolventem farmaceutické fakulty, potom musíte absolvovat dostatečný počet stáží a kurzů, musíte napsat atestační práci, potom jít k té atestaci a pak vlastně musíte taky profesně se najít v té vlastně svém svém oboru. Jsme různě přiděleni na různá oddělení chirurgie, onkologie, jak jsem říkala, interna, infekce a v tom daném oboru se potom více jako zaměřujete, specializujete a je to hodně i o tom, že si musíte najít cestu k lékařům, s kterými musíte dennodenně pracovat a hovořit.
1: Vy vlastně jste v některých věcech napřed oproti lékařům, pokud to tak můžu říct.
2: Je to v té problematice těch léčiv, je to naše vlastně gro, my se neustále vlastně učíme od začátku té farmaceutické fakulty podstatu těch léčiv, farmakokinetiku, dynamiku, to jsou taková zvláštní slova, ty lékaři nemají je moc rádi a my s nima vlastně operujeme dnes a denně a snažíme se jim vlastně ukázat tu naší stránku pohledu na věc, na ty léky trošku z jiného úhlu pohledu.
1: Když to tak poslouchám, vy o tom tak hezky se zaujetím hovoříte. Co vás vlastně na té vaší práci baví asi úplně nejvíc?
2: No nejvíc mě v podstatě baví to, že mohu konkrétním pacientům pomoci a vidím ten efekt vlastně těch svých zásahů. Někdy jsou to samozřejmě věci, které jsou menší, nejsou tak viditelné ty výsledky, ale někdy je to opravdu významný posun v té léčbě u těch pacientů. Že jsem ráda, že jsem třeba zachytila nějaký problém a mám opravdu radost, že ten pacient třeba tady z nemocnice dostává v takové kondici, v které by třeba ani nemusel odcházet a ta léčba je nastavená dobře a někdy si to i ohlídáme, že ty pacienti se nám třeba vrací na různá třeba vyšetření. Ty onkologičtí pacienti se mi vrací na lůžka pravidelně na různé cykly chemoterapie, takže vidím, jak ten můj zásah vlastně dopadl a mohu se z toho radovat takzvaně.
1: My si dáme písničku, hned potom se k vám vrátíme a budu se ptát na to, co by se podle vás změnilo, nebo možná i zhoršilo, kdyby klinický farmaceuti v nemocnicích vůbec nebyli. Zůstávejte s námi a počkejte si na odpověď. Mým dnešním hostem je klinický farmaceut Renata Žáková.

0: Hostem dobrého dopoledne je dnes klinický farmaceut Renata Žáková. Nabízí se hned další otázka, co by se podle vás změnilo, nebo možná i stalo, kdyby kliničtí farmaceuti v nemocnicích vůbec nebyli?
1: No já se domnívám, že by bylo více nežádoucích účinků léčiv, prodloužila by se hospitalizace u těch pacientů a zejména by se také prodražila. Je prokázáno, že klinický farmaceut vlastně přináší ekonomické úspory pro nemocnici.
0: Setkáváte se s tím, že mají lidé z léků strach nebo jim třeba úplně nerozumí?
1: Ano, s tím se setkáváme velice často. Mnohdy právě do naší ambulance docházejí pacienti, kteří chtějí se zeptat na své léky, na kombinace, které užívají a mnohdy z toho právě pociťujeme strach, že vlastně nevědí, co na co účinkuje, hledají vlastně důvody, proč brát nebo spíše i nebrat ty léky. Takže mnohdy ty pacienti potřebují jenom jakési ujištění, že ta léčba je nastavená správně a že ten lékař o ně opravdu pečuje dobře a odcházejí se stejným počtem léků a jsou spokojeni, protože vlastně porozuměli tomu, proč jim ten lékař ty léky předepisuje a to je mnohdy ten základní kámen úrazu. Jo, ta nedůvěra těch pacientů v tu léčbu, protože někdy není bohužel v ordinaci čas na to popovídat si s tím pacientem o těch lékách vlastně.
0: V tom případě, jaké chyby my lidé při užívání léku nejčastěji děláme doma nebo možná i v nemocnici? Třeba už jenom, když vezmu to, kolik z nás čte příbalové letáky a proč je důležité si třeba ty letáky přečíst?
1: No, jak kdy. Samozřejmě je dobré číst příbalové letáky a je dobré třeba sledovat po nově nasazených léčivech některé nežádoucí účinky, které by se mohly dostavit z daných léků a potom zejména je konzultovat, ať už v lékárně, třeba svěřit se s prvními třeba nějakými náznaky, anebo v naší ambulanci, nebo i u lékaře s těmi obavami, že ty léky vlastně mohou způsobit nějaký problém, protože mnohdy nějaký nežádoucí účinek léku může způsobit to, že se na ten nežádoucí účinek vlastně nasadí zase nějaké léčivo, které ten nežádoucí účinek řeší a dalo by se to řešit třeba úplně jednoduše jenom výměnou toho daného léku, který může ten lékový problém způsobovat.
0: V tom případě existuje nějaký lék nebo skupina léků, u kterých vás vyloženě děsí, když lidé berou bez porady s odborníkem?
1: No bez porady doufám, že ne. Spíše jsou to léky, které vlastně dostanou pacienti předepsané a potom s nima dělají takové různé svoje domácí pokusy, jakože mění dávkování, vynechávají, nebo naopak můžou brát větší dávky. Tak to všechno není úplně dobře. Některé léky se berou pouze dle potřeby, při nějakých potížích, je dobré se vždycky v lékárně zeptat při výdeji na to upřesnění vlastně, jak to léčivo brát a naopak některé léky je potřeba brát pravidelně a nevynechávat tam jakékoliv třeba některé jsou léky, které když vysadíte, tak opravdu můžete být ohroženi na životě. Takže na všechno se zeptat detailně, opravdu zajímat se o tu svoji léčbu.
0: Napadá mě, stane se vám třeba, že někdo užívá léky, aniž by mu je předepsal lékař, ale třeba sousedka je bere a jí pomáhají, tak mu platíčko dá z dobré vůle?
1: Ano, setkáváme se s tím, přesně tak. No, takový ty sousedský rady jsou nejlepší, lepší jak od lékaře. Mnohdy, bohužel, tenhle nešvar tady máme. A někdy je to i tak, že sousedka poradila, že si to mám brát obden přece. A podobné takové jako jo, nešvary, takže bohužel ano a ne, vždycky to je dobře míněná rada.
0: Říká dnešního z dobrého dopoledne klinický farmaceut Renata Žáková.

0: viac môj.
1: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Pavly Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes klinický farmaceut Renata Žáková. Kam se podle vás bude dál ubírat klinická farmacie v těch příštích letech?
2: No, myslím si, že to souvisí hodně s individualizací farmakoterapie. To znamená, že bude se veškerá medikace těm pacientům šít takzvaně na míru. Bude záležet vlastně i na rozvojích dalších jakoby oblastí medicíny, jako je třeba farmakogenetika a tak dále. A opravdu budeme řešit každého pacienta zřejmě individuálně, budeme mu nastavovat dávky, výběr léčiva podle jejich třeba renálních nebo nějakých jaterních funkcí a bude to opravdu precizní taková jakoby farmakoterapie.
1: Myslíte si, že do budoucna bude klinická farmacie samozřejmostí nebo spíš možná součástí každé nemocnice?
2: Myslím si a doufám, že ano, že je to jako velmi slibný obor a myslím si, že spousta farmaceutů se tímto směrem bude ubírat a zejména těch mladších, pro který je to zejména v dnešní době vlastně směřování farmaceutického oboru, si myslím, velmi dobrá vyhlídka na budoucí povolání.
1: Někteří možná dnes v dopoledním rozhovoru pojem klinický farmaceut slyšeli úplně poprvé. Někteří se dívají na ten stůl, kde mají v té krabice hromadu léků a říkají si, snad to beru všechno správně a můžu to brát dohromady, ale mají lidé šanci se obrátit třeba přímo osobně na klinické farmaceuty, aby se s nimi třeba mohli sami poradit, aniž by museli být zrovna pacienty v nemocnici?
2: Ano, je tady taková možnost a je to právě v naší ambulanci klinické farmacie, která v nemocnici Jihlava je zřízená, už asi druhým rokem mám dojem. Pacienti se k nám můžou objednat jednak telefonicky, jednak e-mailovou komunikací, domluví se vždycky schůzka a předběžně se zeptáme na daný problém lékový a stejně tak se k nám vlastně pacienti dostávají od svého praktického lékaře nebo specialisty, který řeší u pacientů právě nějaký problém, který je mu v podstatě tomu lékaři neúplně jasný, vidí tam třeba, že tam nějaké léky se k sobě nemůžou, ale nedokáže třeba úplně ani časově se tomu věnovat, tak odesílá ty pacienty potom k nám a my se snažíme vlastně najít ten problém a vyřešit ho, poskytnout nějaký řešení tomu lékaři a cestu, kudy se vydat vlastně s tím pacientem.
1: Kdybyste měla posluchačům vzkázat jednu jedinou věc o lécích a jejich využívání a užívání, co by to bylo?
2: Zajímejte se o své léky a zajímejte se tak, abyste byli zdraví a vaše léčba byla bezpečná a racionální.
1: Hostem dnešního dobrého dopoledne byl klinický farmaceut Renata Žáková. Moc vám děkuji za milé povídání a budu se těšit zase příště na viděnou a naslyšenou. Hezký den.
2: Já také moc děkuji a hezký den přeji.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Většina koupališť na Vysočině otevře v červnu. Na střední školy se ve druhém kole přijímacích zkoušek hlásí přes 12 000 žáků. Na největším tuzemském inzertním portálu bazoš.cz se prodává alkohol z pěstitelských pálenic. Lidé tak porušují zákon. Dnes bude slunečný den s teplotami do 30 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Hlavní sezóna letních koupališť na Vysočině začne v červnu. Otevření už plánuje většina areálu. Například koupaliště v Moravských Budějovicích chce zahájit sezónu 13. června. Podle počasí pak umožní koupání i areál v Lukách nad Jihlavou. Už od víkendu je v provozu Třebíčská Polanka.
3: V polovině června by měla začít sezóna v koupacím biotopu Malvíny v Třešti a také na koupališti Bystřice nad Pernštejnem. 20. června si budou moct lidé poprvé vyzkoušet venkovní bazény na vodním ráji v Jihlavě. Od 22. června pak ve Velkém Meziříčí a v Humpolci. Biotop v Jemnici zahájí provoz 26. června a den po něm i koupaliště v Havlíčkově Brodě. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro více než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá asi 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu bazoš.cz. Je protizákonný. Přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
4: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
1: Majitel portálu bazoš.cz Radim Smička uvedl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Včera to bylo nejméně 7 inzerátů. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře. Informovala o tom jihokorejská armáda s tím, že nejméně jedna ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pjongjang odpal začal několik hodin poté, co jihokorejský prezident Lee Jae-myung na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Severní Korea naposledy vypustila několik raket krátkého doletu 19. dubna. Tamní média to označila za demonstraci hlavic kazetových bomb.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Končí naopak Jiří Lehečka po třísetové porážce se Španělem Kareněm Bustou. Do turnaje dnes vstoupí ještě 5 českých zástupců ve dvouhře. Soutěži mužů Vít Kopřiva a mezi ženami Linda Nosková, Linda Frujvirtová, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Třebíči je teď 25 stupňů, v Libici nad Doubravou 23. Očekáváme jasnou oblahu, na chvíli se může vyskytnout malá oblačnost. Vítr povane mírný severní a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na 134. kilometru ve směru na Brno probíhají údržbové práce. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jarda Hypochondr. Jsou tady písničky na vaše přání, písničky pro celou Vysočinu, tak zavolejte a pošlete, popřejte číslo 22 155 49 99 SMS-kové 90 011 04. Napíšete nejdřív slovo píseň Mezera a potom krátkou zprávu, jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Helejte, taky máte ten pocit, že jsme v neustálém oku velkého bratra? Vám musím říct, jo, dnes jsem výjimečně kupoval dvě nealka piva, jo. Do 5 minut mi volala banka, jestli nedošlo ke zneužití karty.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: Přesně tak, písničky, jak jinak než na vaše přání. No a já tady mám další přáníčko. A kde pak to je tady? Pro mou drahou sestru Verču, která pracuje u vás v Českém rozhlase, já jen upozorním, že je to Veronika Bartes Vohralíková, která nám teď tady nachystala parádní hostinu, tak já jsem měl teď štrůdl se zelím, ale ten byl luxusní, opravdu. Takže pokračuj dál. Přeji ti krásné narozeniny, hodně zdravíčka a pohody. Užij si dnešní den, ať ti život ladí minimálně tak dobře jako vysílání v rozhlase. Tvá sestra Zuza. No a zahrajte něco hezkého od Brontosauru. Tak já jsem vybral tady osadní píseň. Může být, Verčo? Tam lkej váže, může. Tak jo.

0: fotografovi a fotograf se ptá, no hleďte, a fotečky budete chtít černobílé nebo barevné?
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Písničky přesně tak na vaše přání. No a mám tady další přáníčko. Dobrý odpoledne, zahrajte prosím od Valda Gengu písničku Hoja Hoj. A tuhle tu písničku tady mám, našli moji rádcové samozřejmě, a budeme to věnovat všem Filipům k dnešnímu svátku a všem, co slaví narozeniny.

0: Pan si v baru vyhlédl slečnu, se kterou se chtěl seznámit. Slečno, sedíte tu tak samotná? Jistě vás neustále obtěžují starý páprdové, že jo? Ne, ne, vy jste první.
1: České písničky pro Vysočinu.
2: No a teď píše Petr, že by chtěl zahrát písničku Žádná jiná od Radka Tomáška a posílá to Adélce a že ji moc miluje, to je krásný. Máme to tady, Žádná jiná, Radek Tomášek.

0: svého manžela s plácačkou na mouchy. He, co děláš? Zabijím mouchy. To už jsi nějaký zabil? Jo, 3 samce a 2 samičky. Prosím tě, jak poznáš rozdíl mezi samcem a samičkou? No, 3 seděli na sklenici s pivem a 2 na mobilu.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A na telefonu už čeká drahá z Malého Beranova. Krásný den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla dneska poslat písničku a popřát naší tetě, paní Janě Prokešové z Brádla, k jejímu nedělnímu svátku a k dnešním narozeninám. Tak Jani, my ti přejeme k těm narozkám všechno nejlepší. Hlavně ať si ty i celá tvoje rodina, ať jste zdraví, spokojení, ať máš spoustu důvodů k radosti a k zasmání a ať ti to na zahrádce a ve dvoře zase všechno krásně roste a kvete. A to ti přeji ze srdce všichni Jankovi. A vybrala jsem ti písničku Podívej kvete růže od Helenky Vondráčkové, tak doufám, že se ti bude líbit.
2: Písnička je nachystaná. Já se přidávám taky, všechno nejlepší.
3: Děkuji, pane Jardo, moc za zahrání a přeju vám v redakci i všem posluchačům hezký den.
2: Vám taky.
3: Děkuju, naschledanou.
2: Za co?
4: Sama sám, dlažbou města.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Maria Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak, a poslouchejte dál, protože tady mám další přáníčko. Jardo, prosím tě, pošli Posledního kovboje od Michala Tučního na Okrouhlík a nevíš, prosím tě, jaký tam bude v sobotu program. No jasně, tohle celá ta akce se jmenuje Okrouhlické jaro. Je to přímo na návsi hospoda Ubila u Rybníku samozřejmě. No a hraje tam třeba skupina Piknik, Bokomara s Lubomírem Javurkem, který vlastně zhrál s naší Nadějou Urbánkovou, nebo třeba skupina Struna Band, Čtvrtkaři, a nebo moje kapela Divná parta. A budeme tam hrát jak Šenkýřku, tak Prdelku kulatou a další písničky. Takže přijďte, celý to začíná ve 13 hodin a jede to až do večera. No a teď ten Poslední kovboj, Michal Tučný.
4: Snad

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A na telefonu v této chvíli Ludvík ze Salavic. Nazdar, máš nějaký vtípek v rukávu?
2: Ahoj, já to zdravím tě, zdravím všechny posluchači toho skvělého pořadu, dokonce dva může dát, oba dva.
1: Jasně.
2: A dneska mám oba dva košilaty, ale neboj se, nelepí se, nejsou vůbec vulgární. Takhle se potkali dvě kamarádky a ta jedna říká, tak co, jaký byl ten tu víkend s tím novým milencem na té chatě? A ona říká, holka, ani mi nemluv. Jak 30 cm, co mi to sliboval, tak to je úhlopříčka jeho přenosného televizoru.
1: Dobrý. A co, a co tam máš dál?
2: Manželka se začne tulit večer k manželovi a manžel byl takový jako dost jako nevrlej, taky říká, ale Miluško, přece jsme domluveni, že se budeme milovat jenom v ty dny, který mají název písmeno R. A co je dneska za den? Ona říká, no nerděle.
1: Taky dobrý. Co zahrajem?
2: Tak já jsem vybral písničku od Vlasty Koudelové, jmenuje se Apartmán v hotelu Sen a pošleme to všem našim kamarádům z regionální party a všem lidem, kterým nikdo zahrát nedá a všem lidem, kterým se líbí ty starší písničky. Ona ta Vlasta Koudelová už se moc nehraje, aby jsme na ní nezapomněli, tak si ji připomeneme.
1: Tak jo.
2: A pro vás, pro všechny do rádia taky, jo?
1: Posílám a měj se krásně. Děkuju za vtipky.
2: Taky se všichni mějte hezky, nashledanou.

0: Utíká zajíc a druhý na něj volá, proč utíkáš? Hele, ministerstvo nařídilo uříznout všem zajícům třetí ucho. Ale vždyť my máme jenom dvě uši. No to vím, ale oni obvykle napřed řežou a pak se teprve ptají.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Písničky pro Vysočinu.
0: Ano, přesně tak, na vaše přání. No a já jsem dostal dopis včera od Františka Paláta, taky mi poslal vtípky, mám jich tady hromadu, výstřižky z novin, takže určitě nějaké přečtu. A včera jsem nestihnul přečíst úplně celý dopis, tak vezmu tu teď tu druhou půlku, Františku, tak snad se nebude zlobit. No a je to pro synovce Vlastislava Paláta z Okarce u náměště nad Oslavou, oslaví v těchto dnech 34 roku. Krásné narozeniny, hodně zdraví, aby mu šla práce od ruky, dělá svářiče u železa, je šikovný, mu kromě zdraví, bez kterého nejde nic, přeje ze srdce strýc František, aby mu dělala radost malá dcerka Vikča. Vzájemnou podporu od manželky Moniky, která má taky v tomto týdnu svátek ve čtvrtek. No taky všechno nejlepší zdraví a pohodu. Taky vám všem do rádia mnoho úspěchů v dalších pořadech pro nás posluchače a zdraví vám všem a vašim rodinám. Děkuji za zprostředkování písničky a tlumočení dopisu. Snad to zvládnete. No tak zvládnul jsem to na dvakrát. Takže to píše všechno František Palát. Včera jsem hrál pro vás náhrobní kámen, Františku, tak dneska ti posílám dotek lásky. Viana Bartošová.

0: to jsem takhle přišel do práce, no a kolegové takhle sedí ospalí, každý s hrnkem kávy, tak jsem zavtipkoval. Hele, raní sex vás probere víc než kafe. A ozval se jeden nejmenovaný. No jo, jenže kafe nemusím přemlouvat.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A kdo pak se nám teď dovolal? Krásný dobrý den.
4: Dobrý den. Říkám posluchačka z Havlíčkova Brodu, Dana. Chtěla bych prosím zahrát písničku, která dokáže vykouzlit úsměv všem posluchačům na tváři. A to je ta vaše Prdelka kulatá. Děkuju moc krát.
3: Není za co.
4: A naslyšenou.
3: Krásný den vám přeji. S radostí
4: máte
3: zaspívám.
4: Tam úžasný vtipky. To je taky hezký. Jo, tak příště, naschle.
3: Naschledanou.
4: Naschle, děkuju.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: No, mám tady další krásné veselé přání. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Všechno nejlepší od bratří Nedvědů pro našeho milého kamaráda Pavla Řípu z Havlíčkova Brodu k jeho dnešním 6-7 narozeninám. No to jsou taky moje narozeniny, 6-7. Pavel je velmi spolehlivý, obětavý a zodpovědný parťák, který neskazí žádnou legraci. Má jen jednu malou nepatrnou chybičku. Fandí totiž ve fotbale Slávy. Zatím haha, závorka. Ale tomu asi dneska odpustíme. Tož, Pavle, hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody a hodně důvodu k úsměvu. Ať ti dělají děti, vnoučata, manželka a snad i ta tvá mistrovská Slávie jen samou radost. To ti přejí tvoji kamarádi z pivovarské hospůdky.

0: Miláčku, tak jsem se rozhodl, že už se s tebou nebudu hádat. Aha, tak pán se jako rozhodl, jo? A že by ses mě třeba zeptal?
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, a mám tady poslední přání, kde pak to je, tady to je. Dobrý den, zahrajte pěknou písničku pro Petra jen tak pro radost a posílá Martina Veselá. Mějte se, no a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Domov v Příložanech na Třebíčsku nabídne nová místa pro děti v nouzi. Zemřel bývalý odborář Richard Falber, bylo mu 85 let. Při srážce vlaku a školního mikrobusu v Belgii zemřelo několik lidí. Dnes bude slunečný den s teplotami do 30 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou se chystá na otevření. Od 1. června nabídne v jednom bytě místo pro 4 děti. Následně se kapacita postupně strojnásobí. Místa pro děti v nouzi poptává i kraj Vysočina. Vedoucí domova v Příložanech Marie Kudrová tak očekává rychlé zaplnění.
6: Co máme vlastně takhle jako naposloucháno od jiných zdvopů v kraji Vysočina, tak víme, že ta kapacita je vlastně stále naplněna. Takže předpokládám, že tím, že my vlastně dáme informaci na venek, že opravdu zdvop funguje, že máme otevřený první byt, to znamená kapacita 4 lůžka, předpokládám, že to bude do dvou dnů obsazen.
5: Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel po sametové revoluci na obnově odborů.
7: Tato demonstrace není namířena proti režimu.
8: Demonstrace 1997. V čele odborů byl Falber 8 let. Svoji politickou kariéru spojil se sociální demokracií. 3 volební období byl senátorem za Mostecko a 10 let zasedal v Evropském parlamentu. Podle politika a bývalého předáka odborů Milana Štěcha znal Falber velmi dobře třeba mezinárodní právo.
9: Uměl se dobře orientovat ve světových a evropských odborech. Takže fakt jako s Richardem byl radost pracovat, ale byl to báječný chlap, dobrý parťák, dobrý kamarád.
8: Falber zemřel 13. května. Pohřeb měl včera v rodinném kruhu. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
5: V Belgii se ráno srazil vlak se školním mikrobusem. Na místě je zřejmě několik mrtvých. Neštěstí se stalo ve městě Bachenhout ve východních Flandrech severně od Bruselu. Informoval o tom belgický server Flanders News. Zatím není zcela jasné, co nehodu přesně zapříčinilo a kolik má obětí.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
5: Čeští hokejisté nestačili na mistrovství světa v předposledním duelu ve skupině na Nory. Porážkou 1-4 si Rulíkovi svěřenci zkomplikovali pozici před už jistým čtvrtfinále. Základní fázi Češi zakončí duelem s Kanadou ve 2020.
1: Počasí.
5: Nový Rychnov a Bystřice nad Pernštejnem hlásí 24 stupňů, Dukovany 26. Odpoledne očekáváme jasnou oblohu, na chvíli se může vyskytnout malá oblačnost. Vítr povane mírný severní a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: V brněnském směru dálnice D1 mezi 134. a 136. kilometrem je pomalu jedoucí vozidlo údržby a odstavný pruh je uzavřen. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Alex a host.
8: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka Zoo Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: Alex a host vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, jejíž jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Zase nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říci, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo?
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spolužačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má ne úplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila,

0: Například převoz koně převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poljakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu. A to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou. Tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle v tom Mongolsku, to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně, i když překvapilo znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda, věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl. A v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila. Za 13 let, což je dlouhá doba, ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte. Čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudů, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme a velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub a hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to je ještě úplně úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejska.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: dětmi. Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď?
1: Byly na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale také budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve její ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy, po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvar. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Telč připravuje dvě lékařské ordinace pro kardiologa a pediatričku. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června stávku. Brno Střed spustí pilotní projekt sdíleného studentského bydlení v městských bytech. Dnes bude jasná noc a teploty klesnou na 11 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Dvě nové ordinace vzniknou v Telči. Radnice nechává v budově polikliniky vybudovat zázemí pro kardiologa a novou dětskou lékařku. Budou v místech, ve kterých dříve měla stanoviště zdravotnická záchranná služba.
2: Obě ordinace vznikají na základě požadavků konkrétních lékařů, kteří o jejich vybavení komunikovali s městem a řemeslníky. Telč se dlouhodobě potýká s nedostatkem praktických lékařů pro děti a dorost. Vedení města se podařilo domluvit s dětskou lékařkou, která by podle dohody měla ve městě působit minimálně 10 let. František Jirků, Český rozhlas.
0: Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Šarlota Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Chtějí začít spolupracovat. Brno Střed vyčlení zhruba 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu velkometrážní byty v centru města, o které nemají jiní nájemníci zájem. Nabídku bytů zprostředkuje od června realitní společnost města Brna. Studenti v nich mají mít nájem zhruba 8 000 korun měsíčně, včetně energií. Doplňuje radní a člen představenstva realitní společnosti Jan Mandát z ODS.
3: Pokud se přihlásí skupina studentů, řeknou, nás je tady celá parta a bereme celý jeden tenhle byt, tak bude samozřejmě preferovaná oproti těm jednotlivcům, ale zvládneme i tenhle ten typ lidí jako ubytovat. Ty pravidla jsou tak nastavený, aby to šlo.
0: Irán oznámil, že sestřelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Iránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly také lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská státní média informovala, že úder nepřežili 4 příslušníci iránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce po něm dodal, že dohoda s Íránem je pořád možná. Sport. Zápasem Baníku Ostrava s Táborskem začne baráž o fotbalovou šanceligu. První ze dvou vzájemných duelů odehraje Baník na domácím hřišti od 18 hodin. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Počasí. V Moravských Budějovicích a Velkém Meziříčí je teď 26 stupňů, v Telči 25. Dnešní noc očekáváme jasnou, povane slabý proměnlivý vítr a teploty se stoupí na 14 až 11 stupňů. Zítřek bude zpočátku jasný až polojasný, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a na jihu kraje může zapršet. Na teploměru naměříme 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v Pelhřimově v Nádražní ulici, došlo tam k nehodě osobního auta a dodávky. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a za chvíli vás v něm naučíme připravovat výtečný sladký dezert, který můžete podávat i jako polévku. Připravila ho z černého bezu po svém Naďa Konvalinková. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok, tak zůstávejte s námi i nadále.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou. Zítra má.

0: 14:07 k tomu ladíte. Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pohoutkového roku připomněl nejlepší recept podle posluchačů z roku 2021. Šlo o kozičkový dezert, jakousi sladkou polévku z plodů černého bezu od Evy Mlčochové ze Seloutek na Moravě. Tentokrát ho podle svého připravila nadšená kuchařka Naďa Konvalinková. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale poroci a profesionální kolegové. Tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Naďa Konvalinková, která vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
2: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
1: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
2: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
1: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
2: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
2: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
2: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
2: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
2: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
2: Chceš, máme ještě jeden?
1: Tak dáme ještě vanilkový.
2: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
2: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
2: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
2: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá.
2: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: Natočili to opravdu v dobré náladě a vznikl u toho skvělý sladký kozičkový dezert. Naďa Konvalinková ho vylepšila o smetanu, zázvor, med a skořici. Celý recept i tento původní od Evy Mlčochové ze Seloutek najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, tak se určitě podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal bronzovou medaili. Půjde o o zajíce s černou omáčkou, kterého nám připraví kuchař Ivan Vodochodský. Tak určitě si to nenechte ujít.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Informace o počasí jsou pro piloty jedním z klíčových faktorů bezpečného přistání. Jak se monitoruje počasí na letišti nebo jak často se informace aktualizují, tak to se dozvíte už za pár minut v našem vysílání. Zůstaňte s námi.
1: Na Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Maria Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Čeština mu ve škole nešla

0: Liště, ale skoky do vody v reportáži nečekejte. Přibyslavy se v tomto neobvyklém prostředí představí děti ze základní umělecké školy a my si je poslechneme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin 26 minut. Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a nutno dodat, že vzhledem k počasí, byť je příjemné, některá města a obce už začíná trápit nedostatek vody kvůli přetrvávajícímu suchu. Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů z veřejného vodovodu už vyhlásili například v Rynárci nebo Černovicích na Pelhřimovsku. A právě v Černovicích se byl teď podívat reportér Milan Soldán, kterého mám na telefonu a zdravím. Dobré odpoledne.
1: Krásný dobrý den, tak v Černovicích ten zákaz platí už několik dní, vyhlásili ho v pátek před víkendem a trošičku to bylo kontraproduktivní, protože jak to bylo vyhlášené v pátek před víkendem, tak jsem mluvil se starostou, lidovcem Janem Broškem a ten mi řekl, že asi o třetinu stoupla spotřeba vody, protože všichni si ještě ten bazén chtěli napustit nebo ty sudy na to zalévání, takže místo 200 kubíků za den najednou to stouplo na 300 kubíků za den, přestože bylo už vlastně tohleto všechno zakázáno. Ten zákaz ale nebyl svévolný, v Černovicích mívali pravidelně problémy s nedostatkem vody vždycky v létě a všechno to měl vyřešit vlastně nový zdroj nebo posílení toho stávajícího zdroje, ale i přesto je teď takové sucho, že tam ty obavy vedou k tomu, že ta voda ubývá a mohla by úplně dojít. Třeba ne hned, ale v červenci, v srpnu, pokud by toto počasí vydrželo, tak by se to mohlo stát. Už to v historii Černovice měli a museli třeba i vodu do vodojemů zavážet z Kamenice nad Lipou.
0: Mm-hmm. A já se ještě zeptám, jak se lidé se zákazem zalévání vypořádali?
1: No tak samozřejmě bez bazénu se leckdo obejde. Když má nějaký zahrádkář tu zahrádku, tam ty svoje rajčata, okurky, tak samozřejmě nechce, aby mu to uschlo. Takže to lidé řeší různě. Samozřejmě ve výhodě jsou ti, kteří mají vlastní studnu, protože na to se zákaz nevztahuje. A mluvil jsem dokonce s jednou paní, která to řešila velmi originálně, protože když myla nádobí, tak ho myje bez jaru nebo bez žádného saponátu a pak to nosí na zahrádku. A to též dělá, i když třeba pere prádlo, takže nejdřív vypustí tu vodu s tím práškem a tu vodu, která už to prádlo jenom vymáchá, tak tu pak stoupá kde zalít záhony. Ostatně to uslyšíte v reportáži, kterou jsem tam dneska natočil a pustíme si ji zítra.
0: Tak určitě se na to samozřejmě těšíme a doufejme, že to počasí se trošku změní a nějaký ten deštíček také spadne. Přece jenom je to potřeba. A já děkuji, to byl reportér Milan Soldán. Naslyšenou příště.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Černovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Angry Birds byla oblíbená počítačová hra o naštvaných ptácích a slovní hříčkou vznikl název pro značku pánské kosmetiky. Stačilo vyměnit druhé slovo za plnovous a vzniklo Angry Birds. Značku založil, název vymyslel a slovo sousatým mužem nakreslil Tomáš Čech z Třebíče. Zase podnikatelské úspěchy ve firmě, která se stále rozrůstá, získal za rok 2025 ocenění podnikatele roku kraje Vysočina. A nutno dodat, že každý nový výrobek vzniká v laboratoři.
2: Dobrý den, jenom koukneme do labiny na chvilku.
3: Pohokusy, pokusy, no, tady se míchají ty hmoty, kolegyňky z vývoje, tady míchají ty naše receptury, ta funkčnost toho výrobku je pro nás alfa omega, zkoušíme to, tady to holky navrhnou, zvířata z firmy to vyzkouší a pak to jde až k zákazníkům.
4: Podnikatel roku kraje Vysočina, Tomáš Čech, má z vousu spletený copánek a mě by zajímalo, jestli to nějak souvisí s těmi výrobky, jestli jste potřeboval něco, čím by se vám to lépe upravovalo, ten copánek.
3: Já pocházím z podnikatelské rodiny a i s kamarádama jsme v pubertě přemýšleli, jako v čem bychom mohli podnikat, co bychom mohli dělat. Mně se obrovsky líbilo jako chlapská kosmetika, přes internet to prodávat přímo těm chlapům. Přestože jako ke kosmetice jsem neměl blízko, vlastně jsem neměl ani vousy, když jsem začal a nemohl jsem se ukázat vůbec na sociálních sítích, nebo jsem si říkal, ty brďo, tady se snažím budovat kosmetickou značku pro vousáče, stěží mám jako tři chlupy na bradě, ale postupně těma našima výrobkama jsem aspoň něco vypěstoval, když teda samozřejmě máme zákazníky, kteří jsou výrazně lepší vousáči než já.
4: Můžeme se vrátit na začátek. Já jsem někde četla o vás, že ve škole to nebylo s vámi jednoduché.
3: Ve škole mě to za stolik nebavilo. Češtinářka, paní učitelka, mě označila nejslabším žákem, řekla, doslova to asi nezapomenu. Nechci ukazovat prstem na nejslabšího žáka, ale kdybych ukazovala, seš to ty, Čechu. Nikdo by to do mě neřekla, nevsadil na mě, že nějaký úspěch mě potká. Co mám taky jako verva, úsilí a ta kontinuita, jako že každý den opravdu vstávám a snažím se o to, aby to fungovalo. Kosmetika,
4: co má koule. To je nějaký herec, nebo kdo vám to namlouval?
3: Máme Pavla Berana, takový chlap jak hora, on je kulturista. V pubertě jsme ho s kamarádama sledovali a teďka je úžasný, že už s ním pátým rokem snad spolupracujeme a právě tím jako naším hlasem, on má takový hrubý hlas, tak se ho snažíme používat, kde to jde.
4: Kosmetika pro chlapy, ale velice rychle se rozrostla i o kosmetiku pro ženy, protože to ženy kradly svým mužům doma, že s tím byly tak spokojené, že jste museli rozjet i řadu pro ženy.
3: Je to tak a je to jako jeden ze spousty těch vtipných náhod a vlastně jako něčeho, co jsme vůbec nečekali. Vlastně tak trochu ze srandy jsme udělali nějaké jako mazání pro chlapy, tak to i spoustu lidí kupovalo jako vtipnej dárek, pak se ukázalo, že to vlastně funguje a na sport je to super, nebo když je borec silnější. A taky něco, co jsme nevěděli a je jako obecný fakt, že většina té pánské kosmetiky se prodává ženám, který to kupují pro svý muže. Plníme přání zákazníků, zákazníci byli ženy a říkali, jako chceme to stejný, co děláte pro ty chlapy, tak jsme to mazání udělali pro ženy a půlroční zásoba se prodala asi za měsíc, takže to bylo úžasný, no.
4: Způsob, jakým mluvíte s lidmi, je plný humoru. To jde z vás?
3: Jde to už z různých směrů, kolikrát to jde od zákazníků. Ti zákazníci jsou tak úžasní, že nám takovéhle věci prostě píšou. Jenom kouknout do komentářů našich příspěvků, kolikrát jako ty komentáře jsou fakt úžasný a pobaví. Vždycky, když se chci rozveselit, tak kouknu do těch komentářů, co nám tam lidi píšou a je to prima.
4: Střebíče, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Od tří chlupů na bradě k podnikateli roku. O tom si ostatně můžete také přečíst více i na našem webu vysočina.rozhlas.cz a nebo si pustit klidně ještě jednou celý rozhovor. A za chvíli přidáme informace o počasí.
0: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Je 14:48, posloucháte úterní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme 26. května, svátek dnes slaví Filipa. Filipa, tak přejeme jen to nejlepší. A jaké počasí nás bude provázet dál, teď povíme.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přidá meteorolog Petr Minster. Já vám přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se podívat na oblohu nad Vysočinou, jak vypadá, jaké panují teploty.
2: Na obloze problém není, tam máme modrou barvu, naopak až červenou máme u těch teplot. Někde to dosahuje už možná až do nepříjemných hodnot, například právě v Třebíči, tam máme k té 30 nejblíže, 29 a téměř půl stupně, jinak jsou to hodnoty většinou kolem 27 stupňů. Pofukuje většinou slabší vítr od severu.
0: Jak to bude vypadat potom s počasím během večera a noci? Něco se změní? Přijde třeba nějaká dešťová přehánka z takového vedra?
2: Tam nečekáme žádnou změnu, oblačnost bude malá, ráno budou teploty v údolích o něco nižší, kolem 10 stupňů, jinak často mezi 14 a 11, takže i docela teplé ráno. A zítra začneme zase malou oblačností, postupně spíš během odpoledne se bude vyvíjet trošičku mohutnější oblačnost kupovitá, ale na Vysočině by to byla spíše výjimka, kdyby z ní vypadla nějaká přehánka, respektive vůbec dopadla na zem, protože dole bude také sucho. A k večeru se zase bude rychle vyjasňovat a ty teploty stihnou vystoupit na 26 až 29 stupňů. Na Třebíčsku opět může být až ke 30. Nicméně od severu se bude postupně ochlazovat, jak bude pokračovat studená fronta. Ta půjde poznat také díky zesílenému větru. Ten bude přechodně až čerstvý od severu, severozápadu a v nárazech může mít odpoledne rychlost i kolem 50 km za hodinu a slábnout bude až večer.
0: A jen se zeptám, jestli tento týden vycucne z toho počasí nějakou aspoň tu dešťovou kapku, či nikoli.
2: Ta šance je tam určitě v sobotu, protože tam bude postupovat přes střední Evropu, přes naše území určitý frontální systém. Nicméně alespoň ve čtvrtek a v pátek z toho vycucneme ten chladnější vzduch a řekněme příjemnější teploty, takové přirozenější na závěr května, kolem 20 stupňů ve čtvrtek a kolem 25 v pátek.
0: Říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně a naslyšenou příště.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin 54 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás. Můžete také přitom zavzpomínat, kdy jste byli naposledy v lázních a jak vám tam bylo. A jaké město se může pyšnit historickým primátem, to teď prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Západní a jižní Evropa čelí první letošní vlně veder. Exposlanec Ferry opouští vězení, soud vyhověl jeho žádosti o propuštění. Jihlava připravuje kompletní opravu Čajkovského ulice. Dnes bude jasná noc a teploty klesnou na 11 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Úřady i v dalších zemích varují před zdravotními dopady horka.
3: Starý kontinent zasáhla vlna veder nečekaně už v květnu, kvůli takzvané tepelné kupoli. Horký vzduch, který se drží nízko u země, by měl dál zvyšovat teploty i v Portugalsku, anebo na jihu Španělska. Tam už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů a varují před riziky úpalu. V italské metropoli kvůli vlně veder omezují práci venku. Rekordní teploty hlásí taky v britském hlavním městě Londýně. V Paříži horké počasí ovlivňuje podmínky na tenisovém turnaji Roland Garros. Francouzský premiér Sebastian Lecornu avizoval, že kvůli horku tento týden svolá mimořádné jednání kabinetu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Ferry jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Firmu na projektování kompletní opravy Čajkovského ulice začalo vybírat vedení Jihlavy. Rozhodli o tom radní města. Součástí rekonstrukce ulice blízko centra budou i úpravy okolního prostoru, včetně navazujících propojek do Lazebnické a Úzké ulice směrem k Brněnské. Co všechno se na místě změní a jaký je časový plán, popisuje náměstek primátora z hnutí ANO Radek Popelka.
4: Projekt by se mělo letos a příští rok s tím, aby jsme měli na rok 2028 připravenou dokumentaci k realizaci vlastně kompletní opravy tohoto uličního prostoru. Ve finále by se tam teda měla vyměnit vodárenská infrastruktura, veřejné osvětlení a kompletně povrchy.
2: 3 miliony korun dostal jako odchodné bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Radiožurnál podle informačního zákona. Kostka získal o 200 tisíc více než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka vyjádřit odmítl, rezignoval ke konci dubna. Sport. Basketbalisté Pardubic v semifinálové sérii Národní ligy s Brnem jako první uspěli před svými fanoušky a ujali se vedení 3-2 na zápasy. Východočeši úřadující vícemistry porazili ve své hale 90-75 a ve středu v Brně si můžou zajistit postup do finále. Na to už čeká obhájce titulu Nymburk. Počasí. V Jihlavě a Havlíčkově Brodě je teď 27 stupňů, v Třebíči 29. Dnešní noc očekáváme jasnou, povane slabý proměnlivý vítr a teploty se stoupí na 14 až 11 stupňů. Zítřek bude zpočátku jasný až polojasný, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a na jihu kraje může i zapršet. Na teploměru naměříme 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 v brněnském směru mezi 135. a 142. kilometrem je pomalu jedoucí vozidlo údržby a zpevněná krajnice je uzavřená. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jak kvalitně žít, když už to nejde jako dřív? Nad tím se zamýšlí Jan Svěrák ve svém novém filmu Pět švestek. Do kin vstoupí tento týden. Velkou část natočil během 3 týdnů na katamaránu v Řecku, kam se pětice starců vypraví na poslední společnou plavbu. A vydáme se na ni také i my za 20 minut v našem vysílání. Zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: zdraví.
1: Měl by hubnout každý, kdo má kila navíc?
2: Dost dobrá otázka v souvislostech, kdy vnímáme výzvy, doporučené diety, tlak na to vypadá dobře. Ale nejde házet všechny do jednoho pytle. Určitě jsou situace, kdy hubnutí není žádoucí. Například, když je člověk chronicky nemocný a chyběla by mu energie, kdyby ten příjem nějak významně snížil. Také bych to nedoporučila v těhotenství, aspoň ne nějaké hodně omezující hubnutí. A vlastně bych to nedoporučila ani v případech, kdy to člověk dělá jenom proto, že cítí tlak nějaké komerce. Hubnutí by neměla být nějaká krátkodobá drastická dieta, ale rozumné snížení příjmu a vybalancování to tak, abychom se cítili dobře.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Marie Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněli Kabáti, je 15 hodin 21 minut. Celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je napadné, co to ještě jednou naposledy zkusit. Pětice přátel tak vyrazí do Řecka. Na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek režisér Jan Svěrák. Do kin komedie zamíří tento týden.
1: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď.
2: Jako stará parta.
3: Ten malej tým se stane takovým společenstvím po pár dnech. Vlastně jste spolu na 3týdenním letním táboře a prorostete.
4: Tak se to přihodilo na sklonku loňského léta 17člennému štábu, kterému velel režisér Jan Svěrák.
5: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
3: A nejenom, že pak jsou ty lidi ochotnější něco dělat a jako vědí, že to dělají pro všechny, pro to, já jsem včelař, takže pro to včelstvo, že to dělají, takže jako musí, ale taky ty herci získají určitý pocit bezpečného prostoru a hraje se jim líp.
6: No řeknu vám, bylo to vofous,
7: jak jsem z vás nervózní,
6: ale jsme volní, dobrodružství začíná.
3: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
4: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
8: Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
3: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božství,

0: česky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
1: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
0: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
1: Pět švestek je prvním Svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
0: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si zamne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
2: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
1: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Ano, pět švestek režiséra Jana Svěráka s Lenkou Termerovou, Oldřichem Kaiserem, Petrem Kostkou, Danou Syslovou a Janem Vlasákem v hlavních rolích je zkrátka dojemná i hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a o tom, že chuť žít a hledat svobodu může člověka provázet v každé životní etapě, takže určitě si snímek nenechte v kině ujít. A za chvíli už také pořad Bejvávalo a porody na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje.

0: Je právě 15:30 a vy posloucháte Dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Ani v dnešní moderní době není porod považován za nějakou banální záležitost, co potom ale museli zažívat rodičky v dávné minulosti. No, jsem si jistá, že žádná z dnešních maminek by se nechtěla být na okamžik vrátit v čase. A jaké tradice se kolem toho dělávaly, to už nám teď všechno poví Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Když muži nesměli být u porodu, na zrození nového života bejvávali za starých časů dva pohledy. Jednak se s tím nedělali žádné velké caráty. Ženská byla možná ještě i dopoledne na poli, nebo dávala dobytku a večer bylo dítě na světě. Na druhou stranu šlo o posvátnou záležitost, která byla velmi intimní. Mužům v žádném případě nebyla umožněna přítomnost u porodu. Jednalo se výhradně o ženské poslání. Při porodu byly rodičkám přivedeny na pomoc starší ženy, které jim díky svému věku a zkušenostem pomáhaly vším projít. Dodnes je porod považován za náročný, dlouhý proces testující fyzické i psychické síly matky. Přesto za dob prababičkovských u něj nebyl přítomen lékař, pouze porodní bába. Ani místo pro porod nebejvalo v minulosti nikterak dáno. Rodilo se prostě doma, v posteli. Až v případě, že nastaly komplikace ohrožující život rodičky, byl přivoláván lékař. Tato zodpovědnost porodní báby byla pomocí ústní lidové slovesnosti předávána také známým pořekadlem, jež znělo takto. Já, bába po bohu, pomohu, co mohu a co nemohu, nechám Pánu Bohu. Otec dítěte měl svoji roli až po porodu. Porodní bába novorozeně zavinula do deky, zavolala otce, položila dítě na zem před něj a podle tradice měl otec dítě ze země zvednout, což znamenalo přijetí dítěte za své a potvrzení otcovství. Pokud tak neučinil, jednalo se o pravý opak, tedy jak jest také psáno. Nesla mu dítátko v strakatý peřince. Co mi to neseš, pro Boha živého? Neříkej na mě, řekni na jiného. V novějších verzích této tradice se dítě už nepokládalo na zem. Dávalo se přímo otci do rukou. Tak to bylo za praděda, prababáby i jejich kmotrů. No a zítra o lesních jahodách.
1: Bejvávalo.

0: Chlapi, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordiller a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vlado, řekni fór.
1: Sedí tři úpíři na kopci, když se najednou ten jeden zvedne a odletí. Za chvíli se vrátí a z jednoho koutku úst mu vytéká pramínek krve. Kde jsi byl? Ptají se ti dva. No vidíte tamhle ten pivovár? Tam je nádherná sládková, no tak jsem jí vysál. Poté se zvedne ten druhý, odletí. Za chvíli se vrátí a z obou koutků mu vytékají pramínky krve. Kde jsi byl? Ptají se ho kolegové. No vidíte tamhle ten zámek? No vysál jsem tam kněžnu. Tu se zvedne i třetí úpír a odletí. Za chvíli se vrátí a má celou tvář od krve. Kde jsi byl? Ptají se ti dva. Vidíte tam ten komín? No, tak já ho neviděl.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Původně pochází z Afriky, ale už dávno se pěstuje i v Evropě. A o čem je řeč? O červené pšenici, kterou najdeme v regálech zdravých potravin nebo v bezobalových obchodech. A náš dnešní tip, uděláme si červenou pšenici jako přílohu nebo ji přidáme do risotta. Více už nám k tomu ale poví Dáša Kubíková.
2: Pšenice. Někdo si představí zralé zlaté klasy, jiný hrst zrn a další už rovnou namletou mouku. A většina z nás si vybaví žlutou nebo bílou barvu, ale červenou. Přesto je známá i odrůda červené pšenice. Je to původní obilovina, která pochází z Afriky, ale rozšířila se i do Evropy a vlastně do celého světa. Není tedy přešlechtěná. Dnes se pěstuje i u nás na jižní Moravě a dá se normálně koupit. Koupit a vyzkoušet, buď ve formě mouky, nebo i celých zrn. Radek Křivánek z jemnického bezobalového opobchodu doporučuje připravit si ji stejně jako třeba rýži. Jen se musí předem dostatečně dlouho namočit.
3: Jenom se to namočí díl a pak se to vaří. Takže přes noc namočená pšenice, kvalitní jedno zrnka nebo dvě hodiny namočená, tak je za půl hodiny uvařená. Jakoukoliv přílohu, jako rýžu, jako na risotto prakticky. A myslím, že to celý zrno je mnohem hodnotnější než mouka namletá. Ta má třeba v sobě hodně toho, co všechny ty červené věci, červená řepa, červený víno. Na krvinky, na srdíčku.
2: Červená barva je opravdu výhoda pro naše zdraví. Jak jsme slyšeli, červenou pšenici navíc nemusíme ani mlít, jen předem dlouho namočit. Po uvaření ji můžeme využít jako rýži, tedy na přílohu nebo na risotto. Rozpálíme olej, opečeme nakrájenou cibuli a česnek, přidáme červenou pšenici a pomalu postupně přiléváme vývar, stejně jako když vaříme italské risotto. Příchuť pak zvolíme podle sebe. Zeleninu, houby, klobásu, chorizo nebo třeba jenom strouhaný parmazán na závěr a bylinky na ozdobu. Červená pšenice je vítaným zpestřením našeho jídelníčku. Tak dobrou chuť!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Cenový strop na naftu i benzín zítra klesne zhruba o 30 haléřů. Středoškoláci v Moravských Budějovicích budou mít novou budovu s dílnami. Ukrajinský prezident Zelenský podpořil Bělorusko nezávislé na Rusku. Dnes bude jasná noc a teploty klesnou na 11 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů. Vláda včera rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Zcela novou budovu získá Střední škola řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Budou v ní hlavně dílny pro řemeslníky nebo gastrostudio. Vedení kraje aktuálně hledá dodavatele stavby. Vybudování nového objektu na Chelčického ulici a demolice původního vyjde na zhruba 380 milionů korun. Pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
3: Zde budeme stavět úplně novou školu, ta stará tam ještě stojí, takže dáváme veřejnou zakázku na realizaci, to znamená demolici a výstavbu nové školy pro technické obory, v tuto chvíli jsou v náhradních prostorách.
1: Stavba potrvá 20 měsíců, týká se jednoho ze čtyř objektů, které má škola k dispozici. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Světlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho také doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022.
2: Sport.
1: České hokejisty čeká od 20 hodin a 20 minut poslední skupinový zápas na mistrovství světa. Pokud národní tým porazí Kanadu v základní hrací době, zajistí si tak druhé místo ve skupině.
2: Počasí.
1: Hubenov a Vatín hlásí 26 stupňů, Dukovany 28. Dnešní noc očekáváme jasnou, povane slabý, proměnlivý vítr a teploty se stoupí na 14 až 11 stupňů. Zítřek bude zpočátku jasný až polojasný a během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a na jihu kraje může i zapršet. Na teploměru naměříme 26 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor, mezi Polnou a obcí Věžnice došlo tam ke střetu osobního auta a nákladního auta. Na místě také zasahují policisté. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání. Humoriáda.

0: uličku vyletě.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
2: Děkuju za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
1: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
2: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
1: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
2: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
3: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
4: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
3: Suchý.
4: Suchý, promiň Jiříku. Suchý, ano.
3: A ten?
4: Taky Plzeňák. A ten taky. Ten taky, jo.
3: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
4: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
3: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
4: Ano.
3: To bylo v roku?
4: To bylo v roku.
3: Počkej,
4: já nevím. To byla válka ještě.
3: 40.
4: Tedy ne, už 30 let, ale.
3: 43?
4: 4, tak nějak.
3: To 1900.
4: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásný, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
3: A teda vraťme se do toho divadla.
4: Jo.
3: Do činohry.
4: Já byl v činohře, ano.
3: Určitě to byla činohra?
4: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
3: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval, proč se v operetě?
4: No slávně.
3: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
4: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
3: Jo.
4: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
3: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
4: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
3: Franz Lehár. Fero, ano, Fero.
4: Fero.
3: Fero.
4: On byl jako ty Maďar?
3: To by byl Ferenc.
4: Ferenc, aha.
3: Ferenc.
4: A Fero je zdravý.
3: Fero to je také po slovensku, je Fero.
4: Fero. Taky je po slovensku.
3: Jak je Miro?
4: Miro, ano.
3: Tak je Fero.
4: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šly dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobývat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo. A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
2: Nádhera.
1: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
2: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Brnské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
1: No to je sestava.
2: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká, dieťa moja, nech se děje čokolvek, len sa nesraziť.
1: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
2: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
1: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
2: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
1: jedlo
2: scény byly takové.
1: Inscenaci.
2: Ano. A on na tom lpěl.
1: Labužník to byl.
2: Ano.
1: Vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání.

0: za váš hlas. Hezký den.
1: Nashledanou, pěkný den.
0: Děkujeme, naslyšenou. Vítáme vás, dobrý den.
2: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
0: Děkuji.
2: A srdečně zdravím paní Carmen.
3: Aha, děkuji.
2: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka Pavle.
0: Děkujeme.
3: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
0: Mějte se hezky.
2: Ano.
0: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
3: Dobrý den.
4: Vědím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
0: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka. O něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte
4: dobrý,
0: se.
4: Děkuju.
0: Naschledanou.
4: Krásně.
0: Vy také. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
3: Děkuji.
0: Zdravíme.
5: Karel z Bojkovic a já bych si pokračování.
0: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
0: Děkujeme,
3: děkujeme.
0: Pěkně, naslyšenou. Tak další prosím, dobrý den.
7: Honza, dobrý den.
0: Dobrý.
7: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
0: Wow.
3: V jakém smyslu?
0: Jde do tuhého.
3: Pikantní.
0: Tak nějakou lehtivější myslí.
7: Řekněme,
0: nějakou vztahovku.
7: Romantickou,
0: jo,
7: vztahovou, třeba s nějakým hercem.
0: Jo,
3: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
0: No.
3: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom všem neví.
0: Tak já myslím, že to známe, Honzo, jako odpověď.
3: To už se všechno ví.
0: Stačí vám to takto?
7: Takovou nějakou, co se neví a co třeba
0: jo,
7: neví pan Petr Kostka.
0: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
3: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
0: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
7: Za Bčko.
0: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
7: Děkuju,
3: Naschledanou.
0: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil že, o tom, že mu říkali Mirčo.
3: Mirčo.
0: Jak říkali Carmen?
3: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
0: Carmino.
3: Nebo Carmínko.
0: Mm-hmm, to už taky, je milejší
3: ano.
0: Ještě.
3: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to
0: jo,
3: je,
0: jo, jo.
3: No.
0: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
3: Dobrý den.
0: Ano, posloucháme vás.
8: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
0: Pozorný posluchač, ano.
3: Krásné, děkuji.
8: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo.
0: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
8: Tak Bohdalovou Bčko.
0: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
8: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, naschledanou.
3: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji.
0: Děkuji.
3: Vám také. Vám také hodně zdraví.
0: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televariety s Vladimírem Dvořákem.
9: Tuhle vám mě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
10: A co jste odpověděl?
9: No tak v tom fofru pitomo jsem.
10: No jistě.
9: No ne, no tak říkám v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
10: Jo.
9: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
10: A proč ne?
9: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, no to už pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude taky. Ho vemou na hůl.
10: Ale no tak to snad ne.
9: No jo, to byste se divila.
10: Jo.
9: No,

0: vlastně zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. nebo dolní, a stavil se tam v hospodě na večeři.
1: A to mě zajímá, co si dal? Co?
0: Nadívaný holoubě tam měli.
1: Dobrý.
0: No, dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
1: No, jak jen on umí, že jo. No, no.
0: Oni mu to... Holoubě, tu půlku jo. toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
1: 130?
0: No,
1: no to je teda.
0: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
1: Jo.
0: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
1: Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a spropitní by posílali poštou, mě by se to taky nebylo.
0: To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak se jaksi v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme, no nějaký Japonsko mě může být ukradený.
1: Ale já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
0: Ano,
1: lidí na svém místě.
0: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
1: Prosím.
0: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá. Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru. Ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientu.
1: Já mám taky výborného lékaře.
0: Ano?
1: Má ovšem teda jednu chybu.
0: Taky.
1: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho, já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On má těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudly.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
4: No,
3: z pochoutek, myslím
4: no,
3: teď.
4: Čokoládu.
3: Jo.
4: No, já, to je moje, to je hřích.
3: A jaký druh?
4: Ještě no, prostě
3: všechno,
4: čokoládu,
3: všeho druhu mlečnou, čokolády.
4: Hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
3: Tak už víme,
4: to je konec.
3: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
4: je
3: čokoládu.
4: To, je to trápení dneska už.
3: No ale tak drobně se mlsat může přece.
4: No, no drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
3: Jo, takhle, v noci.
4: A to je zrada.
3: V noci putuje
4: já to
3: Carmen potají s paterkou za čokoládou.
4: Přes den já ovoce, ano, a masíčko a jenom salátek a v noci... No.
3: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
4: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
3: To je značka. Kvality.
4: Značka.
3: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 011 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já na tom, já vyrostla sice na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející.
3: Ano.
2: Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Mm-hmm. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zaznělosti, paní Majerovou.
3: Mm-hmm.
5: Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až budu mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, ještě jsem
3: řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: My vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. Určitě přijde, ona je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří řek. Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktor nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově, že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela, no, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte, on povídá, a já vás vzácná paní nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat, no, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: Ono, znači, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela? Jářku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal. No. Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel? A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No. Potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20.
1: To kulaté.
2: Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
1: jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce. A já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle ona, skrz
2: ano,
1: obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě
1: intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to
1: na
2: není tak důležité.
1: Je.
2: ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vždycky vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře,
2: moc ráda. Smích,
1: jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče. Si se pamatuješ?
4: Ano, ano, v pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat.
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, protože tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle vidím tam krásnou barevnou fotku, pompejský amfiteátr. A pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hebitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Jirna na Kampa. to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
3: jako
4: profesorovi,
3: velkou
4: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
2: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
1: A toho neslýcháme zas tak často.
2: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
1: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko. V tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem. Připomínám, humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: Volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Je Ševčíková Marie Morkusti.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha,
1: fotku asi.
3: Ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji. Děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Takže mě to bude asi jedno.
1: Tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek, musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Pelhřimově si přednáškou připomenou Václava Havla. Prezident na návrh akademického senátu odvolal rektorku JAMU. Čeští zemědělci by podle šéfa rezortu Šebestiána mohli dostat od Evropské unie odškodnění za úrodu zničenou mrazy. Dnešní noc očekávejme jasnou s teplotami do 11 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Bývalého prezidenta Václava Havla si dnes připomenou lidé v Pelhřimově. Od 18 hodin v tamní knihovně provede návštěvníky programem nazvaným Václav Havel mezi mýtem a člověkem ředitel Muzea literatury a spoluautor podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík. Podle organizátorky Jaroslavy Šmrhové ze spolku Desideráta nabídne různé pohledy na život ex-prezidenta, který by letos oslavil 90. narozeniny.
4: Václav Havel by 5. října oslavil 90. narozeniny a jeho osobnost je dobré si občas připomenout a nám přijde právě to výročí nedožitých narozenin jako příležitost vhodná a proto jsme pozvali pana profesora Stehlíka do Pelhřimova.
3: Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Marii Vili. Informovala o tom prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy. Rozhodnutí prezidenta teď musí schválit premiér Andrej Babiš z ANO. Barbara Maria Vili byla rektorkou JAMU od letošního února. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
5: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
6: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
5: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska rozehrají baráž o šance ligu. První zápas začne na Vítkovickém stadionu v 18 hodin. Přestože je Baník favoritem, trenéra Táborska Radka Kronďáka konfrontace s Ostravany těší.
7: Já jsem chtěl Baník, já jsem chtěl prostě tuhletu konfrontaci, protože si dovedu představit, co se bude dít asi na Baníku, kdy bude úplně narváno a byla to velká výzva pro ty kluky, který vybojovali druhý místo v druhé lize před x lety, když jsem hrál fotbal, já by tohle byl postup. Takhle to je jenom baráž vlastně asi s tím nejtěžším protivníkem, který nás mohl potkat.
3: První ze dvou duelů odvysílá od 18 hodin živě Radiožurnál Sport. Odvetu pak týmy odehrají v sobotu v Táboře. Počasí. V Černovicích a Havlíčkově Brodě je teď 27 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 26. Noc nás čeká jasná, vítr povane slabý, proměnlivý a teploměr nám ukáže 14 až 11 stupňů. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a na jihu Vysočiny může sprchnout. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Havlíčku Brodsku mezi obcemi Věž a Jedouchov došlo k nehodě osobního a nákladního auta. Na místě zasahují policisté. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Pozici jihlavského primátora bude v podzimních komunálních volbách obhajovat Petr Ryčka z ODS. Kdo budou jeho vyzývatelé, řekneme v našem vysílání už za pár minut a také přidáme za moment i souhrn dnešních událostí v kraji Vysočina.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezký podvečer, pojďme se podívat na to, co přinesl dnešní den. Po 16-leté dívce z Jemnického zdravotnického zařízení pátrají třebíčtí policisté. Včera večer se přestala ozývat, i když má zdravotní obtíže, na které musí pravidelně užívat léky. Dívka zřejmě zamířila do Třebíče a odtud možná i dál po Česku. Je vysoká 160 cm a má tmavé rovné vlasy, mívá výrazněji nalíčené oči. Při odchodu měla světlý upnutý top, světlé kraťasy, zavazadlo tyrkysové barvy. Na paži může mít bílý kulatý senzor a obvázaný kotník. Případné informace o dívce můžou lidé volat na linku 158. Zcela novou budovu získá střední škola řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Budou v ní hlavně dílny pro řemeslníky nebo gastrostudio. Vedení kraje aktuálně hledá dodavatele stavby. Vybudování nového objektu na Chelčického ulici a demolice původního vyjde na zhruba 380 milionů korun. Pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
2: Dáváme veřejnou zakázku na realizaci, to znamená demolici a výstavbu nové školy pro technické obory.
1: Hlavní sezóna letních koupališť na Vysočině začne v červnu. Otevření už plánuje většina areálů. Například koupaliště v Moravských Budějovicích chce zahájit sezónu 13. června. Podle počasí pak umožní koupání i areál v Lukách nad Jihlavou. Už od víkendu je v provozu Třebíčská Polanka. Jaká další koupaliště jsou už otevřená, nám řekne kolegyně Veronika Bartes-Vohralíková v našem vysílání po čtvrt na šest. Firmu na projektování kompletní opravy Čajkovského ulice začalo vybírat vedení Jihlavy. Rozhodli o tom radní města. Součástí rekonstrukce ulice blízko centra budou i úpravy okolního prostoru, včetně navazujících propojek do Lazebnické a Úzké ulice směrem k Brněnské. Co všechno se na místě změní a jaký je časový plán, popsal náměstek primátora z hnutí ANO Radek Popelka.
3: Projekt by se mělo letos a příští rok. Ve finále by se tam teda měla vyměnit vodárenská infrastruktura, veřejné osvětlení a kompletně povrchy.
1: Dvě nové ordinace vzniknou v Telči. Radnice nechává v budově polikliniky vybudovat zázemí pro kardiologa a novou dětskou lékařku. Budou v místech, ve kterých dříve měla stanoviště zdravotnická záchranná služba. Stručný přehled dnešních událostí z Vysočiny vám přinesla Adéla Zachová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin, 15 minut k tomu. Hladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám dobrý poslech i nadále. První strany začínají zveřejňovat lídry pro podzimní komunální volby. V Jihlavě chce obhájit svoji pozici primátor Petr Ryška z ODS, který bude jedničkou společné kandidátky. Sestaví občanští demokraté, slidovci a TOP 09. Podrobnosti má teď redaktor František Jirků. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: S čím jde společná kandidátka do komunálních voleb?
1: Podle Petra Ryšky jsou nejdůležitějšími investicemi pro další volební období obnova náměstí a centra, vybudování přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a stavba další etapy centrálního dopravního terminálu.
2: Je možné, že se začne projektově dělat ještě na něčem dalším, ale spíš to bude asi projektově. A samozřejmě právě doplnit je to potřeba těmi drobnějšími investicemi, hlavně do veřejného prostoru, do těch služeb a do toho, aby lidé se cítili příjemně ve městě.
1: Koalice ODS, KDU ČSL a TOP 09 už má jasno i o dalším obsazení předních míst na kandidátce. Na druhém místě bude současný lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček a třetí příčka patří Barboře Zemanové Brosové z TOP 09. Říjnové volby chce koalice vyhrát.
0: A já se zeptám v hlavě, ale třikrát po sobě vyhrálo hnutí ANO, které má v současném zastupitelstvu 14 míst. Kdo bude letos jeho lídrem?
1: S největší pravděpodobností to bude znovu současný náměstek primátora Radek Popelka. Informaci Českému rozhlasu potvrdil předseda jihlavské organizace Zdeněk Faltus. Sám Popelka ale zatím jméno lídra nechtěl nějak komentovat s tím, že kandidátku musí ještě potvrdit sněm tento týden.
0: A kdo další už oznámil lídra do říjnových voleb v Jihlavě?
1: Jasnou lídrini má i koalice Pirátů, Fóra a Zelených. Bude jí Karolína Koubová, někdejší primátorka. První tři místa na kandidátce obsadili současní zastupitelé Daniel Škarka a Tereza Kavková. Zatím není jisté, jestli bude kandidovat i čtvrtý zastupitel Marek Hovorka, ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Podle Koubové je na vážkách, protože to pracovně nestíhá. Jako jednu z hlavních priorit si koalice stanovila bydlení.
3: Rádi bychom založili nějakou městskou společnost, která se o ty byty bude starat a bude umět pracovat s tím městským majetkem, tak aby to i vydělávalo. Jo, to je obrovská prostě možnost pro město, nějaký vlastní development.
1: Další strany, které teď jsou v jihlavském zastupitelstvu, zatím oficiálně jména lídrů nezveřejnily a tudíž ani programové priority. U starostů bude každopádně jiný lídr než před 4 lety, kdy kandidátku vedl Radek Hošek. Podle informací Českého rozhlasu by jedničkou mohl být Petr Kabátek. Ten ale nechtěl informaci potvrdit s tím, že kandidátka ještě není schválená. A ani u SPD sestavování kandidátky nechtěli v tuto chvíli nijak blíže komentovat.
0: Ještě se zeptám, dokdy musí strany a hnutí podat finální podobu kandidátek?
1: Mají ještě hodně času, termín je do 3. srpna. Samotné volby se pak konají v pátek a v sobotu 9. a 10. října.
0: Říká redaktor František Jirků, já samozřejmě děkuji za informace a už za chvíli bude.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 17 hodin 29 minut. Dobré odpoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Azylový dům pro matky s dětmi v Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou ukončil provoz, kde ale jedna služba potřebným končí, druhá začíná. Budova je aktuálně v rekonstrukci a od června začne sloužit jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Reaguje tak na aktuální potřeby v regionu. Službu bude zajišťovat organizace Na počátku.
1: Tak jdem asi rovnou. Je tam teď vytřeno, tak my vás tam teda nevezmeme. Tak my vás vezmeme po patrovíš.
2: Zatímco v bytě již připraveném na příjezd prvních 4 dětí v nouzi teď schne voda, míříme spolu s vedoucí domova pro dětský život Marií Kudrovou do bytu, který je ještě uprostřed úprav.
1: To je bytová jednotka, která není ještě jako ve finále. Vidíte, že už to má takovou jako hezkou fazonku, ale teď se tady se vynášely různě skříně z pokoju do pokoju. Přece jen za 30 let se tady toho spoustu nastřádalo. Ne všecko má ještě svou kvalitu a estetiku.
2: Většinu prací navíc zaměstnanci dělají v domově sami, vysvětluje ředitelka organizace Na počátku Barbora Bumbová.
3: Jdeme velmi nízkonákladově, protože jdeme z vlastních zdrojů, takže holky našly neskutečné cesty, jak to tady dát takhle do kucu z toho původního už použitého stavu do toho hezkého, do kterého můžeme pustit děti. Takže třeba si našli prostě barvu na kachličky, tím, že nemůžeme prostě vymardovat koupelny. Musíme je prostě nechat v tuhle chvíli.
2: Budova fungovala jako azylový dům pro matky s dětmi 30 let. Obnovit prostory tak, aby se do nich mohly nastěhovat děti vyžadující okamžitou pomoc, je proto náročné. Současně musí vedení organizace sehnat nové zaměstnance.
3: Máme připravený tým na červen, kdy my v červnu otvíráme pouze ten jeden byt pro ty 4 děti. Je to pro nás i takový zkušební měsíc. Na to personál máme sehnaný, ale zháníme ještě další, protože potřebujeme otevřít 3 byty postupně a bez nich to prostě nedáme.
2: Vysvětluje Barbora Bumbová, že pro všechny 3 byty a tedy i 12 dětí budou potřebovat dohromady asi 10 pracovníků. Stejně tak musí mít každé dítě k dispozici své zázemí. Stravování už ale mají podle Marie Kudrové vyřešené.
1: Bude vlastně dětem nabídnuto to rodinné prostředí i v tom, že ty tety budou vařit. Nebudeme si nechávat vlastně jídlo vozit, můžou být součástí té přípravy těch pokrmů. Věřím, že pro ty menší děti to může být atraktivní.
2: Spádovost bude mít zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celorepublikovou. Nicméně, jak vysvětluje Marie Kudrová, pokud budou z blízkosti Jaroměřic, můžou alespoň zachovat své dosavadní zvyky.
1: Když to půjde, tak budou chodit do své školy, budeme chtít děti do 30 km dovážet, aby jsme jim zachovali aspoň část té jejich známé sociální bubliny. Mm-hmm. Když to nepůjde, tak budou chodit třeba tady do Jaroměřic nad Rokytnou.
2: Případně nabídne domov dětem i individuální vzdělávání. Z Příložan Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Klinický farmaceut má v nemocnici důležitou roli. Dohlíží na správné a bezpečné užívání léků, kontroluje jejich kombinace i dávkování a spolupracuje s lékaři při nastavení léčby na míru pacientovi. Může se na něj obrátit i běžný člověk z řad veřejnosti. A už za pár minut vám prozradíme, kde to jde.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hostem dobrého dopoledne byla dnes Renata Žáková, která působí jako klinický farmaceut v nemocnici Jihlava. Může se na klinického farmaceuta obrátit i běžný člověk z řad veřejnosti? I na to jsme se ptali.
1: Ano, je tady taková možnost a je to právě v naší ambulanci klinické farmacie, která v nemocnici Jihlava je zřízená už asi druhým rokem, mám dojem. Pacienti se k nám můžou objednat jednak telefonicky, jednak e-mailovou komunikací, domluví se vždycky schůzka a předběžně se zeptáme na daný problém lékový a stejně tak se k nám vlastně pacienti dostávají od svého praktického lékaře nebo specialisty, který řeší u pacientů právě nějaký problém, který je mu v podstatě tomu lékaři neúplně jasný. Vidí tam třeba, že tam nějaké léky se k sobě nemůžou, ale nedokáže třeba úplně ani časově se tomu věnovat, tak odesílá ty pacienty potom k nám a my se snažíme vlastně najít ten problém a vyřešit ho, poskytnout nějaký řešení tomu lékaři a cestu, kudy se vydat vlastně s tím pacientem.
2: Kdybyste měla posluchačům vzkázat jednu jedinou věc o lécích a jejich využívání a užívání, co by to bylo?
1: Zajímejte se o své léky a zajímejte se tak, abyste byli zdraví a vaše léčba byla bezpečná a racionální.
0: A pojďme dál. Na Vysočině začíná letní koupací sezona. Otevřeno už má první akvapark a postupně se budou přidávat další. Kdy? Tak to řekneme už za chvíli.
3: Den v kraji.

0: 17 hodin 40 minut k tomu hladíte Český rozhlas Vysočina, den v kraji. Za koupáním můžou lidé na Vysočině vyrazit do prvního akvaparku. Otevřeno už má Třebícká Polanka. A brzy přibudou další, jak zjistila naše redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková, se kterou si povídal Robin Šalamon.
1: Tak prozrať, jak se provozovatelé koupališť chystají na sezónu.
2: Obvolala jsem prakticky všechny provozovatele koupališť na Vysočině a je to tak. Už v první polovině června by se k aktuálně otevřenému areálu na Polance v Třebíči měla přidat i koupaliště v Lukách nad Jihlavou a 13. června také v Moravských Budějovicích. V polovině června se seznam rozšíří také o biotop Malvíny v Třešti a dále o koupaliště v Bystřici nad Perštejnem a při Byslavi. Přesné datum zahájení provozu tam ale zatím stanovené nemají a bude se odvíjet od aktuálního počasí.
1: To samozřejmě nejsou všechna koupaliště, jak jsou tedy na tom ta další?
2: Ve druhé polovině června budou moct lidé využít venkovní bazény také v krajské Jihlavě. Vodní ráj otevře 20. června. Koupaliště ve Velkém Meziříčí chce zahájit sezónu o dva dny později, v pondělí 22. června. V případě pěkného počasí, ale zahájení sezóny umožná urychlí tak, aby vyšlo právě taky na víkend. Nicméně v pondělí 22. června bude otevřené i koupaliště Žabák v Humpolci a v pátek 26. června se připojí také biotop v Jemnici. V sobotu 27. června spustí provoz i koupaliště v Havlíčkově Brodě.
1: Jaké jsou novinky? Mají lidé očekávat nějaké změny?
2: Začnu tou méně příjemnou zprávou. Oproti loňskému roku některá koupaliště, konkrétně v Jihlavě a v Bystřici nad Penštejnem, musela zdražit. Lidé se na vstupném připlatí 10 korun. A teď už ty příjemnější informace. Žabák v Humpolci si přichystal pro návštěvníky novinku. Nadšené z ní budou rodiny s dětmi, protože tamní brouzdaliště má nové prvky. A akvapark v Havlíčkově Brodě letos premiérově otestuje tematické dny. Lidé se můžou těšit například na Havajský den nebo Den pro děti.
1: To říká Veronika Bartes-Vohralíková. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tak to byla Olivia Newton-John na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Máme 17 hodin a 48 minut. A jak to vypadá s počasím? Pojďme se podívat.
1: Počasí.
0: Podrobnosti pro nás má meteorolog Petr Minster. Přeji vám dobré odpoledne.
2: Dobré pozdní odpoledne.
0: Pojďme se podívat, jak to tedy aktuálně teď vypadá na Vysočině s teplotami a počasím.
2: Stále slunečno, bez oblačnosti, teploty se ještě drží pořád vysoko, mezi 25 a 28 stupni. Nejvyšší hodnotu dnes zaznamenala stanice ve Třebíči, 29,5 stupně a dokonce v Sedleci a ve Vatíně byly překonané i zhruba 20-leté rekordy pro dnešní den.
0: Mm-hmm. Co nám pak přinese tedy večer a noc za teploty a počasí?
2: Obloha bude stále jasná, až k ránu se může malinko zvětšovat, teploty poklesnou do rána na 14 až 11 stupňů, v některých údolích to může být ještě o něco méně, kolem 10, a jasno až polojasno bude i po většinu zítřejšího dne. V odpoledních hodinách se může krátce vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přeháňka by z ní vypadávala jenom opravdu výjimečně někde na jihu kraje, takže asi nemá ani smysl to zmiňovat. K večeru se začne opět rychle vyjasňovat. Teploty budou hodně podobné jako dnes, 26-29, na Třebíčsku by to mohlo být až 30 stupňů, protože bude ten vzduch o něco teplejší, ale hned odpoledne bude přecházet právě studená fronta i s větrem, který bude až čerstvý od severozápadu s nárazy kolem 50 km za hodinu a začne se potom ochlazovat.
0: Takže nás čeká tedy další horký den a já děkuji za informace. Tolik Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Den v kraji končí a po 18. hodině se můžete těšit na dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou, tak si to určitě nenechte ujít. S vámi byla Lídie Jakubičková a těším se na slyšenou příště.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

30. května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1 hodiny odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého Big Bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Potravinářská inspekce našla v kuřecích hříscích zbyly bakterie salmonely. Vláda vybrala 55 strategických projektů pro digitalizaci. Pomoc mají třeba ve zdravotnictví. Kreml vyzval cizince, aby kvůli chystaným útokům opustili Kyjev. Dnešní noc očekávejme jasnou s teplotami do 11 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích hříscích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není. Lidé ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarville Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Podle státní veterinární správy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ-kartu.
2: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
0: Součástí plánů jsou také digitalizační projekty, které vycházejí ze zákona. V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského šarže d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Ruského velvyslance si kvůli výrokům Kremlu předvolala také ministerstva zahraničí Norska a Německa. Sport. Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa o druhé místo ve skupině proti Kanadě. Utkání začne ve 20:20 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Norsko porazilo Dánsko 3-2 v prodloužení, Lotyšsko zvítězilo nad Maďarskem 8-1 a Švédsko momentálně vede nad Slovenskem 3-2. A tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé v řadě v úvodním kole. S Řekyní Sakariovou prohrála 0-2 na sety. Počasí. Velké Meziříčí a Libice nad Doubravou hlásí 28 stupňů, Třebíč 29. Noc nás čeká jasná, vítr povane slabý proměnlivý a teploměr nám ukáže 14 až 11 stupňů. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a na jihu Vysočiny může sprchnout. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dejte pozor v Třebíči. Na Karlově náměstí došlo k havárii osobního auta. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Krásný podvečer s dobrou českou a moravskou dechovkou. Český rozhlas Vysočina vám v následující hodince bude plnit hudební přání a také gratulace. Jsou tu dechovky pro Vysočinu. Příjemný poslech.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Valaška a cestička od Dubí odstartovala dnešní dechovky pro Vysočinu. Pro živý vstup do vysílání vytáčejte telefonní číslo 22 155 49 99, SMSky ty posílejte na 90 011 04 a pro písemná přání máme formulář. Ten je na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Jako první dnes volá Honza z Brna. Honzo, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Ahoj Tomáši, dobrý podvečer, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem písničku s Moravankou, Bílou Lálí, a bude pro tebe ta písnička, pro všechny, co jsou v práci, tak jako já, pro ty moje kamarády, Kubovi do Jihlavy do taxíku, Lubošovi do Sedlejova za včerejší písničku a prostě, aby jsme to všechno tady zvládli těch pracích, protože je opravdu, opravdu vedro, 35 stupňů a je to hrůza.
0: Dobře, no zase lepší, než kdyby byla zima nebo pršelo, tak aspoň se trošku ohřejeme. Honzo, ať vám to ubíhá v práci a hezký večer a díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Díky Tomáši, naslyšenou.

0: To je parádní nahrávka Moravanky Bílá Lália. Marie Spolné je tu. Maruško, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodnej a mohl zahrát našim děvčatům, dneska maturovali v hlavě ve škole a dopadlo jim to snad dobře, a nechám písničku na vás, Dolinečku, nebo to tam najdete.
0: Dolinečku jste chtěla, mám ji pro vás nachystanou.
1: Ano. Tak děkuju.
0: Tak jim popřejeme do toho dospěláckého života, aby vykročili pravou hlavně, že?
1: Ano, asi jo. Ale dopadlo to asi dobře. Přijeli šťastní, tak je to dobře.
0: Určitě. Užijou si pěkné prázdniny. Já to znám od syna, ten odmaturoval minulý týden a už leží jenom doma. To je krásné, že jo?
1: Ano, už to museli vzdát. Už toho měli hodně. No, děkuji vám moc krát.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

Další písnička pochází z SMS-kového přání. Prosím, zahrajte nám pro radost píseň Potěšení od Stříbrňanky. Děkuje Jirka. Potěšíme vás, Jirko. Stříbrňanka je tu.

Tak to byla Valčíková písnička v podání Stříbrňanky a mám tu další zkaz, tentokrát e-mailové přání. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Pod našima okny pro Nikolku a Leušku Nekudovi z Rudíkova k jejím 16. a 14. narozeninám. Holky, přejeme vám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, úspěchů při studiu, radost z koní a čerstvě narozeného hříběte a také hojnost božího požehnání. To vám přejí strejda Luboš, teta Péťa, Denda z Bochovic Ondra a Míša z Otína, babička a děda Pažourkovi z Rudíkova a Venhodovi z Třebíče. Děkuji a hezký večer. Podepsaný je Lubomír. Písničku posíláme, hraje Březovská desítka.

0: Bernard Festu v Humpolci v červnu vystoupí Tři sestry, Marie Rotrová, Jiří Korn, Olympik, Lucie a spousta dalších. Za dvě vstupenky zaplatíte přes 3 000 korun. U nás jsou zdarma. Zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
3: A další písničku vybírám opět z SMSky. Prosím, zahrajte mi Orchidejí pár. Děkuji, Jarka, to je krátké a výstižné. Tentokrát hraje Rožmitalská venkovanka.

0: Jendou z Luk budeme vybírat další písničku. Jendo, ahoj.
1: Zdravím tě, Tome, zdravím Rádio Vysočina. Dneska bych chtěl zahrát těm děvčatům Jarce Hlávkovi do Jihlavy, Růžence Bendovi do Bytovčic, Háně Krmláčkovi do Bytovčic a Mařence Neckařovi. Přejeme jim hodně zdraví, aby se jim dařilo, to jim přeje Mirek Karbaš a Jenda Svejka z Luk. Děkuju ti za vysílání a pusť to tam. Děkuju.
0: Bytovčická polka a Lučanka. Hezký večer, Jendo, ahoj.
1: Jo, ahoj.

0: Tak to byla pozvánka do Bítovčic a teď už je tady další posluchač Jindro. Vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, ještě jednou jsem rád, že jste mě vzal do vysílání. Dneska bych chtěl nechat zahrát našemu vnukovi Filipkovi Kučerovi z Horní Cerekve k jeho dnešnímu svátku. Milý Filipku, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka a osobní pohody a to ti přeje celá rodina Kučerova z Radňova. Vybral jsem ti písničku Holuběnka od Mistřiňanky a písnička bude pro všechny posluchače tohoto krásného pořadu a taky pro vás, pane redaktore. Děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Těším se, Jindro, na to. Naslyšenou písničku posíláme.
1: No. Děkuji moc.

0: Na telefonu mám dalšího posluchače, ale než ho vezmu do vysílání, mám tu pozvánky na následující pestrý víkend plný dechovky. 35. tuto sobotu vás zvu na Božejáky do městských sadů v Pelhřimově, hrají tam od 13 hodin. 35. ještě v sobotu Vysočinka, zahradní slavnost u Filů v Proseči u Habrů od 15 hodin. 31. vás zvu do Vysokých Studnic, od 15 hodin tam hrají Galáni, nebo také v neděli můžete zajet na Lipkovanku do Počátek, tam budou hrát od 15 hodin. 31. v neděli mám ještě jeden pěkný festival od 14 hodin v Golčově Jeníkově, tam zahrají Kubatová dechovka a Malá venkovská dechovka. A ten další víkend tu mám dvě akce. 7.6. Okrouhlička Sklenařinka s Danilou Magálovou od 15 hodin a 7.6. Nová ves u Batelova a tam bude hrát o 14 hodin Vysočinka. Nezapomeňte, že příští týden také startují ve čtvrtek tradiční dechovky na Jihlavském náměstí. První dechovkou, která ve čtvrtek zahraje o 16 hodin, je Sklenařinka. A teď už je tady Vítek Střebiče. Vítku, vítám tě ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Já vás všechny zdravím, samozřejmě tebe taky, kapelníku. Písničku bych chtěl dneska určitě pro Kvajzrovi, pro dědu i bábičku, pro Svobodovi, pro mou manželku, by to bylo, pro mou maminku a pro Jirku Chládka do Kněžic. Ať si to zaspívá. Dobře. Můžeme to pustit, ať to nezdržujeme.
0: La Pastorella a Božejáci vyhrávají. Naslyšenou, Vítku, hezký večer.
1: Děkuju.

To byla Čáslavská Březovanka, písnička Náladu vždy dá. Je tu další zkaz. Hezký večer, chtěl bych poprosit o směs nějakých pěkných dechovek k dnešním narozeninám pro naši kamarádku paní Marušku Žáčkovou z Budíkova a hudební gratulace bude též pro jejího manžela Fandu, který své narozeniny oslaví za pár dnů. Přejeme oběma pevné zdraví, štěstí a dobrou pohodu se svými třemi dětmi a 8 vnoučátky. Číže a Honza, vám za odvysílání moc děkuji. Písničku máme nachystanou, jelikož jsem právě minulý víkend hrál budíkovským rodákům, tak jsem pro ně vybral písničku, kterou jsme si tam moc pěkně společně zaspívali.

To byla směska pěkných veselých písniček. Už nás čeká jenom poslední dnešní přáníčko. Dnes by se dožil 95 let pan Vladimír Poul z Korců. Prosím, písničku Už mě koně vyvádějí, podepsaná je dcera Hanka. Děkuji za zahrání. Tuhle tu písničku jsem vybral v podání Valdy Matušky, protože se mi líbí, jak to krásně s citem zpívá. Doufám, že se to bude líbit i vám, posluchačům. Vy, kteří máte rádi dechovku, zase zítra v 18 hodin si nalejte Český rozhlas Vysočinu. Dnes se loučí a krásný večer přeje muzikant Tomáš Vodráška.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Telč připravuje dvě lékařské ordinace pro kardiologa a pediatričku. Zemřel Richard Falbr, bylo mu 85 let. Dnešní noc očekávejme jasnou s teplotami do 11 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. V Česku už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Duxanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Přes tropickou třicítku se teploty dostaly třeba i v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě zítra na jižní Moravě. Dvě nové ordinace vzniknou v Telči. Radnice nechává v budově polikliniky vybudovat zázemí pro kardiologa a novou dětskou lékařku. Budou v místech, ve kterých dříve měla stanoviště zdravotnická záchranná služba.
3: Obě ordinace vznikají na základě požadavků konkrétních lékařů, kteří o jejich vybavení komunikovali s městem a řemeslníky. Telč se dlouhodobě potýká s nedostatkem praktických lékařů pro děti a dorost. Vedení města se podařilo domluvit s dětskou lékařkou, která by podle dohody měla ve městě působit minimálně 10 let. František Jirků, Český rozhlas.
2: Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr, přezdívaný táta odboru. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falbr se podílel v 90. letech na vzniku hnutí, v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamás. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamás tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje. Dvě oběti jsou i ve městě Khan Yunis na jihu pásma Gazy po jiném izraelském úderu. Sport. Zápasem Baníku Ostrava s Táborskem začala baráž o fotbalovou šanceligu. První ze dvou vzájemných duelů hraje Baník na domácím hřišti. Po prvním poločase je zatím stav nerozhodný 0-0. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře.
1: Počasí.
2: V Jihlavě a Dukovanech je teď 27 stupňů, v počátkách 26. Noc nás čeká jasná, vítr povane slabý proměnlivý a teploměr nám ukáže 14 až 11 stupňů. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne se vytvoří kupovitá oblačnost a na jihu Vysočiny může sprchnout. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dejte pozor, v pražském směru dálnice D1 na 106. kilometru. Došlo tam k požáru osobního auta. Na místě zasahují záchranáři. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Navrhla jste, abychom v dnešním Hezky česky probrali slovo bordura. Kde se vzalo? No to je sice pěkné, paní magistro, ale já bych nejprve rád věděl, co znamená. Je to nějaký generační problém, že vy to víte a já ne?
2: Ne, myslím si, že je to u mě nemoc z povolání, protože při těch korekturách čtu všechno možné, ale dost často čtu třeba kunsthistorické texty a tam je to samá bordura. Jakmile jde o nějaké zdobné památky architektonické, tak tam na borduru narazím každou chvíli.
1: No tak to řekněte, co to je.
2: To jsem ještě neřekla.
1: Je to zdobné, tak spíš vy ženy asi budete vědět, ale já teda netuším.
2: Dobře, tak v tom výtvarném umění je to konkrétně takové ornamentální orámování třeba nástěnných maleb nebo nějaké výzdoby a to orámování tvoří rostlinné nebo zvířecí motivy. To je taková specialita. No ale když byly naše děti malé, tak jsem jim chtěla vyzdobit pokojík a nakonec té zdi dolů, kde jsem to malovala, tak jsem nalepila borduru. Bordura je totiž i taková ta ozdobná páska tapetová. A nebo třeba dřív babičky naše přišívaly na záclony borduru. Byl to zkrátka ozdobný okraj.
1: No a teď můžeme tedy přistoupit k tomu, odkud to slovo přišlo, když už konečně víme, co znamená.
2: Tak a teď konečně k tématu.
1: Já bych řekl, to je zdobné, to bude něco z francouzštiny.
2: Jasná věc.
1: Jo?
2: No jo. Ale zajímavé je, kde se to slovo vzalo v té francouzštině. Protože bordura tedy ve francouzštině taky znamená nějakou obrubu, ale původně znamenala prkenou obrubu. A je to slovo příbuzné se slovem bordel, také v té francouzštině, a to slovo znamenalo chatrč z prken, tedy jakýsi prostor olemovaný zase prkny, ohraničený. No a dnes ten bordel ve francouzštině, ale i u nás, když můžu přejít trošku. Převzali jsme totiž nejen borduru, ale i ten bordel, ale ve francouzštině i u nás to dnes znamená nevěstinec, nebo nějaký nepořádek, nebo rámus. No a s těmi prkny to v té francouzštině souviselo tak, že první bordely ve významu nevěstince byly prkené boudy postavené v přístavech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jako jednu z metod používaly řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s

Hát se na hocanský šípy najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

dělat hrdyku, ať se na hocon spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocon spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho,

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Lačerate šukar šuniven. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o svatém přijímání a pozveme vás na světový romský festival Camoro. Teď už kapela Della Dub.

0: Festival Camoro odstartoval v neděli 24. května. Večerní Camoro party na pražském Střeleckém ostrově. Začal tak 28. ročník největšího romského festivalu na světě, který během týdne nabídne 7 koncertů, desítky doprovodných akcí, tradiční průvod centrem Prahy i program věnovaný připomínce romského holokaustu. Na zahajovacím koncertě natáčel Dušan Vagaj se zakladatelkou festivalu Jelenou Silajdžič.
1: Prostě jedeme, několikrát to vypadalo, že skončíme, pak jako, když se propojí jako romsko-balkánská energie, tak to má nějaké výsledky. Jako, nejsou vždycky super, ale v případě Camora už jsme se dočkali, jako dožili 28. ročníku a díky skvělém týmu, který to dělá. Někteří jsou tady už 20 let, někteří jsou 15, 10 a některý rok, ale to jsou ti, kteří potom budou pokračovat dále.
2: Jak je těžký vlastně s těma zaměstnancema, když to tak řeknu, spolupracovat?
1: Tak to už asi 10. generace, která se školí a učí prostě co a jak dělat a tak dále. Nejlepší, jestli jsme něco vůbec dokázali udělat v životě, je, že jsme naučili nejen práci jako na Camoru, ale že jsme, věříme tomu, hodně dali do života spousty mladých Romů, kteří teďka jsou na různý pracovní pozici, nejenom to se týká kultury, ale obecně dodělali školu, prostě dali svůj život do pořádku, jsou vzory tím dalším mladými lidmi, učí se, pracují a tak dále. A samozřejmě, že na tom Camoru tady je speciální, specifická energie, kde jsme všichni spolu, ale převážně Romy. Romy mají dělat romské věci, ale spolu samozřejmě s dalšími. Prostě to Camoro je planet pro sebe a ten planet má být takhle, jak vypadá Camoro, myslím.
2: Jsme na Střeleckém ostrově, kde vlastně začíná Camoro. Jeleno, já se zeptám, vzpomenete si, kde pro vás byl úplně ten nejlepší ročník?
1: No, nespomenu se, jako právě tu KTV udělalo jako krásný retro mini dokument z roku 1999, byl to první ročník Camora. A já jsem se opravdu u toho rozbrečila, když jsem viděla Věru Bílu jako na první ročníku, Esmu Redžepovu, takový prostě nejvýznamnější jako romský, jako hudebníci a zpěváci, jako zpěvačky na země kouli. A my jsme v tom roce měli 14 skupin jako romských, 14 států a to bylo něco. A tak úplně mě to dojalo, ale každý ročník má něco svýho, jako problém je, že teďka to takhle, jako možnosti jsou menší, než byly 28 let zpátky, ale jedeme a uvidíme, jak daleko se dostaneme.
2: Na co se posluchači můžou tento ročník těšit? A na co se těšíte vy nejvíc?
1: Úvodní koncert, pak je potom Gypsy Jazz, kde budeme mít velký hvězdy, jako budeme mít například Mariusa Predu, který je největší cymbalista na země kouli, jako který bude hrát Gypsy Jazz, jako což bude jako úplně perlička. A pak budeme mít například tradiční hudby, budeme mít poprvé skupinu z Litvy nebo z Moldavska, jako, což jsou takové pecky. Jako. A co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl tak kvalitní, dobrý a různorodný. Tam je několik divadel, několik performanců, tam jsou filmy. Co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl lepší a strašně se na to těším. A teďka je to mnohem jednodušší, než když jsme začínali. Bez internetu, bez prostě manažeru, bez ničeho. A vůbec nevím, jak jsme dávali dohromady 14 států nebo skupina. To vůbec nevím, přes známí, přes příbuzný, Bůh ví jak. Teďka je to jednoduše technicky, protože právě, jak říkám, je internet, prostě jsou informace, jsou sociální sítě a mnohem jednodušším způsobem se schání jako skupiny. Za prvé, Camoro není jen hudební festival, my pořád to zdůrazňujeme, protože Camoro i vzniklo takhle, že prostě jsme naš stváli a chtěli jsme ukázat, že prostě ponižovat vůbec Romy, ponižovat romskou kulturu a umění, to nejde, to se nesmí prostě dělat. Bude, říkám, různý žáry, budou různý jako umělecký a kulturní prostě záležitosti a tak dále, ale jako ten základ je pořád ta tradice.
0: Na festival Camoro nás pozvala zakladatelka Jelena Silajdžič. Více o programu se dozvíte na stránkách festivalu.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a vám ho zpříjemnil Milan Kroka. Obřad prvního svatého přijímání, podobně jako křest, bývá spojen s velkými rodinnými oslavami. Je to velký den, při kterém se schází širší rodina a událost symbolizuje soudržnost a solidaritu. Eucharistie má pro tradičně věřící Romy hluboký duchovní a iniciační význam. Iveta Durdoňová se zúčastnila této události v kostele svatého Víta v Kolíně.
1: Paní Ferencová, vy jste maminka dvou dcer. Co to pro vás znamená, jako pro maminku?
2: Tak je to hezká událost, je to událost, která se vlastně děje jednou za život. Že nejdřív křest, pak svatý přijímání, potom biřbování.
1: A jak jste připravovala děvčata?
2: Připravovali se celý půl roku. Paní Marta, ona za nima každý týden chodila a připravovala je na to, co tady mají dělat a jak to tady bude probíhat.
1: Ty šaty jsou svatební. Nechala jste je šít nebo jste je kupovala?
2: Jsou kupovaný a vlastně to svatý přijímání má být jakoby něco jako svatba.
3: Nezapomeňte na Hospodina, na svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otrocovi, ten tě vyvedl po velké a strašné poušti, kde byly ohnivý hadi a štíři po pustině bez vody. Ten pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sytil na poušti mána, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží.
4: Díky.
1: Jano, co to pro tebe dneska znamená?
5: Teď znamená to pro mě docela dost, protože svaté přijímání už jsem chtěla dost dlouho a konečně se mi to splnilo. Svaté přijímání to znamená druhý křest. Přijímáte Boha a věříte více v Boha.
1: Ty jsi četla i z Bible jednu z pasáží. Jak dlouho jsi se připravovala?
5: Tak příprava byla dlouhá, cca asi měsíc, dva.
1: Vaneso, co pro tebe to znamená?
6: Tak znamená to pro mě hodně velká sláva a jsem ráda, že můžu být součástí. Jakože. Jsem stávala hodně brzo, aby jsem se všechno připravila.
1: Příprava na svaté přijímání trvá půl roku. Museli jste něco splňovat?
7: Musí mít zpověď, ty, který jdou na přijímání, a musí mít křest, že jo? Jinak přijímání být nemůže.
1: Maruško, chodila jsi na modlitby?
8: Ne, jenom na takovou faru, kde jsme se modlili, mluvili jsme o Bohu a také jsme se vlastně na to učili.
1: Vy chodíte na faru, jak dlouho tam chodíte?
6: Já tam chodím už od malička, bude to asi nějaký 7 let.
1: Maruško.
8: Asi už 2 roky.
1: Paní Moravcová, vy jste dneska připravovala jak děvčata, tak chlapce na svaté přijímání. Každý rok je připravujete. Co to pro vás znamená?
9: No tak já jsem věřící, že jo, a pro mě je to jako boží chléb, takže dar z Ježíšovi, který je nám pro pozuzení a to první vlastně mají takový slavnější, no. Tak jsem ráda, že aspoň někdo pokračuje po křtu takhle a dává ještě děti na to svatý přijímání, na biřmování už méně, no.
1: Co všechno musí splňovat?
9: Musí být věřící, pokřtěný a musí s tím rodiče souhlasit, nebo ty děti, že jo, samozřejmě. A to je všechno, pak jenom příprava, zpověď a už je svatá.
1: Pak dál se nějak s dětmi pracuje?
9: Jo, většinou se scházím, většinou dál. Chodím za nima podle toho, v jaký jsou vesnice nebo městě.
1: Vy chodíte do Kolína i do Kutné Hory?
9: Taky na Kutnohorsko, ale taky Danimburskou, všude, kde mám ty děti, nebo oni, jak se stěhujou, tak někdy i do Peček, do Týnce, tady byli z Týnce dneska, protože původně bydleli v Kolíně, ale teď už přes Pečky do Týnce nad Labem.
1: Je to vlastně kroužek náboženství pod římskokatolickou farností Kolín. Co dále vy připravujete na tento rok?
9: Tak dále ještě na to biřmování, kdo půjde, protože je v říjnu biřmování.
1: Co znamená biřmování?
9: No, to je dospělost křesťana a modlitba za dary Ducha Svatého. Musíte mít první svatý přijímání a potom už můžete jít biřmování.
1: Co to znamená pro ty děti nebo dospělá?
9: No, hlavně je to tak, že to uděluje biskup, takže ono je to setkání s biskupem.
1: Myslíte si, že to mají už jenom jako tradice?
9: V některých rodinách jo, protože to mám vlastně pořád nějaký ty rodiny dál, co se to děje, že jo, takže je to pořád jakoby jedna rodina, jeden rod a tak dále, takže vlastně ty někteří rodiny to prostě nepraktikují.
1: Vy jste civilní pastorační asistentka, co vy ještě připravujete tento rok pro děti?
9: No, tak určitě jedeme na vejlet, s některýma maminkama jedeme do zoo a potom na ty jednodenní vejlety s nima jezdím.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách dozorte za Stipem. Klidný večer, u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl Teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
2: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
3: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
4: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
3: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
5: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
3: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a taky 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí. Pokračuje nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Martina Hyklová.
6: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za čtvrt hodiny proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si 2. místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice nadále počítejte se silným provozem kamionů z 11. kilometru. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Modřice na 3. kilometru a na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou. Již jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Vlastně nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5-kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Tak já bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličku ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo?
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spolužačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. A vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poljakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit, třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu. A to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu,

0: na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle, v tom Mongolsku to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
1: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
0: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta asi ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
1: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně. I když překvapilo, znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda. Věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudů, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme. A velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to ještě úplně o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a hosti povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte vy? Jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejska.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: kompromis.
1: Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě?
1: Teď. Byli na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale taky budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve jí ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještění se do tamní baziliky vrátí lebka světice. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu ve středu zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudák. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
3: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí město zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Lankočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
5: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
3: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den. Později bude uložená do hrobu v kryptě.
6: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
7: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě je Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená, ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
8: Neplánujeme ji dále vystavovat.
7: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
8: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
7: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 stojí nákladní auto s defektem, blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jehož úvodu prozradil Johnny Cash, že jeho hlavním námětem bude věc zvaná láska. Takhle si zaspomínal Pavel Bobek na lásku ze školních let.

Karla Vosmanská z Taxmania, příjemná verze country jedničky a záhy celosvětového hitu Jacka Greena There Goes My Everything z roku 1978. S českým textem Ronalda Krause Tam, kde jsi s láskou měl žít. Láska se samozřejmě velice zůsta objevuje i v zámořských originálech. Třeba v roce 86 tvrdil bluegrassový fenomén Ricky Skaggs, že láska tě jednou dostane.

Mnohokrát zpíval o lásce pochopitelně i Valdemar Matuška. Možná vzpomínáte na duet s Olinou Blechovou Láska je lék. Podstatně mladší je jeho nahrávka inspirovaná slavnou Carolinou skupiny Alabama, kterou text Ivo Fischera proměnil v tajnou lásku. A Michal Tučný z Fešáky vám teď nabídne alespoň kousek lásky.

I Tomáš Linka dnes dorazil z Fešáky, aby vám prozradil, čím jezdí láska. Jednou z hezké řádky písniček Kanaďana Gordona Lightfoota, které pevně zakotvily na scéně naší country. Tahle se v originálu jmenuje Steel Rail Blues. Jednou z nejúspěšnějších countryvek je Proto tě mám rád slepého Texasana Payna z roku 1949. O 15 let později se objevila ve zpěvníku Jima Reevese.

Žínová láska z odkazu Pepy Blažejovského v nahrávce Radka Tomáška, Heliny Maršálkové a možná tomu nebudete věřit, skupiny Shut Up Františka Ringo Čecha. Za láskou se na pláně country vypravil v roce 1977 i Karel Gott a naspíval super trhák dvojice Bellamy Brothers Let Your Love Flow.

Petr Kocman a z jeho krátkého zastavení v sestavě skupiny Double Eagle drsné prohlášení Láska je past. Podstatně vlídnější názor na lásku nabízí písnička That's the way love goes, kterou v roce 1973 složil legendární Lefty Frizzell a premiérově představil Johnny Rodriguez. V minulém roce se objevila na zatím posledním albu Alana Jacksona.

Nestárnoucí Willie Nelson a z jeho letošního alba Nádherný čas Do smrti tě budu milovat, I love you till I die. A teď rychle za skupinou Rangers a stálicí jejich zpěvníků Láska je věc kouzelná.

Ze zástupu českých verzí klasiky Chrise Christophersona Help Me Make It Through the Night nesporně nejvlídnější. Naďa Urbánková s textem Zdeňka Borovce Hlídej můj spánek, má lásko, na závěr dnešního country dosavníku plného lásky. Což dodrží i superhit poloviny 50. let vokální skupiny Ames Brothers, Láska je neuvěřitelně krásná věc. Love is a many splendid thing. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Na insertním portálu Bazoš.cz lidé prodávají domácí alkohol. Situaci řeší i celní správa. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích. Někdy jde i o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty snaží blokovat, nabídky se ale objevují stále.
2: Prodej alkoholu na portálu řeší celní správa. Podle mluvčího generálního ředitelství cel Richarda Zemana je alkohol z pěstitelských pálenic určený pro domácí potřebu a prodávajícím tak hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.
3: Výše uložené sankce je vždy individuální. Celní správa hodnotí zejména osobu pachatele, závažnost a způsob spáchání protiprávního jednání, jeho rozsah a následky.
2: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
4: Inzeráty se také snaží aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
2: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
0: Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Rentgen odhalil například historická poškození obrazu a hřebíky ukryté v jeho konstrukci. Snímky pomohou restaurátorům s dalšími opravami. Odhadnou stav dřevěného podkladu, historické přemalby nebo složení použitých barev. Nemocnice službu nabízí za úplatu. S podobnými žádostmi se setkala za posledních 5 let 4x. Rentgenování trvalo asi 20 minut, kvůli velikosti obrazu, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrentgenuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavírají pravý pruh. Do rána budou opravovat vozovku. A na silnici 35 se pracuje na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou. Silničáři se pohybují v pravém pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
8: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů.
1: Někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
2: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
3: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
2: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás, lenivých smrtelníků, se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivoněl k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Peloponés a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem. Ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korintského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval Korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Pelopones s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
3: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
2: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
3: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesně řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
2: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
3: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
2: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou Morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrdle, třetí z cukrátka báberle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v Sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takové společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou oči

čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare, a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky, ať jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal, a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si mi bude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy pět, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá, od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránka. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít, jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou, je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla prověřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka. Jen slabocha však osud skolí. Račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden. Krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden. A já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady je Tomáš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vědět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr, plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta, docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

Uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společnosti, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout paměti hodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapík s dvěma igeletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že když jsi herec, že se s tebe všichni zblázní nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanu. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubíčkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochluplíp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen ochluplíp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré, ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě, prosím, jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Krásnou noc. Je tady další noční linka Českého rozhlasu. Zdravím všechny, kteří poslouchají, nemohou spát, odpočívají po práci nebo si jenom chtějí na chvíli popovídat. Dnes budeme vzpomínat na letní brigády, na první vydělané peníze, na lidi, které jsme při nich potkali, i na zážitky, na které se nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný chmel, jiný pracoval v obchodě, v továrně nebo vyrazil na brigádu daleko od domova. Chodili jste na brigády a rádi? Co vám dali, co vám naopak vůbec nechybí? A myslíte si, že dnešní mladí mají o brigády stejný zájem jako kdysi? Chodíte i vy na brigády dnes? Co vaši vnuci, co vaše děti, chce se jim do práce v létě? Budeme rádi, když zavoláte a podělíte se o svůj příběh. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu na vás čeká Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer. Posílám Helenku Vondráčkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc. Vítáme vás u noční linky, ve které budeme vzpomínat na letní brigády, první výplaty, první zážitky, které nám léto přineslo. Paní Jana z Prahy je u nás, už mě upozorňovala na to, že to je hrozně dávno. Tak co bylo dávno, povídejte.
1: No, byli jsme na Žinové brigádě. Dělali jsme ve fabrice a tam vždycky mladí byli, prostě museli jít na brigády. Jo, podnik je vyvolil a tyhle, tak jsme jeli na brigádu. A to jsme tenkrát jeli do Žlutic, no, co to byla brigáda, no, sekalo se obilí. A to asi naši mladí už nevědí.
0: No.
1: To byly jako normální kombajny, ale nebo sekačky vyhazovaly už snopy, dělalo to snopy a já jsem seděla na tom, jak se to jmenovalo, na tom vozíčku, který dělal na ty snopy, ty zavazovali. Házeli mi tam prostě klasy, ty, jo, a já tam, to byl takový stroj, který hned určitou dávku těch to obilí smotal a šup a byl snop a zase další a snopy a ty další chodili a ty snopy, doufám, že se jim říkali snopy, stavili z nich panáky, ty, no jak se tomu říká, teď nespomenu, prostě stavili jako na poli, aby vysušili, to už je dávno. A bylo to fajn práce, protože jsme seděli, já jsem seděla na tom stojku, tam ty seděli na té sekačce nahoře, tak to bylo takový fajn. Ani jsme se moc nedělali, měla jsem jenom drát takový, kdyby se náhodou zasekl ten provázek a ty, to obilí nebylo možné to svázat.
0: No,
1: takže to byla taková.
0: Jak jste nemohla vzpomenout na název toho stroje, tak samovaz, nemohl to být?
1: Ano, samovazače. Samovazač to byl. A seděli jsme tam, bylo to docela pohodlný, akorát, že bylo dost prachu, no.
0: No a to jste tam teda chodili jenom v létě, Jani? Nebo prostě, když byla sezona?
1: Byli autobusama nebo nákladním autama, já už teď nevím.
0: To byla sezónní brigáda. No,
1: no a potom na oběd nás dovezli spole zpátky zase nákladním autobusem. To byl nákladní vůz, který byl s lavicema upravený. Tak nás odvezli do nějakého statku, kde jsme dostali v oběd. Ale museli jsme mít každý svůj nádobu na oběd, ešus, jak se říká. Mm-hmm. Nevím, jestli se to dneska jmenuje, to
0: ano,
1: hliníku
0: ano.
1: S držadlem. Tak nám do toho nám dali v oběd.
0: Jeni, a to jste tam pak i po tom obědě se vraceli. Kolik hodin jste tam byli?
1: No,
0: celý den?
1: Celý den, aby se to vyplatilo.
0: A měli jste dobrou partu? Chodili jste pak ještě po práci někam sednout?
1: Chodili jsme se koupat, tam byl blízko rybník, tak jsme se chodili koupat. A teď se vzpomínám, že to bylo někde ve Žlutici, nebo tak nějak.
0: A myslíte si, že by dnešní mladí takovou práci zvládli?
1: No, kdyby chtěli, tak jo, jinak.
0: Kdyby chtěli, nebo kdyby museli, tak ano, ale opravdu si to neumím představit.
1: Dostali jsme za to peníze, ale ne na ruku, šlo to ty do toho podniku, kde jsme dělali, do té fabriky. Tak nám jako poslali peníze, že jsme tam byli. Ale legrace byla při obědě, protože to byly velký kusy, že jo, tak jsme, každý dostal, ještě jsme ně přivezli ze statku ty velký nádoby z toho nádoby, tak nám z toho nám dávali. O to dobrý knedlíky, maso, vomáčka. No a tam byli psi dva asi a tak holky jim házeli maso a oni to nějak nechtěli. A kluci si udělali grace. Holky, to bude psí maso, proto to nechtějí. Ono asi bylo kořeněné, tak to nechtěli ty vůčáci. A všechny holky, my jsme tam asi čtyři, to odložili jsme ty ešusy na studnu a už jsme to nejedli. Teda bylo já to jedlo, ale...
0: Jani, dobře placené, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: To, je to psí maso. No a já jsem to snědla, kluci taky, a ty byli rádi, protože nám to pak vzali. Když jsme to nechtěli, ty ostatní to nechtěli, tak měli jídlo navíc.
0: Dobře, Jani, můžu se zeptat, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: No, ani ne. Měli jsme za to víc než v té fabrice, kde jsme měli. Teď jsem měsíčně brala asi 300, ano. Jsem dělala výpočetní stanice a tohleto jsme dostali víc než 300 za to.
0: A co jste dělali, když zrovna nebylo počasí, tak to znamená, že jste ten den šli normálně do práce a nejeli jste pracovat na pole?
1: Ano, normálně do práce, a jak se udělal počasí, tak oni zřejmě telefonovali a přijeli pro nás a odvezli nás tam a to bylo takhle v létě. No, hrozný horko.
0: No, a musela to být hodně fyzicky náročná práce, zvláště, jak říkáte, tady v těch vedrech, že?
1: No.
0: Kdybyste to měla... No, promiňte.
1: My jsme potom ještě chodili vonit na slámu, byly ty velitý stohy slámy, tak jsme tam dělali pitomosti. Jsme skákali do té slámy a kouzali se dolů. Kolik nám to bylo? Tenkrát 16, 17 let. Tyhle ty doby. A užili jsme si tam legrace velký. No, ale já si myslím, že letos tendenční děti teďka. Ne. Ty by asi nešli. Ty by nešli na takové věce. Oni už nevědí ani, že to... Já když to vyprávám.
0: Určitě chodí zase na jiné brigády, alespoň tady mladí kolem nás, tak ano, mají brigády, ale pravda, musí se přizpůsobit té nabídce a dneska už to se brigády podobného typu samozřejmě neorganizují, takže berou, co můžou. A taky se snaží. No, uvidíme, co zavolají další posluchači, že jejich vnuci a vnučky.
1: Namáhá na ručičky, no. Ale jak jsme byli špinaví vždycky od toho.
0: Jani, kdybyste to měla jednou větou zhrnout, co vám ty brigády dali?
1: Co mi dali? Přátelství mezi mladýma, protože nás tam nebylo moc v té fabrice. Tak to bylo přátelství. My jsme se pak združovali. Vždycky třeba se chodil zametat sníh v zimě, tak jsme všech šest, nebo kolik nás bylo, jsme dostali hrabla a šli jsme uklízet chodníky kolem fabriky. No, samozřejmě na 1. mája jsme nosili ty fangleže a ty jsme většinou někam zandali, aby jsme to nemuseli tahat, no, ale v zimě jsme chodili hrabat sníh nebo zametat list. Jsme chodili. Mm-hmm. To bylo prýmé. Oni nás vždycky vybrali, nás šest, nás bylo.
0: Tak to jste byla dobrá parta. No a přátelství z takových brigád, tak to bývá většinou pevné a velmi cenné. Proto na to vzpomínáte i po těch letech. Děkuji za vaši účast v dnešní noční lince, Jani. Přeju vám krásnou noc a pojďme poslouchat příběh ostatních.
1: Je to tak více jak 60 let, no. Mějte se hezky. Děkuji za pořad a zdravím všechny.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rádi, že trávíte dnešní večer s námi, s Českým rozhlasem. Téma dnešní noční linky patří brigádám, prvním výdělkům a zážitkům z mládí. Paní Marie z Orlové je s námi.
1: Ano, ano. Moje první brigáda byla Chmelová brigáda před nástupem na střední školu. Tam jsem nikoho neznala, tam jsme se poznali jako spolužačky. Určitě počet věrtelů bylo na jídlo a pak nás to jsme dostávali lístky a pak jsme dostali výplatu.
0: A pamatujete se, kam přesně jste jezdili? Pamatujete se to místo?
1: Do Žatce, jo, do Žatce.
0: Aha. Třeba tam někdo jezdil s vámi a teď vás poznává po hlase. Jak vypadalo ubytování? Kde jste spali? V jakých podmínkách?
1: To jsme na slaměňacích spali, na potřebových postelích. Měli jsme až kusy na jídlo. Takže, a byli tam s námi i ty učitele, co nás pak měli v tom prvním ročníku.
0: Počkejte, ale to bylo v rámci školy nebo v létě?
1: To bylo v rámci školy, jo, jo, jo. Já jsem přijela přijímačky na školu, tak jsem pak hned jela na tu Chmelovou brigádu.
0: Tak to jste to myslela, že tam jste se seznámila vlastně s těmi spolužačkami na té Chmelové brigádě. No. To jste tam byla celé léto? Je. Pamatujete si to? Celé
1: měsíc.
0: No a to kolik...
1: Určitě počet věrtelů jste musela natrát. Abyste dostala byste i tak jídlo, ale to se vztahovalo na jídlo a pak na to jsme pak dostávali peníze na závěr.
0: A byla to dřina?
1: Ne, to prostě jsem dala ten věr, ten štok, jak se tomu říkáme, ten otrála do takového zásekového kýblíku. A nosila jste to do navahu a tak bylo ta dřina. Bylo to akorát, že každé počasí se dělalo. Pršelo, nepršelo, tak jsme museli tam být.
0: Pamatujete se na nějakou milou historku z ubytovny nebo z toho pole? Vím, že to je dávno, ale...
1: Tam jsem poznala, to už je hodně dávno, tam jsem poznala svoji spolužačku, kterou jsem pak 4 roky seděla v lavici, Lenku.
0: Uhum. A přetrvalo to přátelství?
1: Jo, jo, jo, ještě teď se navštěvujeme. Když už objevili jsme v důchodu.
0: Vyhýbala jste se nějaké části práce, nebo jste museli všichni dělat všechno?
1: Já jsem byla
0: mohl
1: doma...
0: Mohl se člověk nějak ulít?
1: ...pole, tak jsem byla zvykla zasadit brambory, vykopávat brambory, obili jsme dovozili na... Já jsem byla zvykla na takovou práci. Takže mi to nevadilo.
0: A když se na to podíváte dnes, šla byste na Chmel znovu?
1: Je ve mém věku ne. Ale mi bylo tolik, kolik mi bylo určitě. Jo. Tam byla vždycky večer švanda. Bylo tam fajn.
0: Takže vy jste jeli vlastně na tu sklizeň třeba na 4 týdny a potom už jste si užívala léta.
1: Jo, jo, pak jsem užívala školu, no.
0: To, ano.
1: Po tom brigádě jsme nedastupovali do školy.
0: A když teda bychom měli otočit list a zavzpomínat i na nějakou další brigádu, jinou než Chmelovou, našla
1: tak to
0: něco?
1: Jsem ze školy, to jsem do školy, byla v továrně, jsem pracovala na osobním oddělení, tam jsem jim dělala všich směny, jsem jim tam vracel.
0: Tak to už byla práce v kanceláři.
1: To už byla práce v kanceláři, to už nebyla taková manuální práce.
0: A ani taková legrace předpokládám.
1: No, to víte, že ne, tam už byly starší paní, tak jsem musela sekat do brotu, no. Tam už nebyla ani radě. Tam bylo večer, jsme si na tom Chmelu zpívali, byli jsme si všechno unaveni, ale bylo tam fajn. No, ale to už byla brigáda mezi dospělýma, tomu jsem si musela modlení řídit. Já na to.
0: To už se víc blížilo práci než té brigádě.
1: Jo, jo, ano, na kterou jsem pak studovala.
0: Paní Marie, děkujeme. Noční linka bude pokračovat písničkou od Jany Kirchner, pojďme si ji společně poslechnout, ano?
1: Ano, na shledanou.
0: Naslyšenou. Povídáme si o práci během prázdnin a o všem.

0: Dnešní večer patří v noční lince Českého rozhlasu Brigádám a létu. Budeme rádi, když se podělíte o svůj příběh nebo vzpomínku, stejně jako pan Tomáš, který volá z Jihočeského kraje. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer.
0: Můžete
1: já jenom chci k brigádám, prosím vás pěkně. Já jsem absolvent střední zemědělsko-technické školy v Táboře. A od druhého ročníku, kdy jsme dosáhli věku 17 let, jsme měli zkrácen prázdniny. Respektive prodloužen prázdniny.
0: Počkejte.
1: Končili jsme v květnu a chodili jsme na povinné brigády. Pomoc zemědělským družstvům. Takže jsme stavili třeba prasečák jako studenti 17-letí.
0: Mm-hmm.
1: Chodili jsme dál třeba do skleníků v Maršově pěstovat gerbery. Vždycky na měsíc, ano?
0: Tomáši, pěstovat gerbery?
1: Ano.
0: To jsem ještě neslyšela. Měsíc?

0: pěstoval gerbery. Prosím ano, vás, to nám vysvětlete a trošku popište. To jste zpíval, rozvíjej se poupátko, nebo...
1: No byla technická místnost, to byly pokusné skleníky v Maršově u Távora, ano. A kde se pěstovaly ty gerbery na stolech. Jo, na stolech vyvýšených, jako dneska jsou vyvýšené záhony, rozumíte tomu?
0: Ano.
1: Dneska jsou vyvýšené záhony, tehdy se to pěstovalo na vyvýšených záhonech, kde se propařovala půda, aby květiny byly zdravé, jako se dneska dovážejí, já nevím, odkaď, a je to všude v supermarketech, tak tohle to se dováželo normálně do obchodů v České republice, v Československé tehdy republice, ano. Jo? A to se pěstovalo od rozvíjejí se poupátko a jak říkáte správně, až po, že byly čtyřfázový skleníky, jo?
0: To je neuvěřitelné.
1: A tam se jezdilo na brigády a pracovalo se. My jsme to absolvovali tohleto v třetím ročníku, ano. V třetím ročníku zemědělské školy. A tam se pracovalo v podmínkách v létě plus 40-50 stupňů.
0: No, tomu věřím, jo? V těch skleníkách. To se nepropařovali pouze gerbery, ale i vy.
1: Ano, ano, to se propařovala půda při 160 stupních. To si nedovede někdo představit, jako jo. Tohleto, jestli...
0: Ono to zní tak idylicky, jo, romanticky, že jste pěstoval gerbery, ale když to rozvinete, tak to vlastně byla dřina.
1: No to byla otročina. Prostě. A protože jsme měli prodloužené ty prázdniny o ten měsíc, skončili jsme v květnu vždycky, jo, na té střední škole, tak nám za to nikdy nic nikdo nedal. Mm-hmm. Aby to bylo v obraze. Žádná odměna nebo něco. No, to byla povinnost. A pokud jste tu povinnost nevykonali, dostali jste sníženou známku schování.
0: Tada.
1: A tak
0: řekněte,
1: to byly brigády.
0: Tomáši, jo? Jaký jste měl potom celoživotní vztah ke gerberám? Byl jste potom někdy schopný někomu koupit jako kytku a dát?
1: Ke gerberám žádnej, ale k zemědělství kladnej. Jako to patří, jo.
0: No
1: to patří k životu.
0: Řekl jste
1: to
0: teda, že jste třeba stavěl prasečáky, pěstoval gerbery, co dál a co z toho byla vaše srdcovka?
1: Srdcovka nebyla vůbec nic, to vám můžu povědět. Žádná srdcovka nebyla.
0: Tak to... k čemu byste se třeba vrátil, co bylo, kromě toho, že to bylo náročné, i třeba zajímavé?
1: V tom daném systému k ničemu bych se nevrátil. Vůbec k ničemu. Akorát nás to, když to řeknu, normálně zocelovalo. Byli jsme připraveni na život. Jo? To tak bylo prostě, bez nároku na mzdu, bez něčeho a něco v uvozovkách budovat. Jo, akorát, že jsme byli trošičku zneužití, no ale to asi patřilo k systému, nevím, jo? To nedovedu vyhodnotit.
0: Ano, ale je to taková hezká věta, docela silná, přepravilo nás to na život.
1: V Maršově jsme stavili prasečák, byli jsme tam měsíc, bydleli jsme zvlášť kluci, zvlášť holky, i holky tam byly, jo? Jakože my jsme byli smíšená třída, takže i holky tam makaly jako třeba v tomhletom prostředí a v tomhletom všem. A třeba, jako co mě oslovilo, bylo třeba, když jsme chodili na povinný sklízení brambor. Jo? To jsme jezdili jako, každá třída. Byli jsme ABCD, byli jsme čtyři třídy. Pozor, to by dneska někdo neskous. Jo? Po 34 žácích. No tak to byla síla, že jo, když bylo 120 nebo 140 lidí na pole. Jo? A to mi třeba oslovilo, že jsme pomohli tomu systému, aby jsme měli co jíst, když to řeknu, jo?
0: No, tak to bylo taky, ale hodně náročné asi, záda, počasí, velké pracovní tempo, předpokládám, všechno se dělalo ručně, kopalo se.
1: Ne, čert vyvoral brambory, my jsme je ručně sbírali do kývlu a házeli na valníky.
0: A co banda? Byli jste dobrá banda? Vzpomínáte na to?
1: Naprosto. Do dneška se scházíme, do dneška máme srazy. Já jsem studoval 84-86, takže si představte, do dneška máme srazy, do dneška se scházíme.
0: Prima.
1: Takže jako
0: takže
1: banda bez
0: to v podstatě upevňovalo, to přátelství se posilovalo.
1: Vždycky tím, vás co práce upevní, že jo.
0: Jste spolu zažili a teď máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste
1: bohužel
0: vzpomínal
1: už,
0: i s námi.
1: Už šest spolužáků je mrtvejch, no. Bohužel už.
0: Rozumím.
1: To
0: opatrujte
1: už tak
0: se.
1: Teče ta voda.
0: No, Tomáši, jsme rádi, že jste teď s námi vysílal noční linku. Jdeme na Dalibora Jandu, ano?
1: Takže brigády, ano, a važte si, co vám kdo dává za odvedenou práci. Ale
0: hezká
1: za dobře
0: tečka.
1: Odvedenou práci, ano?
0: Ideálně, tak by to mělo být. Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Otevíráme krásné téma letní brigády. Zajímají vás, nás, naše, vaše vzpomínky, také možná zážitky, jaké to bylo, když jste dostali do ruky vaše první vydělané peníze. Je s námi další návštěva, vítejte.
1: Já špatně slyším, byli jste taky slabě slyšet. Tady je Marie číslo 2. Já vzpomínám taky na ty brigády, některý byly dobrý, některý byly špatný. Já jsem se učila soustružnice kovu a šla jsem o prázdninách na brigádu. Zaučovala mě paní, která měla mít miminko, která si tam dala židli. A já jsem jako soustružila na revolverovém soustruhu, já jsem levák, i píšu levou, nebyla jsem dost rychlá a k obrobku mi upnul stroj i dva prsty, palec a ukazováček. A teď mě na to najel ten nůž, mně se to povedlo teda ještě vyrvat, ale mám teda jizvy do dneška.
0: Paní Marie, takový úraz.
1: Tak to je ten první.
0: No.
1: A ten druhý, chodilo se, že jo, na ty brigády, taky jsem byla na tomhle učilišti, no a tam jsem dokonce prožila první lásku a byli to dva kluci. Jo, prostě brali mi koše s bramborama, já jsem je házela, ty brambory, do košu, na to jsem byla rychlá, ale byla jsem slabá, tak oni to nosili na ten valník a dostali jsme i potom nějakou tu korunu, to se nám jako taky hodilo. Takže ty brigády, beru to, no, někdy se to povede, někdy ne.
0: No ale prosím vás, jakou to mělo dohru, to, že jste tam měla takový vážný úraz? To muselo být povzdvižení. No, vrátila jsem se ještě k té první brigádě, která neskončila tedy dobře. Jakou to mělo dohru? To byla teda vina té paní, která se posadila místo toho, aby vás teda naučila ovládat ten stroj?
1: Ano, ona si chránila to svým miminko. Já se jí nedivím. Já jsem měla jedničku z odborného výcviku. Jo, ale tu praxi jsem ještě neměla takovou. Málem jsem přišla o dva prsty na pravý ruce, protože jsem levák. Mm-hmm. Jo, ale dopadlo to dobře, říkám, výzvy mám na památku do dneška, ale já nikomu nic nevyčítám, no, nebyla jsem dost rychlá.
0: A nebo jako možná, že jste byla dost rychlá, kdybyste nebyla, tak by to dopadlo hůře.
1: No, povedlo se mi to ještě nějak vyrvat, já ani nevím jak.
0: No a ale ta druhá láska,
1: prostě
0: vy jste...
1: už mě na to najel.
0: Vy jste říkala, že jste pak potkala v druhé brigádě lásku, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, byli to
0: a
1: dva kluci.
0: Pak jste řekla, no, pak jste řekla dva kluci, takže to byl nějaký milostný trojúhelník?
1: No tak nějak, tak nějak. Mě třeba zase nešla matematika, tak jeden mi třeba o písemkách mi házel vypočítané příklady, a ten druhej mě prostě ty logaritmy naučil. A bylo to.
0: Tak jste se to uměla zařídit.
1: To bylo takový nevinný, jo, taková prostě první nevinná láska. Ale byli to dva kluci. Nevěděla jsem, který, jo.
0: Dobře. Zavzpomínáme ještě na nějakou třetí brigádu do třetice všeho dobrého, nebo zůstaneme u těch dvou?
1: Prosím.
0: Budete mluvit ještě o nějaké další brigádě?
1: Už nebudu a už budu končit, protože já vás opravdu moc špatně slyším.
0: Ano,
1: děkuju,
0: já to vnímám.
1: Že jste mě vzali.
0: Jsme rádi, že jste byla s námi. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, dnešní noční linku. Povídáme se o brigádách, které mnohým přinesly zkušenosti i přátelství. Máme minutu po 11:45. Já vítám paní Ivetu.
1: Zdravím všechny posluchače. A teď do mě znají Iveta z Olomouce tedy. A já jako děvče, jo, 16 let, já aniž by mi to rodiče řekli, jo, já jsem to nějak měla zakódované v sobě, že prostě na prázdniny musím někam jít na nějakou brigádu. Jo? Tak teď tě vyjmenu zhruba. Tak jsem byla v Mrazírnách Olomouc, parky Olomouc, jo, zahradnictví, pekárny, pak jsem byla všude možný, já už se teď ani nespomínám. A vždycky jsem jako měla zakódovaný v sobě, že si chci vydělat nějaký penízky, jo. Naší byla taková střední třída, jo. Nebyli jsme ani chudí, ani bohatí, ale já jsem jako měla za to, že jako děvče musím si přivydělat. Takže já jsem každý prázdniny jeden měsíc pracovala, a jeden potom měsíc jsem jezdila na kole k vodě, na Poděbrady, jo, koupat se a tak. Ale musela jsem vždycky jako jít dělat. Pekárny, jo, a tak. A jednou vám povím zážitek, jsem pracovala v Mrazírnách a to bylo dobrý jak hrom. Mrazírny Olomouc, na Wernerové ulici to bylo. To byla perfektní brigáda a všechny brigády, ještě chci podotknout, jsem si zařizovala sama. Naši o tom ani nevěděli, jo. Já jsem vždycky někam šla a nechcete, jo, pomoct, nějakou pomocnou sílu a tak. A byla jsem v Mrazírnách a to bylo perfektní. Mrazírny, Wellnerova ulice, Olomouc. A teďka, my jsme tam třeba dělali, jsem tam cítila hrášek, na pásech a potom jsme tam třeba prali držky, to vám chci povědět. To smrdělo, hovězí držky, jo, a já přitom tak miluju tu polivku držkovou, jo. Uh-huh. Já jsem pak po té brigádě 2 měsíce nemohla se na to podívat, jo, a teďka si klidně dám držkovou polévku výbornou. Já to miluju, držkovku. No, a to smrděl. A teďka, my jsme tam dělali jahody, jsme zpracovávali a teď se to nám vařilo v takových velkých kádích, ty jahody, a my jsme z toho tam dělali protlaky, jo. Tak jsme to tam váčkovali do těch sáčků. A teďka já vám povím takový příběh, a to je fakt dramaticky, to mohlo skončit mojí smrti. My jsme tam ty jahody museli nosit do toho mrazáku, už naváčkovaný, a teďka já jsem to tam jednou nesla, a teďka já jsem to normálně, teď se to, ty dveře se zabouchly, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Paní Hrško, ty dveře se zabouchly, já jsem zůstala v tom mrazáku, normálně tam bylo minus, já nevím, 20 stupňů, já nevím, kolik tam bylo minus. Teď já jsem byla v tom mrazáku, já jsem tam mlátila na ty dveře a řvala jsem, mě bylo 18, řvala jsem, pomoc, pomoc, pomoc, jo. Teď žádná pomoc nepřicházela, já jsem tam normálně umrzala. Paní Jaruško, já jsem tam mohla normálně zmrznout.
0: A jak dlouho jste tam byla? Kdo vás kdy vysvobodil?
1: Normálně, já jsem tam byla, já nevím, 10, 15, 20 minut. Já už jsem umrzala na trout. Normálně, já jsem tam mohla opravdu umřít. A teď najednou tam někdo přišel potom. Ježišmarja, já na to do dneška vzpomínám, jak se toto stalo, že jsem se fakt po druhé narodila a teď tam někdo vešel, já říkám, Ježišmarja, já už jsem byla umrzlá, úplně totálně umrzlá, protože tam je minus, já nevím kolik, jo, ty mrazáky veliký. Ježišmarja, říkám, pane bože, teď mě otač vytáhl, a já jsem de facto zůstala naživu. Takže To byla moje brigáda, ale tam se ještě chci podotknout. Tam jsem si vydělala obrovský peníze na tu dobu, jako holčička, jako holka, holčička, dívka, jo? Mě bylo tak 17, 18. Aha. Já jsem těch mrazírnách dostala tenkrát, já nevím, za 3 týdny 2,5 tisíce, ale to byly obrovský prachy. A já jsem si pak koupila halenku, bundu na zimu, jo? Já jsem nechtěla rodiče zatěžovat. A moji ani o tom nevěděli, že jsem si zařizovala nějaké brigády. Pak jsem byla v zahradnictví, pekárny a každý léto jsem měsíc pracovala. Jsem to měla nějak zakódovaný v sobě jako dívka. Já nevím jak. Já jsem byla pracovitá, sukozoroch.
0: No, takže tak měsíc jsem pracovala. Asi od rodičů nějak převzít tady ten vzorec.
1: Ano,
0: ale
1: nechtěla jsem rodičům. Ano. A měla jsem to nějak v sobě zakódovaný. Kozoroh je pracovitý, velmi. A já jsem jeden měsíc pracovala vždycky. Každý léto jsem si zařídila nějakou brigádu. Naši o tom ani nevěděli. Jo, ještě jsem chodila na třešně, to vám povím. Já jsem ráda trhala třešně a to byly obrovský stromy v Tršicích, jo. A teďka kluci tam kouřili, jo, seděli pod těma třešněma, kouřili, kecali, každý udělal jednu bednu. A já jsem vám, paní Jaruško, natrhala za ten den, a to byly obrovský stromy, to nám tam postavili žebře. A já jsem jako holka na vždycky vylezla a mě to bavilo. Já jsem jedla třešně a trhala jsem. Já jsem natrhala za den 8 beden 20-kilových třešní. Já jsem tam trhala rekordy, já jsem byla úplně nejlepší. Já jsem na těch třešních vydělala tenkrát tak 3 600 a to bylo pro holku peněz.
0: No to
1: kluci
0: ano.
1: Seděli pod stromama, no, kouřili, udělali jednu bednu a já jsem byla nejlepší. A ten majitel, jo, toho třešňového sadu, říká, Iveto, ty seš kočka. Já jsem si vydělala peněz, paní Jaruško, na těch třešních, to bylo výborný.
0: Ivetko, děkujeme. To se tak hezky poslouchalo. Já myslím, že vy byste měla chuť do nějaké brigády ještě teď.
1: Já jsem byla pracovitá velmi. No, to je v srdci.
0: Tak to
1: zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Určitě počítám. Děkujeme. Končí první hodina noční linky, ale zůstáváme tu s vámi dál. I po půlnoci budeme pokračovat ve vysílání a těšíme se na vaše další příběhy a zavolání. Dnešní téma letní brigády.

0: Byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Druhá hodina noční linky je tu. My jsme rádi, že zůstáváte s námi. Pokračujeme ve vašich příbězích a vzpomínkách na letní brigády. Každý z vás má jinou zkušenost, jiný příběh. Ale společné je to, že na to člověk nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný pracoval ve fabrice nebo na poli, někdo vyrazil na chmel. První vydělané peníze, únava i parta lidí kolem, to všechno k tomu patřilo. Jsme zvědaví, co dalšího nám ještě zavoláte nebo napíšete. Klidně se podělte i o to, co byste dnes už znovu opravdu dělat nechtěli. Noční linka pokračuje a my jsme tu dál pro vaše příběhy. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci. I teď necháváme prostor vašim telefonátům a vzpomínkám. Téma letních brigád se stále krásně rozvíjí. Uvidíme, s čím přijde další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo
1: volá? Dobrý večer.
0: Kdo je napřímo?
1: Tady Hanka, ahoj.
0: Hani, vítejte a povídejte.
1: Takže poslouchám váš pořad a hodně mě to baví a vzpomněla jsem si na svou první brigádu. Sice to není úplně brigáda v takovém tom pravém slova smyslu, bylo mi asi 5. A chodívala jsem s rodičema a s babičkou a s dědečkem na pole a protože jsem tam strašně nudila, tak mi dědeček dal takovej úkol. Sbírat na tom poli kamení. Dostala jsem kýbl a za každý kámen mi slíbil desetník.
0: Aha.
1: No, akorát netušil, kolik těch kamenů nazbírám. A pak mi musel dát asi 55 korun, což v roce 85 bylo hodně peněz. A to je vlastně asi moje první brigáda v 5 letech.
0: No a to vám dal pro legraci, nebo potřeboval na něco kamínky, nebo vás chtěl jenom zabavit?
1: Ne, chtěl mě zabavit, ale nevěděl, že ho to bude stát tolik peněz.
0: To je krásná brigáda. To vám
1: jo,
0: bylo
1: to byla
0: 5.
1: Pěkná.
0: To je neuvěřitelné,
1: to
0: že si
1: 5,
0: to i tak
1: no.
0: To pamatujete.
1: Hodně si to pamatuju, protože z toho byl celý život nešťastný. Samozřejmě taky v legraci.
0: Ano, tak se to vlastně potom stále připomínalo, rozumím. Co dál?
1: Jako další brigáda.
0: No.
1: No ta byla taky dobrá.
0: Nebo byla jediná v těch 5?
1: Ne vůbec, no tak v 5 byla jediná. Dál si nepamatuju.
0: A přišly další, které byly stejně dobře placené?
1: Výborně placená byla další brigáda. V cukrárně, když mi bylo asi tak 13, tak jsem mohla jako prodávat zákusky a zmrzlinu. A jak mi bylo těch 13, tak jsem si začala lepit umělý nechty. A jednou jsem na konci směny zjistila, že mi ten jeden nehet chybí a ve zmrzlině jsme ho už nenašli, tak asi tenkrát nějaký zákazník odešel.
0: Měl tam zvláštní ozdobu, no.
1: Mohlo to tak být.
0: Teda. Tak to vám bylo 13, dobře. A ještě dál?
1: No tak jako těch brigád bylo víc, ještě potom s tím dědečkem si pamatuju, přes ty vesnice na Moravě jezdili koškaři. Vykupovali kůže a vždycky volali, vykupujem králičí košky, kůže. Jezdilo takový auto a jak hodně lidí chovalo králíky,
0: ano.
1: Tak vykupovali ty kůže. Za 2 koruny byla taková obyčejná kůže, vysušená, neočištěná, za 10 korun byla očištěná. A tak mi ten můj děda vždycky jako říkal, že když si ji očistím, tak si ji můžu prodat. No takže jsem škrábala tu smradlavou králičí kůži, abych měla těch 10 korun, ale to bylo hodně tenkrát, to je jak dneska třeba 150, jo, takže jsem 2 hodiny škrábala králičí kůži.
0: Vy jste neuvěřitelná.
1: No.
0: Teda
1: jo, tak jako potom
0: děda,
1: těch brigád
0: zase,
1: jako
0: zase v tom měl prsty chytný. Dědeček, zase byl
1: ano,
0: u toho.
1: No. Takže tak, no. A ještě těch brigád jako byla spousta, ale tyhle jsou taky vtipný. Ten zbytek už nebyl tak vtipný.
0: A kdy jste byla třeba naposledy na brigádě?
1: Já už dávno jsem nebyla na brigádě. Ne, na brigády už nechodím. Už jako naposled, když mě, nevím, asi tady tohle možná. Ne, vlastně ještě jednou jsem byla na broskvích, když mě bylo 15.
0: Ještě sbírat broskve. No někdo se chodí přivydělávat, i když má třeba nějaké zaměstnání, tak večer nebo o víkendech, takže na to jsem se ptala.
1: Ne, já mám,
0: tak to je dobře, že nemusíte.
1: Pětinářství, takže nepotřebuju brigády. Prodávám kytky.
0: Teď jsem si vzpomněla, jak pán povídal o tom, že byl na brigádě a pěstoval gerbery. To jste slyšela?
1: Když slyšela jste květinářka. Jsem byla, hodně jsem se smála.
0: No, to bylo něco. To budu mít ještě dlouho v hlavě. Děkuju vám, Hani, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Jsme rádi, že jsme vás poznali. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Možná jo.
0: Budu se těšit. No a když jsme teda u toho květinářství, tak k bělý květ doufám, že potěší Miroslav Žbírka. Noční linka. Čas
2: pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I v této druhé hodině noční linky Českého rozhlasu jsme pořád s vámi a těší nás, že se ozýváte se svými příběhy. Pokračujeme v povídání o brigádách a vzpomínkách, které k ním patří. Je s námi paní Jana z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já mám takovou jako zážitek. My jsme se učili a jako děvčata vždycky třeba o prázdninách nebo co, tak jsme šli jako na brigádu do dílen, kde se šilo na normy. Do dneška, když slyším slovo norma, tak teda je mi tak trochu divno nebo úzko, nebo já nevím, jak bych to řekla, protože to bylo, ať vám bylo dobře nebo zle, nebo prostě jste musela udělat, ušít tu normu. Tenkrát třeba jsme šili jako pyžama nebo to. A když jste to neudělala, tak prostě k té vejplatě nebo prostě jste nedostala, tak jak ten výdělek nebyl takovej. No prostě já vám řeknu do dneška, když slyším, že někdo dělá na normy, nebo slyším slovo norma, tak prostě ne, že bych v ostatní práci jako opovrhovala nebo to, ale prostě no, klobouk dolů.
0: To bylo tedy jenom tehdy, v jakém období, jako myslíte, že to bylo jako v rámci té školy teda? Jak dlouho?
1: No, jako by řekla, jako ty holky nás poslali z toho učebního oboru jako do fabriky, no, kde se šilo.
0: A to jste měli třeba týden praxe a týden praxi, školy?
1: Já nevím, já bych to řekla jako na...
0: Ne, to ne, říkáte na... velmi dobře. Je to praxe, ale to bylo třeba jednou za měsíc jste tam šli na týden, nebo v jaké frekvenci? Jak často jste tam chodili?
1: Asi tak jako na měsíc, bych řekla. Tak.
0: No a vidíte, takové trauma to ve vás zanechalo, to slovo norma.
1: No prostě den co den udělat tu třeba, já nevím, za den jste musela ušít 185 pásků, abyste splnila tu normu. A to bylo i jiný, všít kapsy, nebo udělat línce, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. Prostě to byla ta norma,
0: ano,
1: co se muselo udělat.
0: Normy, tempo, no, zůstalo vám to potom jako zaměstnání?
1: Ne, nezůstalo.
0: Co vás odradilo?
1: Nezůstalo.
0: Byla to právě ta praxe, ty brigády?
1: Já jsem si potom udělala, jsem se jako prodala a pak jsem si udělala kurz, nastoupila jsem do zdravotnictví a udělala jsem si sanitářský kurz a pracovala jsem ve zdravotnictví jako sanitárka.
0: A jak to bylo placené tehdy ta brigáda? Vzpomínáte si, co jste si za tu práci mohla dovolit koupit?
1: Jo, tak takhle, když jste plnila tu normu a jako, že jste to, tak bych řekla, že ten výdělek byl dobrý, ale prostě jste musela udělat tu normu. A já do dneška, když slyším slovo norma, tak je mi divno, tak jako.
0: Chápu. Dobře, Janí. Děkuji za to, že jste nám teď zavolala, že nás posloucháte, že trávíte čas na vlnách Českého rozhlasu. Bylo milé vás potkat a doufám, že se vám bude líbit další písnička
1: taky
0: i další vyprávění.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zůstáváme u tématu letních brigád, zůstáváme u vašeho vyprávění a telefonátu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Jelen někde kolem v noční lince Českého rozhlasu. Téma letních brigád se nám krásně rozvíjí v dalších přívězích. Kdo je s námi v tuto chvíli? Zdravíme vás, krásnou noc.
1: No teda, já jsem úplně překvapen. Já jsem hodně dlouho zkoušel. Už na Véteru?
0: Ano. Už jsme ve vysílání, právě nám vypadl pan Pavel, takže během sekundy jsem přivítala dalšího posluchače, jsem ráda, že se to podařilo. Tak rozumím,
1: já taky děkuji vám.
0: Tak se prosím představte, řekněte, odkud voláte.
1: Děkuji vám, dobrý večer všem posluchačům, krásné noční linky. Jiří z Kyjova. A volám rád na tady toto téma, které poslouchám tak pečlivě, ale já jsem zkoušel už dřív 7 let. Bohužel se mi to nepodařilo až teď. Děkuji vám.
0: Téma brigády... Rádi vás slyšíme, povídejte.
1: Děkuji. Téma brigáda či brigády, to je tak nádherný a krásný téma, zvolený lidmi, kteří prožili, si myslím, to nádherné období. Brigády znamenaly z mé zkušenosti velice, velice efektivní, nemyslím komunistickou věc, to ne. Myslím takovou soudržnost mezi mladými lidmi, jo, kde se navštěvovali chlapci s děvčatama, kde si vyměňovali různé zkušenosti a nejenom, že taky navázali jistý kontakty. Že ano. No a co se týče úplně mojího případu,

0: Věnoval jsem tomu svůj prázdninový čas před závěrečníma zkouškama pod taktovkou svého mistra pana Kratochvíla. Nejkrásnější období a krásný lidi jsem tam poznal, kdy ještě svět byl světem, kdy ti domácí, když jsme jim ty rodinné domky stavěli, přišli, pohostili nás a to pohoštění bylo od srdce. Bylo skromné, ale působivé a zároveň i sité. Bylo to něco tak nádherného, na co vzpomínám a svým kolegům v práci dál i v zahraničí jsem jim vzpomínal vždycky, že existují lidi na světě, kteří jsou vděční za tu brigádu, za tu pomoc. Jinak jsme říkávali, že ještě chodíme takzvaně po fuškách. V Čechách se zase říká po melouchu, na melouchy. Jo? A vždycky taky i nějaká korunka byla z toho. Tak se začínalo v mým obyčejným životě po takzvaném převratu, no, po sametové revoluci. Takže já bych jenom přál všem, aby na ty brigády, jestli jich prožili aspoň tak, jak já, vzpomínali krásně. Pracoval jsem, navodil bych jenom s vaším dovolením ve zkratce na to téma úkolová mzda anebo norma. Jo? Tak jako živnostník jsem 24 let pracoval v úkolové mzdě. To znamená za metr čtvereční obkladu, za metr čtvereční dlažby, což jsem si dovedl vydělat, položit, tak za to jsem inkasoval peníze. Vím, že je to pro spousty lidí silně náročný, ale člověka to vycepuje úplně k jiným hodnotám. Úkolová mzda.
1: Dobře. Pane Jiří, děkujeme za návštěvu v Noční lince. Doufám, že to pro vás bylo milé překvapení, že jste se dostal během sekundy až do éteru a už se těšíme teď na vaši další návštěvu.
0: Děkuji vám též a přeji krásné vysílání.
1: Ano, my jsme uprostřed vašeho vyprávění a telefonátů, které k nám přicházejí. Brigády a letní práce mají u vás spoustu podob. Já se těším už teď na další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička, která nestárne. Marie Rotrová, To mám tak ráda. Máme minutu po půl jedné a stále se vracíme k vašim vzpomínkám na letní práci a první výdělky. Paní Eliška ze Šluknovského výběžku je s námi. Vítejte.
1: Jo, dobrý večer, zdravím vás a přeji hezký večer. Já bych se s vámi taky podělila. Když tě bylo 14 nebo 15 roku, tak jsme s kamarádkou z ulice, co jsme chodili od první třídy spolu, tak jsme šli na brigádu. Tenkrát to byla sudovkárna. Vyráběly se tam limonády. A tak jsme šli o prázdninách na 14 dní nebo na 10 dní na tu brigádu. A my jsme tam pracovali s těma, tam byly jenom samý ženy, tak jsme tam s nima dělali jako na lince. Jo, tu samou práci, co oni. Taková vana tam byla velká a na to byly ty takové štětky, jo, a na to se nasazovaly ty flašky od těch limonád, že jo, a to se to tam stříkala voda, takže se myli. A tak jsme jako tam stáli u té vany, dělali jsme 6 hodin. A za tu práci tenkrát my jsme dostali jenom 170 korun. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Jo?
0: No.
1: No, takže na to vzpomínám jako pořád, že to si pamatuju tu. A oni si tam ty ženy vydělali za ten měsíc 600 nebo 700 korun, to si pamatuju. A nám dal ten vedoucí za tu práci, co my jsme dělali jako oni, jenom 170 korun.
0: No a co s tím?
1: No,
0: řešilo se to? Řešili jste to?
1: Neřešili, ale říkám, na to vzpomínám špatně, protože opravdu jsme tam dělali jsme teda 6 hodin, že jo, nedělali jsme těch 8 hodin, protože nám bylo 14 nebo 15 roku, ale zase 170 korun si myslím, to si pořád bylo málo, i tenkrát na tu dobu.
0: A jak vám to vysvětlili?
1: Ne, to už se ani nepamatuju, dali nám ty peníze a bylo to, no. Jenom takže za těch 10 dní nebo 14 dní. No, takže to bylo takhle, no. Jinak jsem nebyla nikdy na tý tam brigádě, no. Potom jsme se šli učit, do Vansdorfu, do elitky, kde se pletly punčochy, že jo, a tam se jezdilo i na chmel, to se jezdilo tenkrát na chmel.
0: Ano, chmelové brigády byly populární, já jsem si říkala, že o nich bude každý telefonát, ale ne, bylo to pestré, stejně jako vy, no, jste nezavítali jako první na chmel.
1: My jsme byli navazovat, my jsme jako nečesali, ale my jsme byli, jak se na jaře, posledně to ukazovali i v televizi, jak se navazujou na ty drátky, ten chmel.
0: Mhm. No, a to jste tam trávila teda na jaře vždycky měsíc, nebo to bylo mimo školu?
1: My jsme měli učební obor tenkrát na 2 roky v té elice, takže jsme byli jenom po ty 2 roky, jsme byli na jaře. Asi taky jenom na těch 14 dní jsme byli na tom chmelu navazovat.
0: No a když se díváte třeba na krásný český film Starci na chvelu, tak vzpomínáte, vypadalo to přesně tak?
1: No, tak tam česali ten chmel, že jo, tam česali chmel, aby jsme, my jsme navazovali, no. Mm-hmm. Ale pamatuju si akorát, že byla zima, že protože to je z jara a to bývá ještě i chladno, no, ale tak jsme to taky tam vydrželi, no.
0: Ale byli jste dobrá banda.
1: Jo, bylo to fajn zase, že jsme byli s tou školou, že jo, takže s těma děvčatama, tam byli sami pomalu děvčata, jsme tam měli 2 kluky tenkrát, ty, co se učili, No, tak to bylo pěkný, no. Ale na tu sodovkánu vzpomínám pořád, vyprávím to i vnučkám, jo, že teďko vnučka taky dodělala maturitu, tak nějakou brigádu schání a taky to vypravuju, jak to bylo, no.
2: Rozumím.
1: Dneska mají na hodinu třeba 150-200 no. korun, že jo.
2: A vnučka chodívá někam na brigádu? Kolik má let?
1: No, ona u rodičů, oni mají firmu, tak teďko ta vnučka tam chodí, oni mají tam takový areál a tak tam chodí zase dělat zahradu. Mají to tam zarostlý, takže ona tam chodí plejt jako, no. Ale říká, babi, ono to je taky náročný, hele, to pletí a dělat takhle vedro, že jo, a je ano. Tam celý den, tak to je taky náročný, no.
2: I na to přijdou ti mladí. Děkuju, paní Eliško, za sdílení, za telefonát. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: A bolí ho taky celý tělo, no. Že to je... že i tahle práce je náročná, no, ale je to hezký, je člověk na vzduchu a venku. Mě to baví zase na zahradě dělat to.
2: Prima. Eliško, už se musíme rozloučit, tak s dovolením pouštím písničku a vám děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: průběhu noci se nám ozývají další posluchači se svými zážitky. Brigádnické historky mají opravdu hodně podob. Teď je to pan Rudolf. Odkud voláte?
1: Ústecký kraj Žatec.
0: Vítejte, jo? A povídejte.
1: Takže samozřejmě musím začít tím obligátním chmelem, protože Žatecko je to největší oblast chmelová, že jo, nejlepší chmel na světě, se pochlubím. No ale tak jako malý kluk jsem chodil tam, že jo, tenkrát se česalo ručně, jo, hezky šišky, tak jsem měl malinký košíček, to mi bylo asi 7 let, malý košíček a vždycky, když jsem ho na to natrhal, tak se to šlo přisypat mamince, babičce, že jo, a podobně ty rodinní příslušníci. No tak ale, aby se to nepletlo, paní Jaruško, tak to bylo tak, že když pak už jsem byl dospělej, jo, po vojně, už jsem byl i ženatej, tak jsem chodil na chmele, ale jako strojník, na česačky, jo. To byly česačky, to bylo označení Čecha 2, to bylo česačky. No a tak tam byla taky, že jo, tam jezdili vysokoškoláci třeba z Prahy, ČVUT Praha a podobně, nebo Ostrava, až z takový dálky, tak tam taky se hodně jako užívalo, hodně velikánská sranda tam byla, jo, a bylo zkrátka a dobře, krásné vzpomínky zůstávají až do konce života. Tam jsem na těch česačkách byl tři roky za sebou, jo, to byly ještě 88. rok, 89. rok, a dokonce pak už myslím, že 91. nebo 92. to už pak byla nějaká mezera tam. Jo, takže jako taky to bylo to teda úžasného něco. No a tak jako chodil jsem na různý brigády, vždycky jsem chodil rád, jo, vždycky si člověk přivydělal nějaký penízky, tenkrát jako to byly velký peníze. Třeba v těch začátkem 90. let se viděl, to se chodilo, abych takhle řekl, jestli nezdržuju, tak to se chodilo na, jakoby na přípravu té česačky, to se chodilo třeba březen, duben, květen. No a pak, že jo, v tom září se začínalo česat, tak aby ty česačky byly připraveny, to jsme tam byli vždycky dva strojníci. No a česalo se, to jako v tu dobu, v těch 91. roce, to si pamatuju, že jsme měli za přípravu asi 10 tisíc a pak za asi 14 dní nebo 15 dní se vždycky česalo, tak to bylo kolem 20, to byly obrovský peníze, jo, začátkem těch 90. let. No, takže to bylo něco úžasného, něco nádherného, jo, spousta lidí tam bylo, se tam sešlo, jo, a vždycky byla dobrá parta a strašně rád na to moc vzpomínám. No, pak jsem teda samozřejmě byl i na jiný brigádě, jelikož moje sestra a švagr dělali v Žatci, už to teda neexistuje, byla fronta, jo, a tam jsme zase chodili, leč teda, to mi bylo 16 let, když se vrátím zpátky tím věkově, tak tam se chodilo jako takzvaně drtit ovoce, jo, to bylo tak prostě jako letiště se tomu říkalo a tam byly třešně, jabka, prostě cokoliv ovocního, tak se to házelo takhle do takového drtiče, to rozdrtilo, že jo, šlo to do takových sudů velikánských a pak se z toho lisovala ta šťáva. No a tak můžu říct, že tam jsem poznal, to mi bylo 16 let a tam jsem poznal první lásku. Mně bylo 16 a jí bylo 15. Jo, takže jako vím, že se jmenovala Eva. No a jako taky krásné vzpomínky. Jo, opravdu pak už jako dospělý jsem chodil, tam se vozilo vždycky do té fruty, se vozily, tomu se říkalo tupláky, to byl vagón, jo, plný cukru. Jo, takže jsme třeba v sobotu nebo v neděli tam šli, tomu se říkala jako vykládka, no a měli jsme prostě takový rublíky, no a ten, to byl třeba, já nevím, desetitunovej, to byly, ten cukr byl až ke stropu toho vagónu, no takže ve dvou jsme to museli složit a za tu dobu, co jsme to skládali, tak jsme si tenkrát vydělali jednorázově 18 800 korun, jo, tak což taky bylo jako vynikající. Takže takovýhle nějaký ty brigády a ještě, když už teda mám tu řeč a zastavila jste mě, tak si vzpomínám ještě na jednu brigádu, to už jsem byl teda ženatý asi 18, 19 let a tady ještě v Žatci dokonce je, to je restaurace Úlva, to je jeden z nejlepších hotelů v Žatci, jo, v 68. roce dokonce přijel prezident Svoboda, takže tam jsme jako dělali zase s kamarádem, on byl truhlář, já jsem teda vyučený zámečník s maturitou, takže tam jsme zase chodili opravovat židle, stoly a takovýhle věci. A taky teda měl jsem teda štěstí na lidi, protože vždycky byla všude dobrá parda, strašně jsme se zasmáli, sranda byla a podobně, jo. Tak to jsou asi tak moje zkušenosti, které s těma brigádama jsem měl, tak nechci nikoho zdržovat, jo.
0: Děkujeme, že jste s náma sdílel tolik různých brigád a vzpomínek, kde vidět, že jste toho zažil opravdu hodně a je krásné slyšet, jak z každé té práce se stal kousek života, na který se nezapomíná.
1: Ano, vždycky to bylo docela dlouhodobý záležitost, jo, co se týče té brigády posledního, o který jsem hovořil, tak to jsme dělali asi 4 roky dokonce, tenkrát jsme vydělávali, taky to byly 90, tak jsme vydělávali kolem té 1000 a jako taky to byl dobrý příspěvek jako pro rodinu, že jo, a tak dále, no. Takže jako mám dobrý zkušenosti s tím zkrátka. Máte krásný téma, Jančko.
0: A vy máte krásné příběhy, ještě bych sem vás poslouchala dál, ale už se rozloučíme, ať stihneme ještě jeden příběh do konce jedné hodiny.
1: Že jsem se dovolal. Jo, přeju vám krásnou dobrou noc, všechno dobrý a ať jen tak dále s takovýma tématama, který máte, no.
0: Opatrujte se a zavolejte zase příště. Naposledy připomenu telefon, protože je před náma poslední příspěvek. A to k tématu letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo. Lucie Vondráčková zaspívala píseň Růže. Máme před sebou poslední telefonát do dnešní noční linky. Bude to kratší, protože se budeme muset přepojovat ze zlínského studia do Prahy, ale určitě to bude stát za to, protože volá...
1: Dobrý večer, tady Pepino z Valašska.
0: Pepino z Valašska, tak povídejte. Téma letní brigády.
1: No, letní brigády, jako já jsem soused, ten vždycky v létě, jak to jsem měl tak 8-9 roku, tak na trakařů vždycky vozil trávu. Tak já jsem mu ji, on s tím sjel do potoka, já z toho potoka jsem mu to kautě, ten trakář vždycky dovez a on mi korunu za týden, korunu jsem dostal vždycky od něho za to vození přes ty prázdniny. No ale...
0: Korunu? Jako
1: teď, korunu, no. Teď je to třeba k smíchu, ale já jsem si koupil pět tureckých medů. Také tyčinky se dostaly koupit v obchodě. Že? Takže to bylo pro mě ten. No a pak v prázdniny jsme na haféry chodili, že? Tak jsme denně tak 3-4 litry nazbírali hafér. Asi představte, že za haféry nám platili 3 koruny za litr. Takže my jsme třeba 12-15 korun měli denně za ty haféry. No? No. Nebo maliny jsme jako chodili, jako jsme sbírali, že třeba za kýbel malin bylo 12-13 korun. Že? Nebo ryby.
0: No, ryby.
1: No, a potom, to bylo v 60. roku, jsem na brigádu v prázdniny jako nastoupil a mistr mě zařadil ke dvom dlaždičům. A já jsem jim musel stačit všecko, jak obruby dovážet, dlažební kostky a beton upravovat a takové. A to bylo 6:30 na hodinu jsem měl v ty prázdniny, že?
0: Takže,
1: no, bylo to do dneška, když tam jedu kolem toho, tak si na to vzpomenu, co to byla za dřina, jako to bylo v horku a ve všetkém prachu, že? Takže, a všetko se dalo přežít, no.
0: Takže. Protože se muselo to přežít. Pepino, je čas se rozloučit.
1: No. Teď se mějte a všechny posluchače zdravím, že to vydrželi do křížka. A paní Vlasíčku z Krnova zdravím, jo?
0: Ano. Noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme vám všem, kteří jste nám volali, sdíleli své vzpomínky. Bylo to plné příběhu, které mají svou váhu i úsměv. Mluvili jsme o letních brigádách a doufám, že si toto téma někdy zopakujeme. Loučí se a děkuje za pozornost Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná. Jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, mně se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
3: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
4: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
3: O mnoho, jo.
4: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tom souhlasíš.
5: Leonov.
4: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VŘSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. Hovoukací.
3: Ty už říkáš konec, ale...
4: To je začátek.
3: Ty jsi začal s vodovodem.
4: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkejte, ne, tak já to začnu,
3: protože
5: vodovodu, jo?
3: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukanej kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
4: Já ruce dozadu.
3: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
4: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
3: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
4: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
3: No nebo...
4: Zapálil, nešlo, zapálil.
3: No nezapálíš. Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plíšovej medvěd. Šel za mnou.
4: Byla dlouhý lanko a já tam dal dvě. A medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál a medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonika zahrát.
3: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
4: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
6: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let, si teda myslíš, třeba?
7: Teď,
6: no, kolik teď
7: kolik
6: máš?
7: Kolik mi je? No, když tady tak... je mi takovej 20, no.
6: Teď, jo, no, já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když bys byl čas, že by nám Jarušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpívový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
3: Tak nebylo to domluvený?
6: Ne.
3: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
6: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
3: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, no, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
6: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun, já odložím mikrofony. Posaď se, je to pro tebe píseň.
8: Já bych strašně rád.
6: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
3: To byl rok 68. Na místě, kde kdysi

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám s sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají, ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, a ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra. Čtyři sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošila byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální od něj. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.

0: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
1: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
0: Děkuju.
2: Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
3: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
2: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
3: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a v Broďani, kde už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďani kde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
2: Já se chci ptát pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
3: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v Podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Hmelí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Jo, ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no. Ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprac. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No, tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No,
2: že?
3: Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový, jako měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano. A já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderobiér nebo kdo, s dopisem. Tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště tak, já nevím, tě vypískáme. Nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Pláž zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten pláž vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolana Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho, ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy, především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgunďana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ano, já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo? To sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné. No, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest prasuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem, s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů. A pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich se kují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání. Dobré vínko, krásné, kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.